chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

někdo klína, někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Začíná letošní první červencová ostravská hodinka Oldies, má pořadové číslo 27. Prázdninovou přestávku tento pořad nikdy neměl a tak je tomu i letos. Pokud kvůli dovolené některý nestihnete poslouchat, máte šanci kdykoliv později v internetovém rozhlasovém archivu. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám přejí příjemný poslech.

Začali jsme v horké stovce Billboardu přesně před 47 lety. Měla na 6. místě vokální trio z LA The Hughes Corporation a jeho hit Rock the Boat. Zpívá se v něm, překládám jen velmi volně, náš život a naše láska je jako loďka na moři. Tak s ní, miláčku, zbytečně nehoupej, ať se to všechno nepokazí. Pokračovat budu na e-mailové přání.

Pan Jiří Kostelňák chtěl slyšet rock'n'roll, ale ne v podání těch největších hvězd. Dohodli jsme se na 7 jménech a bude to samozřejmě postupně. Určitě jste poznali, že to začal Buddy Holly, jeho největší hity jsem vynechal. Byly to songy Love Me a Well All Right, na kterých má autorský podíl, a ještě panu Jiřímu přidávám Richieho Valence.

Také v případě Richieho Valence jsem vybral to, co nebodovalo v žebříčcích. Boney Maroney z repertoáru Larryho Williamse, to je jedna z mých oblíbených. Ten druhý song má název Stay Beside Me. Možná se vám vybavilo, že Halley a Valence mají společný den úmrtí. To letecké neštěstí, kdy zemřela hudba, se stalo 3. února 1959. Thank you.

Poprvé porovnávám, Zuzana Hanzlová zaspívala píseň Kdybych měla auto. Text si napsala sama, doprovázel ji orchestr Pavla Vitocha, rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Autorka hudby je napsána v jejím křestním listu správně, nebylo tedy těžké zjistit, že výše jmenovaným byl vzorem song Američanky Melanie Someday I'll Be a Farmer z roku 1971.

Pan Václav Matějka mi napsal, že si vzpomněl na píseň z 50. let, ve které se zpívá Abba Deli Deli Da. To první, co mě na začátku pátrání napadlo, bylo, že to citoslovce rozdělím. A potom jsem za pomoci internetu zjistil, že se jedná o píseň z gruzínského filmu Čričina, tedy Váška, z roku 1954, který u nás dostal název Šídlo.

Ta píseň z filmu Čričina má název Krásný květen a zazněla v podání orchestru Sovětského rozhlasu a jeho solistky. I takové jsou vaše vzpomínky, které patří do oldies. A existuje i naše nahrávka v excelentním provedení Sylvie Kodetové. Ta následná orchestrálka byla také pro pana Václava, byla to italská ritorna souboru sonet Karla Sodomky.

Taková máš snad být, zaspíval Zdeněk Mann, text písně mu napsal Jiří Bezruč. Doprovázel ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor, které řídil Pavel Staněk. Nahrávka je z roku 1978. V obchodech s gramodeskami bylo tehdy u nás možné za 100 korun koupit album Nila Sedaky Step It Out a právě z něj je píseň I Let You Walk Away.

0: Neil Sedaka dospíval o nelehkém rozchodu, písnička je to pěkná, tak snad vám její opakování a delší stopáž nevadily. Letos bylo kulaté výročí Gagarinova letu, tak mě napadlo propátrat fonotéku. Kromě slavné Bromovy písně, také v podání Hanuše Bora, jsem ještě objevil dnes už zapomenutý pozdrav Gagarinovi trojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý a Ferdinand Havlík.
1: Smrt si vlezla kdesi do pumy a teď z pumy vylézt neumí, kouká z pumy, to se rozumí ven. A vidí, že se život nebe dotýká, děti, kytky, holky, muzika, všude vládne radost veliká jen. My nejsme ti, které k zemi víže, gravitace neboli zemská tíže, proto máme důvod k veselí, jak pak by ne.

si vlezla kdesi do pumy a teď z pumy vylézt neumí. Kouká z pumy, to se rozumí ven. A vidí, že se život nebe dotýká. Děti, kytky, holky, muzika, všude vládne radost veliká jen. My nejsme ti, které k zemi víše, gravitace neboli zemská tíže. Proto máme důvod k veselí, jak pak by ne. Smrt v pumách hyne, hej Gagarine, a živ

pozdravu Gagarinovi jsem na přání pana Václava Matějky přidal ještě písničku Jany Petrů Jen tak pro obdiv. Je to rozhlasová nahrávka ze 60. let, ve které zpěvačku doprovází orchestr Kamila Lochmana, na deskách vydána nebyla. Je obdivuhodné, že si na ni pan Václav vzpomněl, asi čerpá ze zápisku, které si tehdy pilně pořizoval.

Do posledního dnešního porovnávání jsem vybral nahrávku ze Slovenska. Zdeněk Sichra zaspíval píseň Cigánská romanca. Autorem textu je Ján Turan, doprovázel Oldo Zeman se svým orchestrem a RT Vox vydal opus v roce 1971. Písnička je z Německa, kde ji rok předtím zpíval anglicky Ben Thomas a německy pod názvem Zigeunerin Peter Alexander.

Nahlédnu dnes také do historického hudebního kalendáře. 29. června 1979 zemřel Lowell George, kytarista, zpěvák a skladatel americké skupiny Little Feat. Zemřel prý v hotelovém pokoji na infarkt, ale je třeba vysvětlit, že si jej z velké části zavinil sám, a to alkoholem, drogami a silnou obezitou. V podání Little Feat jsem vybral Walkin' All Night.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mail oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Začal jsem horkou stovkou přesně před 47 lety a stejně zakončím, vybírám to, co se u nás asi nikdy nehrálo. Na čtvrté příčce tehdy kulminoval William Devon a jeho Be Thankful for What You Got. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
3: Krásné odpoledne přeji.
2: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
3: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
0: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a té vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu.
1: Jo, ano.
0: S dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor. A já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl jako moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu. Tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky a pro vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s něčím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Já myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Čudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zvyklá. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned, a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java, a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběhl Dalibor Gondík a říkal, hele, na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to? A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme.
0: Ale proč si vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi,
1: no, kamarádi,
0: protože si myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to není umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, sves se, a já, tak jo, jsem se sves, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů.
0: Ale
1: jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobnosti. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Zemník vás, Voda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: mu. Pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušel na Pionýru Mustang a vyhodilo mě to tam, že jsem seděla taky na zadku.
3: Takže ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednou
7: ne.
3: Znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let. Výbor. Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřek, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam a vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhej pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísát, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře, do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.

0: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
1: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu úzdu a trošku ji takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo, aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomuhle tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, mm-hmm, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako a praotec Čech. A Franta Ringo Čech samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou osprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on tak ráně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. A jsi říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den, nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku, a mpa, víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na nový textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážnej, když to řeknu lidovi, vážnej ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: tak
4: už humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně jde, jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojďal, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezde zpovídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterec se povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy Blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
4: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina, jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových Blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: Byste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadné. jasný.
1: A díky němu pak vymysleli videostop. Tam asi se o to šlo.
2: Jo. Ano, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těch video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tady máme takhle za sebou. S Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
2: Ne.
1: Ne.
2: Vůbec, vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde?
2: Nejde. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten
1: tón. Nastavit to. No. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co mám? Stáří, stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jak to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 01 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, ano, dobrý den, Míla z Prahy 8, vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného taky, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano, ano. Práče, tak krázka.
4: A on ten Jarda Štercl jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Toms režíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že ty, my jsme s ní točili i nějaký pořady v rámci Kalorovky, dá se to najít, ale bohužel 76. narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
3: Dobře, děkujeme, ano, děkujeme taky. Moc, mějte se pěkně. Do další vybírá, hlasuje.
6: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Píšeme děkujeme úvod. Taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu, na telefonu teď kdo, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvukavý, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, ano. Děkujeme. Ještě někdo? Kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další, ne. Je tady dost telefonů.
8: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře,
5: ano.
3: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
9: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím pán, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. A on pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Ten povídá, jdou se víc paclany, na mě s tímhle nemůžou, on pá dobře. Vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějak pá, normální, regulární úkol početní. Pá dobře, o kolik? O stovku? Slaný pohá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on plá: ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak, vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Stric Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ano.
3: Tak to se povedlo, ano.
5: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
5: Já jsem na 9 letech s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt.
5: No jo.
3: Ke komu?
5: K paní učitelce, na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
5: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový té rovnice A plus závorka B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
5: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
5: já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
5: a na konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9 letech. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
5: No, obdiv, totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že všechny ty počítače, řízení.
5: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo, a ona byla takhle sečtěla, ano. Takže říkala,
3: no to jo, že měla několik jazyků, ale že i do matematiky blázen.
5: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a lékaře a to. A bavila se oni s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
5: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to se číst.
5: Ano.
3: Ale bych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, tak je silné jméno.
5: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete. Máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotvát, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jedno, zdraví vás oba pánové, zase Menšík.
1: Zase Menšík, ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobré odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Šterce byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, to jenom v závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelné. Dnes potkávám, že jo, ne, nemáš burán, dej mi burán. Tanda Liška, že jo, teď máš tě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví, a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo. A to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo. Já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci. A to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. A on omdlívá tedy hněvem, že jsem ho tenkrát jaksi zničil, jeho beraní specialisty, že jsem hrál dvojroli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
1: Humoriáda. Hezla jste říkal od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A učíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi burán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, ten, já nechlitním. No to bylo ono, ten chodil po těch klubech. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře a hlavně s úsměvem na rtech a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ve Svitavách rozšíří v létě přepravu vozidly Salvia. Začala oprava hlavní silnice z Rybitví do Pardubic. Opozice zase vyzvala vládu k jednání o financování veřejnoprávních médií. Požaduje zachovat současný poplatkový systém. A nás čeká většinou polojasno, během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí k 26 stupňům. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné čtvrteční ráno z Pardubic. S dopravními problémy musí až do konce prázdnin počítat řidiči na hlavní silnici z Lázní Bohdaneč do Pardubic. Začaly plánované opravy úseku mezi odbočkou na Černou u Bohdanče a Doubravicemi. Průjezd místem je kyvadlově řízený, v pracovní době stavbou, přes noc semafory. Mluvčí silničářů Petra Drkulová nám řekla, že kvůli opravám není možné odbočit do Doubravic.
2: Zároveň v termínu od 1. do 20. července bude pro veškerý provoz úplně uzavřena světelná křižovatka na Doubravice. Objízdné trasy jsou vedeny přes obec Srch a Staré Hradiště.
0: Odklonem po náhradní trase do Doubravic jezdí i spoje linky číslo 17. Ve Svitavách budou vozidla střediska sociálních služeb Salvia během léta vozit seniory a lidi se zdravotním postižením nově i o víkendech. Zájemci si můžou dopravu objednat na kulturní a společenské akce, pořádané v rámci oslav 770 let od první písemné zmínky o městě, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
3: Služba je mezi lidmi stále více oblíbená, svědčí o tom i loňský nárůst klientů o zhruba 2300 lidí ve srovnání s předešlým rokem. Nejčastěji mají klienti zájem o přepravu do zdravotnických zařízení, využívají ji ale také na cestu na nákupy nebo k holiči.
0: Všech 5 opozičních stran vyzvalo vládu k jednání o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Ty chce vládní koalice od nového roku převést pod státní rozpočet. Jednání se kromě zástupců sněmovní opozice a senátu účastnili taky oba ředitelé veřejnoprávních médií. Z koaličních stran se nedostavil nikdo. Podle předsedy mediálního výboru Františka Talíře z KDU-ČSL budou opoziční poslanci postupovat jednotlivě.
4: Budeme vést opravdu široce tu diskuzi na plénu sněmovny. Konec konců diskuzi, kterou oni s námi vést nechtějí, nechodí na tyto schůzky, tak my ji povedeme na plénu sněmovny. Potom ještě tady senát, je tady hrad, je tady ústavní soud, na který se také určitě obrátíme.
0: Pozvaný zástupce koalice poslanec Libor Vondráček za SPD uvedl, že na schůzku zapomněl. Podle něj ale koalice jedná s řediteli médií dostatečně.
1: Počasí.
0: Jaký bude čtvrtek? Míň oblačnosti a srážek. Bude většinou polojasno, během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Teploty dnes vystoupí ke 23 až 26 stupňům Celsia. Na horách naměříte 18 až 21 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, jinak dobré. Tlak slabý až mírně klesne, večer může stoupnout a bio dnes jednička. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas

0: Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Až do konce srpna musí řidiči počítat s dopravním omezením na hlavním tahu číslo 36, jak už jste slyšeli, z Rybitví do Pardubic, tak buďte trpěliví.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A my se projedeme taky vlakem a pojedou s námi živí korály. Právě tak cestují z Vídně do Česka. Vědci díky nim odhalují jejich tajný život. Další informace za moment v reportáži. Je čtvrtek 2. července a podíváme se taky na muziku. Čeká nás Jiří Korn, Jeleni, ABBA nebo Iveta Bartošová, Michal David. Na začátek si ale dáme Pavla Bobka.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.
3: Mám naději, že uslyšíš

0: jakžel bych rád.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Za 4 minuty bude 17:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice ve čtvrtek 2. července roku 2026. Spojené státy americké odmítly prodloužit dohodu o volném obchodu s Kanadou a Mexikem o 16 let. Místo toho chtějí zahájit třístranná jednání o jím osudu, píše agentura Kyodo. Další zprávy nabídneme o 17:30. A představte si, že každý týden jezdí živé mořské korály z Vídně do Brna. Vědci z CEJTECu VUT je dokážou zkoumat zevnitř, aniž by jim ublížili. Zatím bylo podrobné zkoumání živých korálů prakticky nemožné bez zásahu do jejich tkáně. Nová metoda má pomoct odhalit, jak reagují na změny prostředí a, jak se dozvěděl reportér Marek Hensel, přispět k ochraně ohrožených korálových útesů.
1: Konečná zastávka, prosím.
2: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
3: Přivezli jsme je z vídeňského akvária House des Meres. Žijí tam v mořské vodě.
4: Ukazuje mi Hanna Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem.
5: Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí.
4: Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet, oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, říká vedoucí výzkumu z CEJTECu VUT Markéta Kaiser.
6: Ten vlastně věnujeme skenování výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
7: A nyní vstupujeme do laboratoře na CEJTECu, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenování. Technologie.
6: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vešlo mezi dva prsty.
8: Výzkumníci vybírají správný vzorek, vkládají ho do zkumavky.
6: Pomocí toho mikro-CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápenitou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To je ten živý organismus. Na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
4: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Obsluhuje ho technik z CEJTECu VUT Vít Holeňa.
9: Já se tady teď umístuju takový oranžový stojánek.
8: Nahoru předěláváte zkumavku s korálem.
9: Věřím si, že drží.
8: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
6: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
4: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy. Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, Kyjev a další ukrajinská města v noci na dnešek zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. Jenom v metropoli je podle agentury Reuters 5 zraněných. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo své stíhačky. Útoky následovaly několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko připravuje další rozsáhlý útok proti Ukrajině, napsal web Kyjev Independent. Další zprávy nabídneme v našem vysílání o 17:30, to bude za 12 minut, je čtvrtek 2. července. A jdeme do světa kultury, podíváme se k sousedům do Broumova na Náchodsko. Tam v 16 hodin začíná výstava Když zavřu oči, vidím, umělkyně Markéty Magidové, která přenáší s pomocí umělé inteligence svět dětské fantazie na velkorozměrná plátna. Tahle výstava bude k vidění až do 29. září, konkrétně v dětské galerii Lapidarium. A my se za chvíli taky mezi děti podíváme, předškoláků se zeptáme na loutku.
1: Počasí.
0: Méně oblačnosti a srážek, takový bude dnešek v Pardubickém kraji, takže příjemný den, většinou polojasný, postupně s malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Teploty budou letní 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý, místy mírný, severozápadní až severní. To předpokládané množství srážek je od 0 do 5 mm. Rozptylové podmínky máme zatím mírně nepříznivé, jinak budou dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, hezké dobré ráno, 7 minut po čtvrt na 6 ve čtvrtek 2. července. Hokejový brankář Jiří Patera podepsal v NHL z pozice nechráněného volného hráče roční dvoucestnou smlouvu s Bostonem na $850,000. Bruins o dohodě se 27-letým hokejistou informovali na klubovém webu. Patera se v minulé sezóně dočkal jediného startu v NHL, ve které se předtím objevil naposledy koncem března 2024. Na další šanci čekal rok a půl. Florida mu ale v polovině listopadu nasázela ze 40 střel 7 gólů, vyhrála 8-5, ačkoliv byl Vancouver nejhorším klubem soutěže a dlouhodobě bez šance postoupit do play-off, Patera už příležitost nedostal. Chytal na farmě a taky z kraje května debutoval v dresu české reprezentace. Nominaci na světový šampionát do Švýcarska si ale nevybojoval. Taky jeden významný hokejový brankář dnes slaví kulatiny, na něj se budeme ptát v Bleskovce, ale to bude až kolem 7. hodiny 20. minuty. Teď zamíříme přesně, jak jsme slibovali, mezi děti a s nimi si jdeme popovídat na téma loutky. Dnes je to přesně 75 let, kdy vznikla celostátní přehlídka amatérského loutkářství, známá jako Loutkářská Chrudim. Je to tak nejstarší nepřetržitě pořádaný loutkářský festival na světě. A běží zrovna v těchto dnech. V hlavním programu nabízí 18 inscenací, desítky dalších vystoupení, tvůrčí dílny i zahraniční hosty z 5 zemí. K samotným loutkám něco tedy řeknou zmíněné děti a Tereza Brázdová.
1: Co je loutka?
2: To je takovej padáček na provázkách a ty provázky jsou připevněny na takových tyčkách. S těma tyčkama se hejbe a tím se hejbe i ta loutka.
3: A kdo loutkou pohybuje?
2: Nějaký pán nebo paní a můžou být loutky i vyrobený ze dřeva.
4: A taky loutky jsou kousky dřeva, který je pomalovaný.
3: Existují i strašidelné loutky?
4: Existují. Třeba Stínový divadlo, tam jsou taky loutky, akorát, že je to takový strašidelný, protože je to černý.
3: A jak se hraje Stínové divadlo?
4: Já jsem si ho zkoušela a ono je to jiný než normální divadlo, ono to není za provázky. Ono se svítí na látku, zatím jsou ty loutky a pak tam jsou takové tyčky a díky tomu pohybuješ rukama. A třeba tlak, to je nejstrašidelnější Stínová loutka.
3: Jaká loutka je nejhezčí?
4: Princ.

0: Sú tady správy s Petrou Beránkovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Sdílená kola se po víc než dvou letech vrátí do Pardubic. O jejich provoz se nově postará dopravní podnik města Pardubic, který teď připravuje výběrové řízení na dodavatele služby. V ulicích bude podle sezóny 150 až 200 kol, rozmístěných na 65 stanovištích. Podrobnosti ve zprávách v 7. Moravská Třebová bude nově poskytovat peníze z Fondu rozvoje bydlení i na opravy fasád domů. V rozpočtu bude mít pro tyto účely každý rok vyčleněný 1 milion korun. Půjde o bezúročné půjčky. Oblastní charita v sousedním Hradci Králové získala po ukončení hudebního festivalu Rock for People desítky stanů, spacáků a karimatek. Organizátoři v areálu rozmístili kontejnery, do kterých mohli návštěvníci dobrovolně odevzdat funkční vybavení. Charita si převzala 48 stanů, 33 spacáků, 30 karimatek a 18 velkých plachet. Využije je v azylovém domě Matky Terezy i při pomoci lidem bez domova přímo v terénu. Evropský patentový úřad dnes udělí ceny pro vynálezce roku. Poprvé je v soutěži taky zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf-konstruktér liberecké firmy Elmarko Jan Čmelík a jeho tým. Nominaci si vysloužil s technologií Nanospider, která vyrábí nanovlákna. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás dnes méně oblačností a srážek. Bude většinou polojasno, během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách naměříte 18 až 21 stupňů. Vítr slabý, srážky do 5 mm, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, během dne dobré. Tlak slabě až mírně klesne, bio dnes na jedničce a to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: V Chrudimi tento týden platí dopravní uzavírky kvůli loutkářskému festivalu. Neprůjezdný je úsek kolem divadla a nábřeží. Mimo provoz jsou tam taky parkoviště. Omezení potrvají týden.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Před kolika lety začal uvažovat Petr Bende o tom, že by zpíval písničky Petra Nováka? I to se dozvíte od něj v dnešním pořadu Alex a host po 13. hodině. Ukázka tady bude ještě do 6. hodiny. Je čtvrtek 2. července a přejeme vám, léto je

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 6 minut bude 6:45, je čtvrtek 2. července. Teď už se podíváme do dnešních novin, číst vám budeme společně s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Před začátkem prázdnin vydala Polička novou turistickou mapu. Oproti původní verzi je aktualizovaná a má jednotný grafický styl. Mapa zobrazující širší centrum města z ptačího pohledu nezůstane jenom na papíře. Po odladění případných chyb se objeví taky v ulicích města. Na podzim bude nová mapa vyrobená a umístěná tedy i v ulicích Poličky, třeba u pošty, uvedla mluvčí města Nadežda Šauerová. Tento článek najdete v krajské příloze Mladé fronty dnes.
1: Pardubický deník má fotografii dopravních komplikací v Pardubicích. Text říká dopravní teror u Doubravic, oprava silnice, řidiče trpí, topí v kolonách. Pořádnou zkoušku trpělivosti zažívají řidiči kvůli opravě silnice 1/36 mezi Rybitvím a Doubravicemi. Práce odstartovaly ve středu 1. července a kyvadlový provoz okamžitě proměnil hlavní tah v dlouhou kolonu. Čekání se v některých případech protahuje až na 45 minut a šňůra aut sahá až ke kruhovému objezdu u pardubického Baumaxu. Pokuta za překročení rychlosti by patřila k opravdovým kuriozitám. Od centra Pardubic směrem na Doubravice se spíš stojí než jede a z opačné strany není situace o moc lepší. Teď se měla z Bohranček Albertu 45 minut hrůza, stěžovala se jedna ze šoférek na sociální síti Facebook a zdaleka nebyla jediná, kterou centimetrové popojíždění příliš netěšilo. Uzavřený je pruh u odbočky na Doubravice, ještě okolo 10. hodiny ráno vám za odbočení z 1/36 do této městské části nikdo nevynadal. Na místě se srocovaly nákladňáky a práce se zatím hlavně připravovaly. Utekla necelá hodina a vyjet z Doubravic zpátky na Bohranickou výpadovku nebylo možné. Jestli chcete do Pardubic, musíte to vzít přes srch. Teď se tady bude frézovat a nepůjde tady jet, upozornil reportéra deníku jeden ze stavbařů.
0: Tak dáme si taky něco dobrého, i když vídeňský párek, ten koupíte v celé střední Evropě, jedinou výjimkou je Rakousko, kde se mu říká frankfurtský. Podle nabídky českých obchodů se zdá, že u nás patří k nejoblíbenějším druhům párků. K jejich testu D-test přivedli nemoc povzbudivé výsledky testů uzenin z posledního roku a vídeňské párky nepříjemný trend potvrdili. Skoro polovina výrobků měla problém s dodržením deklarovaného obsahu masa. Ale třeba takové kečupy dopadly v testu lépe, lepší než říkají, tak vypadá časopis D-test na červenec a na titulní straně jsou právě kečupy, tak ty bychom si mohli dát.
1: Kečupy měly víc masa?
0: Než vídeňské párky. Pěkné ráno přejeme.
1: Dobré ráno.

0: kdo ještě spal, věříme, že teď ho probrala tahle muzika. Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice čtvrtek 2. července je minuta po 6:15. Budeme hrát i česky kapradí činasky za malou chvíli. A u hudebních pozvánek ještě zůstaneme, podíváme se na Univerzitu Pardubice na slavnostní zahajovací koncert 28. Mezinárodního festivalu pěveckých sborů IFAS 2026. Ten bude dnes v 19 hodin. Další hudební tip je z Chrudimska. Ode dneška až do neděle se louka mezi Chrudimi a Slatiňany znovu promění v malé festivalové městečko. Bude tam 29. ročník Open Air festivalu Janderov, nabídne 4 dny hudby, setkávání, pohody a prostoru pro začínající i zkušnější kapely z celé republiky. Názvy jsou velmi zajímavé: Artur Pratur, Pěkně čáklej tým, Kontox, Exot a nebo Opice z měsíce. A bude to nejenom hudba, stejně jako každý rok nechybí legendární stánek s pálavskými langoši, na které se pravidelně těší řada návštěvníků. Letos festival nově doplní zmrzlina pana Málka ze Slatiňan, která přijde vhod hlavně během teplejších červencových dní. Vstup je zdarma, stejně jako v minulých letech, je to tedy festival Janderov, který najdete na louce mezi Chrudimí a Slatiňany od 2. do 5. července. Počasí. Na dnešní počasí se můžeme těšit, protože bude většinou polojasno, přes den se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky, teploty budou letní, ale příjemné 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý, místy mírný, severozápadní až severní, rychlost bude mít do 25 km za hodinu.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut po 6:45 asi víte, že posloucháte Český rozhlas Pardubice. My jsme tady před chvílí mluvili o hudbě v souvislosti s Univerzitou Pardubice a mluvit o ní můžeme i v souvislosti se sportem, protože studující téhle univerzity vybojovali na letošních českých akademických hrách celkem 11 medailí, 5 zlatých a 6 stříbrných. V konkurenci českých vysokých škol obsadila univerzita celkové 11. místo a zopakovala loňské umístění. Reprezentanti a reprezentantky Univerzity Pardubice uspěli v individuálních i v týmových disciplínách. Hned 4 medaile přivezl plavec Albert Moc z fakulty ekonomicko-správní. Úspěšně si vedla taky stříbrná plavkyně Barbara Vencálková z fakulty ekonomicko-správní. Organizátoři navíc ocenili titulem nejúspěšnější nováček plaveckých soutěží. 2 medaile získali nohejbalisté Ondřej Černý, Ondřej Frýs a Lukáš Kotyza z dopravní fakulty Jana Pernera. Skvěle se dařilo taky Petru Šmakalovi, taky z dopravní fakulty Jana Pernera. Ten zvítězil ve sprintu na paddleboardu a druhé místo obsadil v disciplíně Technical Race. Tým pohybových skladeb, který sdružuje studující z několika fakult a vystupuje pod značkou Tanečníci z Ubce, úspěšně navázal na loňské prvenství a obhájil zlato. Ještě doplníme, že stříbrné medaile získal basketbalový tým 3x3 ve složení Nathan Sapaly a Nikola Sapaly z fakulty ekonomicko-správní, Ondřej Kočvara z fakulty filozofické a Matěj Hanuš z dopravní fakulty Jana Pernera. Jinak celkově žebříček škol ovládla Masarykova univerzita před Univerzitou Karlovou a domácím VUT Brno. Tak gratulace i na Pardubickou univerzitu a pojďme zase k muzice. Po 13. hodině tady bude pořad Alex a host. A kdo pak bude u Alex Minářové?
1: Nadhoru svítá, začíná nový den.
0: Bude to zpěvák, skladatel Petr Bende. Dozvíte se od něj i to, kdo mu vnukl myšlenku, aby zpíval písně Petra Nováka.
2: Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky. A on si mě tam našel a dali jsme se do řeči. To je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď.
0: Petr Bende u Alex Minářové dnes po 13. hodině a teď zpívá Lenka Filipová, Zamilovaná. Tenkrát

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Výsadkový pluk v Chrudimi dostal první várku nových útočných vozidel. Polička má novou mapu města. Rybáři omezují krmení ryb a provzdušňují sádky. A nás čeká míň oblačnosti a srážek, bude většinou polojasno, teploty do 26 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné čtvrteční ráno z Pardubic. Chrudimští výsadkáři přebírají první část nových lehkých bojových vozidel Flyer 72 Heavy Duty. Celkem jich dostanou 640. Jde o dar vlády Spojených států amerických za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. Nová vozidla jsou zatím bez vybavení, nést ale můžou i otočnou kulometnou věž nebo minomet. Velitel pluku Petr Tesařík věří, že je začnou využívat co nejdřív.
3: Flyer s Defense nabízí 5 základních konfigurací, my dostaneme do Heavy Duty 72 a ta je 6-místná. Integrátor to bude dělat do 2 verzí, jedna je velitelská a druhá je bojová.
2: Do vybavení a servis výsadkových aut zajistí česká zbrojovka STV Group. Polička připravila na letní turistickou sezonu novou mapu města. Zájemci ji zdarma dostanou v informačním centru nebo v pokladně muzea. Podrobnosti přidává mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
4: Mapa je oproti původní aktualizovaná a je také graficky zpracovaná v logostylu města Poličky. Prázdniny budou sloužit k objevení a odstranění možných chyb a na podzim bude nová mapa vyrobená a umístěna i v ulicích města, například u pošty.
2: Město Ústí nad Orlicí včera preventivně odstavilo webové stránky kvůli podezření na možný kybernetický útok. Podle radnice ale mohly potíže souviset taky s úterní bouřkou, která způsobila výpadky elektřiny a mohla narušit provoz datového centra. Příčinu teď odborníci prověřují a zároveň pracují na obnovení webu. Zatím není jasné, jestli šlo o kybernetický útok nebo technickou závadu. Rybáři omezují krmení ryb a provzdušňují sádky. Ryby kromě horka ohrožují i bouřky. Kvůli vysokým teplotám i poklesu tlaku před bouřkami klesá i obsah kyslíku ve vodě. Úhynu ryb se snaží předejít i vodohospodáři. Třeba Povodí Moravy zavedlo na novomlýnských nádržích nová opatření pro lepší manipulaci s průtoky. I přesto se tam situace zhoršuje, vysvětluje Dušan Kosour z Povodí.
5: Možnosti manipulace jsou omezené, jsou hrozně nízké přítoky do nádrže, takže si nemůžeme dovolit na delší dobu vypouštět větší množství vody. Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat drobné rybičky v dolní novomlýnské nádrži, v zátokách, kde jsou ve větším množství senice.
2: Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlnu ruských balistických raket a bezpilotních letounů. V metropoli je podle úřadů nejméně 8 obětí a 34 zraněných. Útoky následovaly několik hodin po tom, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky varoval před chystaným rozsáhlým útokem Ruska. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo do vzduchu svoje stíhačky.
1: Počasí.
2: A jaký bude čtvrtek? Čeká nás míň oblačnosti a srážek. Bude většinou polojasno, teploty 23 až 26 stupňů. Nejvyšší denní teploty na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne. Bio jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 6 hodin, 4 minuty přesně. Platí uzavírka silnice z Medlešic na Ostřešany. Omezení je nutné kvůli výstavbě.

0: Velké mimoúrovňové křižovatky na hlavní trase mezi Pardubicemi a Chrudimí. Úsek bude neprůjezdný až do srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A už se blíží první červencový víkend. V roce 2026 máme pro vás tipy na zajímavé akce i výstavy. Lákat budeme do Žamberka, kde se koná hudebně-divadelní festival Orlická brána. V Litomyšli začínají oblíbené Toulovcovy pátky, které se konají po celé léto a užít si můžete třeba západ slunce na pardubické zelené bráně. O tom všem budeme podrobněji mluvit za malou chvíli. Taky vás čekají písničky, které nestárnou, podání Marie Rotrové, Střapatá nohatá, Pet Shop Boys, Helena Vondráčková a nebo Vladimír Mišík a Blue Effect.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Pardubice, písnička.

0: Za 5 minut bude 7:15, je čtvrtek 2. července, s vámi Český rozhlas Pardubice. Za účastí prezidenta Petra Pavla bude dnes Bezpečnostní rada státu pokračovat v debatě o nové armádní koncepci. Jednala o ní už v polovině června. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO následně uvedl, že související agenda byla tak široká, že se jí nepodařilo stihnout. Pavel s Babišem by se dnes na jednání měli vidět poté, co premiér odmítl setkání kvůli summitu Severoatlantické aliance NATO. Jednání Bezpečnostní rady státu by mělo začít v 8 hodin ráno. No a budeme ho pochopitelně sledovat. Další zprávy nabídneme o 6:30. A kam vyrazit o víkendu, s tím taky poradíme. Tipy na víkend přináší Barbora Bláhová.
1: Ode dneška do neděle se Louka mezi Chrudimí a Slatiňany promění v malé festivalové městečko. Tento open air festival Janderov nabídne 4 dny hudby, setkávání, pohody a prostoru pro začínající i zkušenější kapely z celé republiky. Vstup na akci je zdarma. No a další tip je na výstavu Denivek, která dnes začíná ve vesnici Mravín na Chrudimsku. Uvidíte tam zhruba 1000 odrůd těchto trvalek. Zahrada bude otevřená až do pondělí, vždy od 9 do 18 hodin. A přesouváme se na Orlickou bránu v Žamberku. Tento hudebně divadelní festival pro celou rodinu bude zítra a v sobotu v areálu u Tyršovy rozhledny. Vystoupí tam například kapely Arakain, Fast Food Orchestra, Skyline a další. A těšit se můžete také na divadlo a aktivity pro děti. Nesmíme zapomenout ani na Zemi Keltů na Savrkách, kde bude od soboty do pondělí Den řemesel. Zájemci si tam budou moct vyzkoušet, jak Keltové vyráběli keramiku, opracovávali dřevo, tkali látky, odlévali bronzové šperky, kovali železo nebo razili mince. Dál pokračujeme na dny vojenské historie v Králíkách, které jsou naplánované na sobotu a neděli od 10 hodin. Ve Vojenském muzeu Králíky budou připravené komentované prohlídky, prezentace dobové techniky i vojensko-historická ukázka, které se zúčastní kolem 50 dobových vojáků, jeden tank, letadlo a množství polních zbraní. A nebo si můžete přijít poslechnout závěrečný koncert Smetanovy Litomyšle, a to v neděli od 20 hodin do litomyšlských klášterních zahrad. Během slavnostního koncertu s podtitulem Italská filmová noc zazní orchestrální suity k filmům Kmotr, Pošťák, Tenkrát na západě a Sladký život v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Předposlední tip nás zavede do Oucmanic. V neděli tam bude na hřišti Cyrilometodějský den řemesel. Pro návštěvníky budou přechystané ukázky řemesel s možností vyzkoušení vlastních dovedností. Ve 13 hodin vypukne hlavní program s ukázkou sokolnictví a exhibicí motorovou pilou. Těšit se můžete i na dog dancing, vojenské ležení nebo projišťky v kočáře. A nakonec pozvánka na ozvěny Svitavské porty. V parku Jana Palacha ve Svitavách se v neděli od 15 hodin představí finalisté zdejšího oblastního kola Porty. Každý interpret zahraje set o délce 45 minut. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do alternativního klubu Teatr. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Provozovatelé tuzemských elektroenergetických sítí letos zvýší investice na více než 40 miliard korun. Peníze půjdou na zvýšení odolnosti a kapacity sítí, napsala agentura ČTK. Další zprávy uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice o 6:30. Teď jsou skoro 4 minuty po 6:45, čtvrtek 2. července. Pardubický park na Vinici je kvůli spoušti po bouřce uzavřený, napsala radnice na sociální sítě. Prosí o dodržování zákazu vstupu a zároveň nabádá, aby lidé dávali pozor i na ostatních míst, kde hrozí pád dřevin. O otevření chce včas informovat. Na území obce Mětice došlo k poškození mnoha dřevin, ke zlomům a vývratům vzrostlých lip mezi mosty u staré školy a u hřbitova. Včera dřeviny kontrolovali arboristé a budou ještě pokračovat. My pro vás všechno dál sledujeme, ale dobrou zprávu máme pro cestující na lince MHD číslo 12. Uzavírka silnice do Mětic skončila včera večer ve 22 hodin. Kyvadlová doprava je ukončená a 12 jede podle běžného jízdního řádu.
1: Počasí.
0: Dnešek nabídne klidné počasí v Pardubickém kraji, polojasno oblačno, teď po ránu místy zataženo nízkou oblačností, přes den se ojediněle vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách. Večer bude oblačností ubývat. Teplota 24 až 27, v 1000 metrech 19 až 22 stupňů Celsia. Vítr je teď slabý, přes den bude mírný, severozápadní až západní. A to přepokladané množství srážek je dnes od 0 do 2 mm.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získali archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: V dnešním spotřebitelském servisu Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 6:30 připomeneme, k čemu všemu je dobré potvrzení o opravě a v jaké situaci by vám naopak mohlo chybět. Pokračuje Josef Černý.
1: Pan Erik si koupil elektrický skútr, který od začátku zlobil. Reklamace byla vyřízena konstatováním, že si vodu způsobil sám, nicméně voda byla odstraněna prý v rámci dobrých vztahů. Pan Erik vyjádření ani postup prodejce nechápe, protože si sám sobě odporuje. Pane posluchači, je to sice obcházení zákona, ale někteří prodejci skutečně takto postupují z jednoduchého důvodu. Vy totiž nemáte v takovém případě žádnou uznanou reklamaci, se kterou byste mohl v budoucnu argumentovat. Nyní je ale skútr v pořádku a třeba už se žádná další voda nevyskytne.

0: dopoledne jsou další zprávy s Petrou Beránkovou.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V okolí Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí je víc než 600 starých hydrogeologických vrtů. Necelá polovina z nich je riziková. Ohrožují totiž důležité zásoby podzemních vod. Vyplývá to z průzkumu, který zadalo pardubické hejtmanství. Podrobnosti ve zprávách v 7. Ředitelství vodních cest chce, aby zamýšlené splavnění Labe z Chvaletic do Pardubic získalo kladné stanovisko o vlivu stavby na životní prostředí EIA příští rok v květnu. Podle odhadů státní organizace by v roce 2030 mohla začít stavba. Se všemi doprovodnými stavbami bude stát víc než 5 miliard. Novinářům to potvrdil mluvčí ŘVC Jan Bukovský. Splavněním Labe se zabývá ředitelství vodních cest od svého vzniku v roce 1998. Lidé, kteří cestují hromadnou dopravou v Hradci Králové, musí počítat s omezením ve Vysoké nad Labem. Dělníci tam opravují silnici. Autobusy číslo 18 a 20 nezajíždějí k obecnímu úřadu a dál. Končí na zastávce Vysoká Hostinec. Asi 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým zásahům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Všech 5 opozičních stran vyzvalo vládu k jednání o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Ty chce vládní koalice od nového roku převést pod státní rozpočet. Včerejšího jednání se kromě zástupců sněmovní opozice a senátu účastnili taky oba ředitelé veřejnoprávních médií. Z koaličních stran se nedostavil nikdo. Pozvaný zástupce koalice poslanec Libor Vondráček za SPD uvedl, že na schůzku zapomněl. Podle něj ale koalice jedná s řediteli médií dostatečně. A předpověď na dnešek bude poměrně slunečno. Polojasno až oblačno, ráno místy zataženo nízkou oblačností. Během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22. Vítr slabý, srážky do 2 mm, rozptylové podmínky dobré. Tlak slabě až mírně klesne, bio dnes jednička, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jedno porouchané auto, zdržení a kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, hlášený z nejvytíženější silnice v regionu 1/35. Je to před Litomyšlí na úrovni Benátek na 35, tak buďte trpěliví.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Basketbalisté Pardubic za sebou mají nejlepší ročník v novodobé historii, došli až do finále, ve kterém prohráli až v 7. zápasu. Nový ročník je daleko, ale Východočeši už teď ví, že je kromě české soutěže čeká i Liga mistrů. My se tomu budeme věnovat podrobně kolem 6. hodiny 50. minuty. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 2. července, teď je 6:39 skoro a budeme číst taky z novin společně s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Přesně tak, krásné čtvrteční ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Meteorologové potvrdili data z víkendu. Nejvyšší teplotu minulou neděli, kdy vrcholila největší vedra, naměřila stanice v Pardubicích. Český hydrometeorologický ústav udává teplotu 38,9 desetin. Naměřenou hodnotou tak padlo dosavadní teplotní maximum v Pardubickém kraji. To bylo doteď z roku 1983, kdy v Přelouči naměřili 37,9 desetin stupně Celsia. Meteorologická stanice ve Svratouchu v neděli v 16 hodin naměřila nejvyšší teplotu 33,9. Ověřená data přináší Mladá fronta dnes.
0: Bude to práce ještě na dlouho, přesto jde první etapa rekonstrukce Domu Harmonie v Hradci Králové do finále. Stěhování do nově zrekonstruovaných jednotek začne v červenci. Celkově je práce rozdělená do 9 etap a stát bude 500 milionů korun. Hotovo má být v roce 2029. Modernizace bytového Domu Harmonie 1 patří k největším investicím do městského bydlení v novodobé historii Hradce Králové. Podrobnosti k tomuto tématu přináší Hradecký deník.
1: Venezuelské policisty zatkli potom, co byli obviněni z rabování během záchranných prací po ničivých zemětřeseních. Podle videí na sociálních sítích měli členové vyšetřovacího sboru odnášet peníze ze sejfu nalezeného v troskách zřícené budovy ve státě La Guaira. Informuje o tom na svém webu britský deník Guardian. Venezuelská policie uvedla, že všechny čtyři muže okamžitě zbavila funkcí. Zároveň prý zahájila řízení o jejich propuštění.

0: Za 2 minuty bude 6:45, čtvrtek 2. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Radnice v Moravské Třebové, ta zažije historický čtvrtek zaměřený na stavební vývoj města, začátek je v 17 hodin. Taky letos v létě, tedy informační centrum připravuje oblíbené historické čtvrtky s Matějem. Během komentovaných prohlídek se společně vydáte ulicemi města a připomenete si zajímavá místa, události i příběhy, které jsou s nimi spojené. První historický čtvrtek bude tedy dnes a tématem má být stavební vývoj města, při kterém si zopakujete jednu z nejzajímavějších etap Moravské Třebové. Sraz je v 17 hodin před radnicí. Přihlásit se můžete v městském informačním centru, taky e-mailem anebo telefonicky. Symbolické vstupné pomáhá pokrýt organizační náklady a zároveň motivuje přihlášené účastníky, aby svou účast brali zodpovědně a v případě, že se nemůžou zúčastnit, dali včas vědět, aby se místo uvolnilo dalším zájemcům při omezené kapacitě. Tak se tedy těší na další společné letní putování historií města. To je vzkaz z Moravské Třebové.
1: Počasí.
0: A dnes bude pěkně, určitě i na procházky, polojasno, oblačno, teď ráno místy zataženo nízkou oblačností, během dne se jenom výjimečně objeví přehánky, hlavně na horách, večer bude oblačností ubývat. Teplota v 1000 metrech do 22, v nížinách až do 27 stupňů Celsia.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám horolezeckou legendu Dinu Štěrbovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Stát za první pololetí vybral na daních 789 miliard korun, o 5% víc než před rokem. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmů fyzických osob. Další zprávy budeme mít v 7 hodin, to bude přesně na vteřinu za čtvrt hodiny. Je čtvrtek 2. července, vám všem pěkné probouzení do nového dne, teď i s Markem Ztraceným.

0: Sport nás bude zajímat ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 3,5 minuty po 6:45 do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Dnes vstoupí úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje změří v Los Angeles síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po 44 letech. Utkání začíná v 21 hodin. Vyhrát teprve druhý zápas playoff v historii se v San Francisku pokusí domácí Spojené státy. Výběr USA nastoupí od 2 hodin ráno proti Bosně, která má v kádru libereckého Mahmiče a plzeňského Memiče. A o třetí kolo Wimbledonu zabojuje 5 Čechů. Konkrétně Karolínu Plíškovou čeká velká výzva v podobě Polky a obhájkyně titulu Iggy Świątekové. Tak i tyhle duely na tenisovém Wimbledonu rozhodně budeme sledovat. A ještě doplníme, že v Pardubicích se budou hrát 2 ligy mistrů, jedna v hokeji a druhá v basketbalu. Východočeši došli do finále a už postup znamenal a tedy to, že se zúčastní základní části evropské soutěže, na mysli teď máme hlavně košíkáře. Opava jako třetí tým navíc bude hrát kvalifikaci o tuhle soutěž. Už teď pardubičtí počítají se zápasy navíc a připravují se na to, jak si všimnul Otaku Twirt.
1: Už před finálovou sérií minulého ligového ročníku bylo jasné, že oba celky budou hrát základní část ligy mistrů. Na evropskou úroveň se chtěli Východočeši vrátit. Pokračuje generální manažer klubu Pavel Stara.
2: Pokud chcete hrát jako opravdu kvalitně, tak se musí hrát i v Evropě. Je to dobře i pro český basketbal a Liga mistrů. Pro naše prostředí je asi ten nejvyšší možný pohár, který je a nemůžete se mi přihlásit. Prostě to musíte uhrát v té národní lize.
1: Už během finálové série řešili pardubičtí právě evropskou soutěž i s partnery, bez kterých by ji hrát nemohli.
2: Tam jsme jim předeslali, kde to bude, jaký to má obrovský mediální zásah po celé Evropě. To je opravdu něco mimořádného, musím říct, odezva těch partnerů, jasně jdeme do toho s váma. A to jdeme do toho s váma je navýšení finančního budžetu. Bez toho to nepůjde. My musíme trošku ještě rozšířit ten hráčský kádr, protože můžou přijít zranění a my v tu ligu mistrů a českou ligu nemůžeme hrát, že to ten tým, jako když to řeknu, odstřelí. Takže na tohle už musí to být i širší kádr, zapojit třeba i ty víc českých hráčů, je to obrovská příležitost a motivace.
1: Do evropské soutěže chtějí pardubičtí vstoupit sebevědomě a nejen do počtu.
2: Jdeme se učit do ligy mistrů, ale ne učit, aby jsme tam dostávali, ale aby jsme tam hráli fakt jako co nejlepší zápasy, který zase posunou celý ten klub na všech úrovní.
1: A dopředu neřeší ani možné soupeře a jejich atraktivitu.
2: Záleží na losu, ten je v červenci, že chytneme i atraktivní soupeře a přivezeme do Pardubic opravdu jako top basketbal.
1: Říká k lize mistrů většinový majitel pardubických basketbalistů Pavel Stara. Z Pardubic Otaku Twirt, Český rozhlas.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

Karton na bolek, a taky porcelán.

0: Zemské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Do Pardubic se po víc než dvou letech vrátí sdílená kola. Jejich provoz převezme městský dopravní podnik. Průzkum na Orlicko-Ústecku odhalil stovky starých geologických vrtů. Bezpečnostní rada státu se vrátí k projednávání nové koncepce výstavby armády. A nás čeká poměrně slunečno, polojasno až oblačno, teploty do 27 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunečné čtvrteční ráno z Pardubic. Sdílená kola se po víc než dvou letech vrátí do Pardubic. O jejich provoz se nově postará dopravní podnik města Pardubic, který teď připravuje výběrové řízení na dodavatele služby. V ulicích bude podle sezony 150 až 200 kol rozmístěných na 65 stanovištích. Podle primátora Pardubic Jana Nadrchala z hnutí ANO se má bike sharing nově propojit s městskou hromadnou dopravou a prvních 10 až 15 minut jízdy bude stejně jako dřív zdarma. Město na provoz vyčlenilo 3,6 milionů. Korun.
2: Ty peníze dáváme do jisté míry do vlastního. Dopravní podnik je 100% akciová společnost města Pardubice. Jak jsem říkal, já to považuji za rozšíření toho systému městské hromadné dopravy. Ono to do toho bude opravdu plně integrováno, takže mi to dává nějakým způsobem smysl a samozřejmě až pak ta soutěž a ten provoz ukáže definitivně, jaká bude ta konečná částka, a věřím tomu, že bude nižší.
1: V okolí Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí je víc než 600 starých hydrogeologických vrtů. Necelá polovina z nich je riziková. Ohrožují totiž důležité zásoby podzemních vod. Vyplývá to z průzkumu, který zadalo pardubické hejtmanství.
3: Problém podle kraje představuje také 62 historických ložiskových vrtů ze 70. let minulého století. I ty mají potenciál negativně ovlivnit vodní zdroje. Hydrogeologické a ložiskové vrty jsou často na soukromých pozemcích bez jasného vlastníka, evidence nebo odpovídajícího zabezpečení. Mohou tak přispívat ke snižování zásob podzemní vody. Některé z nich proto bude nutné odborně zabezpečit nebo zlikvidovat. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Přerušené debatě o nové koncepci výstavby armády do roku 2040 se už za hodinu vrátí Bezpečnostní rada státu. Ta má zatím několik variant podle růstu výdajů na obranu, potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
4: Vláda to ještě neschvalovala. My jsme viděli právě na té bezpečnostní radě státu nějaké drafty, nějaké varianty, jak by to mohlo vypadat. Bylo to tam podrobeno poměrně široké diskuzi, což je určitě dobře, a ministerstvo obrany na tom dále pracuje.
1: Zasedání se znovu zúčastní i prezident Petr Pavel. Ve Strakově akademii by mohlo otevřít i téma summitu NATO v Ankaře. Od rozhodnutí o předběžném opatření ústavního soudu se ještě prezident a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nesetkali.
0: Počasí.
1: Čtvrtek bude poměrně slunečný, čeká nás polojasno až oblačno, ráno místy zataženo nízkou oblačností, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vítr teď ráno slabý, během dne mírný severozápadní až západní, srážky do 2 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio 1, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Kolony provozem v tuto chvíli hlášené ze silnice 1/17, což je Orlicko-Ústecko na úrovni Stradouně. Je to směr Hradec Králové. Tvoří se kolony, zdržení opravdu v řádu několika minut. Tam buďte trpěliví. A ještě pohled do centra krajského města, tedy na Pardubice, 4 minuty po 7. Jak to tady vypadá s dopravou? V tuto chvíli se postojíte na 630 na příjezdu od Sezemic na Hůrka do Pardubic, a to kvůli práci na silnici. No a v tuto chvíli už začínají kolony také na uzavírkami zatížené silnici číslo 211 a 1/36 ve směru na Semtín a Rybitví kvůli práci na silnici.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice. Keltský skanzen v Nasavrkách je prozatím kompletní. Dokončili tam stavbu domu Kameníka.

který patří mezi největší budovy v celé vesničce. Právě tam se podíváme za chvíli. Je čtvrtek 2. července a z muziky už jsou připravení Meky Žbírka, Marika Gombitová, Xindl X, taky třeba skupina Katapulta nebo Buty, tak přejeme pěkný poslech.

0: Za 3 minuty bude 7:45, posloucháte čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice s datem 2. července. Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den většinou slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Vyplývá to z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu. Podrobnosti pro Pardubický kraj, které se týkají počasí, budeme mít přímo od meteorologů okolo 7:45 a stručnou předpověď počasí na dnešek nabídneme za malou chvíli, když podle toho, co jsme teď říkali, asi tušíte, jak dnes bude. Pojďme mezi tím do keltské vesnice u Nasavrk, která je znovu o kousek větší. Návštěvníci si tam můžou prohlédnout dům bohatého kameníka postavený tradičními postupy. Skanzen teď tak tvoří celkem 5 dvorců a nová budova patří k těm nejvýznamnějším. Přímo v Nasavrkách natáčel reportér Josef Kopecký.
1: Na první pohled je vidět, že je tady nový, protože má světlé dřevo. Ale žádný malý domeček to teda opravdu není.
2: Je to vymazaný mazanicí normálně hlínou. Aha. Jo? Tak jako jsou všechny ty mazanice dělaný, akorát, že my jsme tomu dali trochu větší péči tentokrát. Jo? Že jsme to vyloženě leštili, dá se říct.
1: Když jsem se ve Skanzenu na Savrkách naposledy potkal s Janem Kloudou, tak jste dokončovali svatyni. A teď stojíme u další stavby a znovu ji máte na svědomí vy. Tak co to vlastně je?
2: Je to dům kameníka a jedná se o obytný dům pro bohatého řemeslníka, řekněme.
1: Takže je vidět, že to není nějaká jenom opravdu rákosová drobnost, ale je to poctivé řemeslo a poctivé kusy dřeva.
2: Je stavěný drážkovou konstrukcí, takže vlastně je to dřevostavba. Není to úplně hliněná stavba, jako je většina staveb tady na Skanzenu.
1: Znovu jste se pustil těch vyřezávaných ozdob, koukám, které jsou na těmi dveřmi. Můžeme si tady podívat dovnitř, jak to vypadá?
2: Můžeme. To já si myslím, že on tam zrovna někdo je, ale můžeme se s ním podívat.
1: Tak jenom nakoukneme. Kamenná podlaha, tady jsou ty zdi, na které jste mě upozorňoval, to je to vymazávání a hlazení.
2: To je hliněná vomítka, kterou jsme teda opravdu hladili několikrát, aby byla takhle hladká a tvrdá.
1: Máte to dřevo spočítané na váhu?
2: No, tak to nemám, to mě ještě nenapadlo.
1: Ale jsme v nějakých tunách určitě.
2: To určitě jo. Ta nosná konstrukce je celá z dubu a ten dub je vlastně vyzdravený, protože my nekupujeme žádné prvotřídní dřevo, ale spíš čekáme na dřevo, které je napadené nebo vysušené. A to samozřejmě vyžaduje potom to dřevo, že se musí hodně opracovat. Vlastně tady to, co vidíte, ty sloupy, které už teďka teda působí poměrně masivně, tak původně to byly klády o průměru třeba i 70 cm.
1: No, takže tam jsou hodiny práce a práce.
2: Tak, sekiry, pořízy.
0: Dům kameníka bude sloužit hlavně jako zázemí pro řemeslné dílny a semináře. Z Nasavrek Josef Kupecký, Český rozhlas. Jan Klouda, kterého jste slyšeli, je kameník, truhlář, tesař a taky náčelník. Archeopark země Keltů v Nasavrkách se pro něj stal druhým domovem, jak sám říká, možná i tím prvním, je totiž lepší než panelový byt. My jsme ho nedávno představili taky v našem pořadu Kdo umí, ten umí. Vrátit se k němu můžete kdykoliv na webu pardubice.rozhlas.cz.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pěkné ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve čtvrtek 2. července, 3 minuty po čtvrt na 8. A je to tady zase, letos už po 17. otevírají zahradu plnou denivek v malebné vesnici Mravín vám, návštěvníkům. Jestli neznáte denivky, tak to jsou královny trvalek, patří mezi nejoblíbenější trvalky našich zahrad, vynikají bohatým kvetením, nenáročností a schopností prospívat i tam, kde by jiné rostliny vyžadovaly víc péče. Její květy sice rozkvětají jenom na jediný den, ale rostlina jí během sezóny vytváří tolik, že zahradu zdobí po celé týdny. Díky široké škále barev a tvarů květů si denivka získala oblibu mezi zahradníky a zahrádkáři po celém světě. I k vidění bude 1000 odrůd denivek, ze kterých je řada k pořízení doplněná sortimentem letních trvalek, levandule, třapatky, řebříčky, kopretiny a tak dále, ale i drobného ovoce tam mají hodně a v Mravíně to najdete pod číslem popisným 5 ode dneška až do pondělí 6. července od 9. do 18. hodiny tam bude výstava denivek. Na místo se chystá i regionální stopař, přihlásí se živě do dnešního dopoledního vysílání.
1: Počasí.
0: Bude příjemně, polojasno, oblačno, teď ráno místy zataženo nízkou oblačností, během dne jenom ojediněle přehánky spíš na horách, večer bude oblačností ubývat. Teplotní maxima 24 až 27, v tisíci metrech 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Hostem prvního prázdninového Šarmu speciál bude sportovkyně a podnikatelka Olga Studničková-Šípková. Povídat si budeme o hledání radosti ze života, životní energii, coachingu, knize pro ženy, ale i tolik důležité rodinné pospolitosti.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bohatá Angličanka má všechno, luxus, šaty od návrhářů, řidiče i pozornost médií a přesto jí svírá strach, že nežije svůj vlastní život. Náhoda jí přivede k Francouzi s libanonskými kořeny, který žije úplně jiný život než ona. Aby unikli očekáváním svých rodin a okolí, uzavřou dohodu, budou předstírat vztah. Jenomže mezi stánky bleších trhů v kavárnách Montmartru i v sálech Ritze se jejich hra postupně mění v něco skutečného. Román Pařížské noci, tak to je kniha, kterou pro vás máme jako výhru v dnešní bleskovce Českého rozhlasu Pardubice. Je z nakladatelství Kazda, tak kdo z vás má zájem, měl by si teď nachystat telefon třeba nebo počítač, prostě e-mail, který vás zavede do naší pošty s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Právě dnes slaví padesátiny známý hokejový brankář. Během své kariéry se stal dvakrát mistrem světa v letech 2005 a 2010, i když v Praze to v roce 2004 nevyšlo.
1: Bylo to příjemný hrát doma, bohužel samozřejmě ten výsledek nebyl, jaký jsme chtěli, ale byl to skvělý zážitek. Jsme hokejová země, máme skvělý fanoušky.
0: Na svém kontě má dnešní jubilant taky bronzovou medaili z olympiády v Turíně. Výrazně se prosadil v NHL. Po Dominiku Haškovi zanechal ze všech českých golmanů v soutěži největší stopu. Odchytal přes 700 zápasů, připsal si 300 vítězství v základní části, úspěšnost zákroku měl skoro 92%, dalších 9 výher vychytal v playoff. Po konci aktivní hráčské kariéry se začal věnovat trénování dětí na Floridě, kde s rodinou žije. A my se ptáme, jak se jmenuje. Jestli už znáte odpověď, tak nám napište na ten zmíněný e-mail na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz a jak jsme říkali, za správnou odpověď dostanete knihu Pařížské noci.

0: Radio Servis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Další zprávy přináší Petra Beránková. Hezké ráno.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Sdílená kola se po víc než dvou letech vrátí do Pardubic. O jejich provoz se nově postará dopravní podnik města Pardubic, který teď připravuje výběrové řízení na dodavatele služby. V ulicích bude podle sezony 150 až 200 kol rozmístěných na 65 stanovištích. Podrobnosti ve zprávách 9. Moravská Třebová bude nově poskytovat peníze z Fondu rozvoje bydlení i na opravy fasád domů. V rozpočtu bude mít pro tyto účely každý rok vyčleněný 1 milion korun. Půjde o bezúročné půjčky. Oblastní charita v sousedním Hradci Králové získala po ukončení hudebního festivalu Rock for People desítky stanů, spacáků a karimatek. Organizátoři v areálu rozmístili kontejnery, do kterých mohli návštěvníci dobrovolně odevzdat funkční vybavení. Charita si převzala 48 stanů, 33 spacáků, 30 karimatek a 18 velkých plachet. Využije je v asilovém domě Matky Tereze i při pomoci lidem bez domova přímo v areálu. Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře a kreditovalo mu víc zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Rezort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už taky prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Evropský patentový úřad dnes udělí ceny pro vynálezce roku. Poprvé je v soutěži taky zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf konstruktér liberecké firmy Elmarko Jan Čmelík a jeho tým. Nominaci si vysloužil s technologií NanoSpider, která vyrábí nanovlákna. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás polojasno až oblačno, ráno místy zataženo nízkou oblačností, během dne se vyskytnou přehánky a to hlavně na horách. Večer bude oblačnost ubývat. Teploty dnes 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vítr slabý, během dne mírný severozápadní až západní do 5 metrů za sekundu, srážky do 2 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabý až mírně klesne a biojednička, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: 2,5 minuty po půl osmé přesně společně míříme na silnice Pardubického kraje. Ranní špička v centru Pardubic. V tuto chvíli se postojíte třeba na příjezdu od Chrudimi do Pardubic a dál lehká kolona na příjezdu od Sezemic po 630 před Hurkami, kde pracují na silnici kvůli novému obchvatu Sezemic. A ještě jedno omezení hlášené z Chrudimská na průtahu Vortovou silnice 3. třídy 34-38. Stavební práce a zúžené jízdní pruhy.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A mrkneme do zrcadla krátce po půl osmé.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 2. července za 6 minut 7:45. Teď se podíváme do novin a to společně s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Krásné čtvrteční ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Už je to více než rok, co začala bez povolení na poli ve Včelákově růst bez stavebního povolení a v rozporu s územním plánem stavba rodinného domu o výměře více než 600 metrů čtverečních. Stavební ruch na stavbě po medializaci případu sice loni na podzim ustal, majitel pozemku Zdeněk Navrátil se ale vzdát nechce a usiluje o legalizaci na černo rozestavěného domu. V posledních dnech to ale na pozemku dřív hlídaném bezpečnostní kamerou vypadá, jako by jeho majitel zpytoval svědomí a začal s odstraňováním černé stavby. Kdo škodu způsobil, není jasné, majitel pozemku Zdeněk Navrátil s médií nekomunikuje. Další pokus o legalizaci černé stavby rodinného domu je v Čelákově narazil. Zastupitelé městy se odmítli návrh na změnu územního plánu, která by jinak mohla otevřít cestu k dodatečnému povolení. Mezitím se na stavbě objevily taky stopy po vandalismu. O tom všem píše na stránce pro Pardubický kraj dnešní Mladá fronta Dnes.
1: A já už jakoby listuju dnešním Svitavským deníkem. Mám tu nádhernou fotografii litomyšlské nemocnice. Areál se dočká proměny. Je to tak zelený. U litomyšlské nemocnice čeká obnova a kraj chystá úpravy za miliony. Areál litomyšlské nemocnice čekají úpravy zeleně. Pardubický kraj připravuje projekt revitalizace dřevin. Jehož cílem je zlepšit stav stromů a keřů, zvýšit druhovou i prostorovou pestrost zeleně a vytvořit příjemnější prostředí pro pacienty, návštěvníky i zaměstnance nemocnice. Současná zeleň v areálu má podle kraje nižší rozmanitost a vyžaduje odborné zásahy. Výsledkem plánovaných úprav má být bezpečnější, udržitelný a ekologicky stabilnější nemocniční areál, který bude líp odpovídat současným provozním a environmentálním požadavkům. Já doplním, že součástí projektu bude taky omlazení vegetačních struktur a zkvalitnění prostorového i estetického uspořádání parkových ploch. Podrobnosti se dočtete na stránkách dnešního Svitavského deníku.
0: Už v roce 1783 vydal jeden německý spisovatel soubor 5 příběhů o vládci Krkonoš, ale až teď je českým čtenářům k dispozici úplný překlad téhle publikace. Doteď se překládaly jenom jednotlivé části výběrově. Knihu Legendy o Krkonošovi vydala Správa Krkonošského národního parku. Výjimečné na ní je i to, že ji ilustrovali děti různých stupňů škol ve věku od 3 do 14 let. Má 208 stran, nabízí nejenom překlady legend, ale taky zasvěcený úvod do jejich historických a literárních souvislostí. O tom píše deník Právo.
1: A jak se říká sport nakonec, pardubičtí basketbalisté budou hrát v příští sezóně Ligu mistrů. Podrobnosti ve zprávách přesně za 18 minut.
0: To bude 8 hodin a znovu se přihlásí Petra Beránková. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.

0: po romantice jedna zajímavost ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Na jihu australské Tasmánie budí pozornost pětiletý samec rypouše sloního. Váží 1 tunu a v okolí tasmánských měst ničí ploty, blokuje silnice a naráží do zaparkovaných aut. Díky svým lumpárnám se stal v oblasti celebritou a místní ho pojmenovali Neil. O tom informuje deník The Guardian. A jdeme se podívat na počasí. Počasí. V noci na dnešek ještě dozníval déšť a taky bouřky, na některých místech teploty, nejčastěji mezi 16 a 13 stupni Celsia. Co přinese dnešní počasí, jestli už bude o něco klidnější, tak to už nám řekne meteorolog Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno. Ano, bude, za tou studenou frontou se nám trošku to počasí vylepší, teploty se ustálí, takže teď ráno máme ještě místy zataženo nízkou oblačností, která by se v průběhu těch ranních hodin měla rozpouštět. Chvilku budeme mít jasnou oblohu, ale v průběhu dne pak naskáče oblačnost a bude polojasno až oblačno. Mohou se ojediněle i odpoledne vyskytnout přehánky, mělo by se to zejména týkat hor. Večer pak zase oblačnost bude ubývat. Maximální teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Vítr, ten teď po ránu máme slabý, během dne se rozfouká na mírný, o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a bude foukat od severozápadu až západu. Rostlové podmínky dobré až velmi dobré a bio to je na stupni číslo 1, mírná zátěž.
0: V noci to vypadá, že bychom si mohli vyvětrat naše vytopené příbytky, tedy vytopené tím velkým teplem. Bude už o něco chladněji?
1: Bude o něco chladněji, nicméně v průběhu noci nás bude přecházet slabá studená fronta, takže i nějaké srážky se vyskytnou. V noci skoro jasno až polojasno, to bude hlavně z počátku té noci, ale v průběhu noci pak od severozápadu začne přibývat oblačnost a místy bude déšť. Po ránu potom ty srážky budou ustávat, budou odcházet dál na Moravu. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů Celsia, vítr z počátku slabý proměnlivý, v průběhu noci pak postupně mírný od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra přes den relativně příjemné počasí, oblačno až polojasno s tím, že na horách se výjimečně může objevit přehánka, večer pak oblačnost bude ubývat. Ty maximální teploty už teda budou nižší než dneska, nejčastěji budou rozpětí od 20 do 23 stupňů Celsia, na horách od 14 do 17 a vítr bude mírný od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A ještě v krátkosti, bude příjemný i víkend?
1: Bude příjemný i víkend, v sobotu polojasno až jasno, takže docela hodně sluníčka, s tím, že nejnižší noční teploty 14 až 10, maxima 21 až 25 stupňů. No a v neděli tam už té oblačnosti bude víc, bude nás pomalu přecházet další frontální systém, takže oblačno až zataženo v průběhu dne a místy s přehánkami nebo s deštěm 16 až 11 minima, maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
0: A my děkujeme za předpověď do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, to byl pan Jaroslav Tuček, přejeme vám pěkný čtvrtek, naslyšenou.
1: Jeden naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: láska.
1: Yes, we can.
0: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Desátý díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti tři místní komunisté, čtvrtý byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 101 50 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Po třech letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
2: Výborně, výborně, Tomáši!
0: Já přeju pěkný den.
3: A taky výborně Libore, právě Libor se stává vítězem bleskovky naší posluchačské soutěže Českého rozhlasu Pardubice, kterou jsme nabídli kolem 7 hodiny 20. minuty a získává knihu Pařížské noci. Soutěž tady bude zase zítra ráno.
4: Tou cestou, tím směrem, prý by

0: Pardubičtí basketbalisté budou hrát v příští sezóně Ligu mistrů. A nás dnes na východě Čech čeká slunečno, polojasno až oblačno, teploty do 27 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné ráno z Pardubic. Vláda Spojených států amerických věnuje výsadkovému pluku v Chrudimi 640 nových lehkých útočných vozidel. Jde o dar za vojenskou podporu Česka napadené Ukrajině. První várku nových vozů už výsadkáři přebrali a čekají na další. Auta verze Flyer jsou zatím bez potřebné výzbroje. S jejich nasazením počítají, jakmile budou mít doplněnou výbavu podle potřeb útvaru, říká jeho velitel Petr Tesařík.
1: Minimálně doplnit ty stávající počty těch kajmanů, protože tím, jak jsme se rozrostli o nějakých vlastně 100%, tak nutně potřebujeme další vozidla. Druhá věc, jsme pravidelně nasazovaní do misí a do hotovosti, jako je ARF, IRF, to znamená, že vzhledem k té mobilitě a v té schopnosti být rychle zasazený, tam to určitě pomůže.
0: V Čachnově na Chrudimsku má znovu fungovat pila. Bývalý areál státních lesů převezme soukromá firma, která chce zpracování dřeva obnovit. Podnik už podle zjištění Českého rozhlasu Pardubice získal nutný souhlas krajského úřadu. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let. Měla by se o tom ale vést odborná debata. Bradáčová to řekla v pořadu 20 minut Českého rozhlasu. Hranici chce ze současných 15 snížit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Týkat by se to ale podle něj mělo jenom závažných trestných činů, jako je vražda. Podle Bradáčové přibývá v této věkové skupině případů násilných trestných činů.
2: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic v minulé ligové sezóně prohráli v 7. finále a skončili na 2. místě. Získali tak jistotu účasti v základní části Ligy mistrů. Předseda představenstva Pavel Stará říká, že pro posun klubu je potřeba hrát i soutěž mimo Českou ligu.
3: Pokud chcete hrát jako opravdu kvalitně, tak se musí hrát i v Evropě. Je to dobře pro český basketbal a Liga mistrů. Pro naše prostředí je asi ten nejvyšší možný pohár, který je a nemůžete se mi přihlásit. Prostě to musíte uhrát v té národní lize.
0: Fotbalová asociace České republiky zvažuje na post trenéra mužské reprezentace i zahraničního kouče. Miroslav Koubek skončil po vzájemné dohodě s vedením asociace po vypadnutí národního týmu z mistrovství světa. Počasí. A jaký bude čtvrtek v Pardubickém kraji? Podle meteorologů poměrně slunečný. Čeká nás polojasno až oblačno. Teď ráno místy zataženo nízkou oblačností. Během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách. Večer bude oblačnost ubývat. Teploty dnes 24 až 27 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vítr teď ráno ještě slabý. Během dne mírný severozápadní až západní, bude mít rychlost do 5 metrů za sekundu. Srážky dnes do 2 mm. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne a biojednička. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Omezení a uzavírky komplikují o prázdninách provoz na silnicích Pardubického kraje. Jak už víte z našeho vysílání, s dopravními problémy musíte počítat až do konce prázdnin na hlavní silnici z Lázní Bohdaneč do Pardubic. Začaly plánované opravy úseku mezi odbočkou na Černou u Bohdanče a Doubravicemi. Průjezd místem je kyvadlově řízení, v pracovní době stavbou přes noc semafory a během dne už od rána se tam většinou tvoří kolony, tak buďte trpěliví.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak už od nás víte, chrudimští výsadkáři přebírají první várku nových lehkých útočných vozidel Flyer Heavy Duty. Vzhledem tak trochu připomínají americká Humvees, známá třeba z filmu Černý jestřáb se střelem. Víc o nich uslyšíte v reportáži za malou chvíli tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Krátce po 8. hodině vás všechny zdravíme čtvrtek 2. července a ještě vám doplníme hudební nabídku Hurikán, Dalibor Janda, Boží mlejn Melou to bude Eva Farná, k tomu George Harrison, Iveta Bartošová a na začátek hodiny Leona Machálková.

0: Tři minuty a bude 8:45, čtvrtek 2. července. Společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Na úřadu vlády za účasti prezidenta Petra Pavla začala před chvílí jednat Bezpečnostní rada státu. Pokračovat by měla mimo jiné v diskuzi o nové armádní koncepci. My to sledujeme a o výsledcích vás budeme pochopitelně informovat. A u tématu ještě zůstaneme. Výsadkový pluk v Chrudimi čeká vyzbrojování novými lehkými útočnými vozidly Flyer 72 Heavy Duty. Několik desítek nových vozů americké výroby daruje armádě vláda Spojených států jako poděkování za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. První várka těchto výsadkových vozidel je už v Chrudimi a jejich slavnostní odhalení v kasárnách sledoval i reportér Ondřej Wolf.
1: Já teď stojím u nového lehkého útočného vozidla a pokusím se teď podívat dovnitř. Je tady taková miniaturní klika, takové zvláštní vysouvání. Otevřely se těžké dveře a uvnitř vidím 6 sedadel. Je tady případně i otvor pro kulomet na střeše.
2: Tohleto vozidlo je unikátní v tom, že vlastně to je balíček jednotlivých kitů, který se na to dají nakoupit podle toho, co si zájemce vlastně o to auto vybere. Takže si tam může vlastně dát, co chce. Dokonce to existuje v minometní verzi, v protitankové verzi a tak dále.
3: Na nové útočné vozy Flyer se už těší i velitel 43. výsadkového pluku Petr Tesařík. Vozidla podle něj doplní park stávajících bojových vozů Land Rover Defender Cayman.
2: Tím, jak jsme se rozrostli o nějakých vlastně 100%, tak nutně potřebujeme další vozidla.
3: Vláda Spojených států amerických daruje armádě 46 vozů, potvrzuje velitel pozemních sil armády České republiky Josef Trojánek.
4: Samozřejmě posune to zejména výsadkový pluk, protože výsadkový pluk ve struktuře pozemních sil je specifickou jednotkou. V podstatě ať už výběrem lidí, specifičností úkolů a vlastně i operačním prostředím, do který pluk nasazujeme, takže pro ně klíčové slovo je mobilita.
3: Podle Trojánka je prvních 18 nových útočných vozidel v Česku, dalších 6 na cestě a zbytek zatím v USA. Americká vozidla zatím nejsou bojeschopná, vojáci čekají na schválení jejich provozu na českých silnicích a americká strana je navíc dodává v základní verzi bez vojenského vybavení. Flyery tak bude nutné dovybavit podle představ výsadkářů. Na starosti to bude mít česká zbrojovka STV Group, říká její zástupce Ivo Strejček.
5: Jsme schopni pracovat a připravit i de facto na jakoukoliv potřebu uživatele, na jakoukoliv modifikaci, ať se budeme bavit o velitelských vozidlech, spojovacích vozidlech, ale až po nosiče protitankových řízených střel, přesné munice, protivzdušných a protidronových modifikací.
3: Z chrudimských kasáren Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tři minuty po čtvrt na devět Český rozhlas Pardubice posloucháte ve čtvrtek 2. července. Kyselina v žaludku, to bude naše další téma. Je to jedna z nejsilnějších žíravin v těle, ale je velmi potřebná. Jestli pak víte, jak v našem těle působí kyseliny, o tom bude dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Počasí.
0: Počasí nám dnes bude dělat radost, aspoň věříme, že budete spokojení s předpovědí. Polojasno až oblačno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, bude to hlavně na horách, večer bude oblačností ubývat. Teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Po 9. hodině vás čeká dobré dopoledne a vaší průvodkyní bude Jitka Slezáková. Pěkné ráno.
2: Krásné ráno všem posluchačům.
0: Tak co pak dnes bude u tebe?
2: Budeme to mít hezké. Pokud máte rádi květiny, tak určitě poslouchejte jak po 9., tak po 10. hodině, protože se vydáme do Mravína, kde žije pan Vintera a to je pěstitel denivek, ale ne jen tak leda, jaký on je opravdu na špičce, nejenom tady u nás v České republice a pořádá výstavu, ta právě dneska začíná, takže se tam můžete zajet podívat, kdy konkrétně a co vás tam čeká, to nám řekne náš regionální stopař, jak jsem řekla, jak po té 9., tak potom ještě po té 10. hodině.
0: Tak bude to hodně květinové a co třeba radioporadna?
2: Tak tam jsme pozvali Kláru Hlubockou, což je zase jedna z nejlepších českých psovodek, která se věnuje také záchraně zvířat v lesích v rámci svazu České České ornitologické společnosti, abych to řekla správně. Ale budeme si povídat třeba i o tom čipování, které je teď velmi aktuální, i o tom, že i pes má i o tom čipování, které je teď velmi aktuální, i o tom, že i pes může darovat krev.
0: Tak poslouchejte naši radioporadnu, ta tady bude po 11. hodině a celé dopolední vysílání už po 9. Zatím naslyšenou.
2: Těším se na vás, hezký den.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Pokračujeme zprávami, které pro vás připravila Petra Beránková.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: V okolí Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí je víc než 600 starých hydrogeologických vrtů. Necelá polovina z nich je riziková. Ohrožují totiž důležité zásoby podzemních vod. Vyplývá to z průzkumu, který zadalo pardubické hejtmanství. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Ředitelství vodních cest chce, aby zamýšlené splavnění Labe z Chvaletic do Pardubic získalo kladné stanovisko o vlivu stavby na životní prostředí EIA, a to příští rok v květnu. Podle odhadů státní organizace by v roce 2030 mohla začít stavba. Podrobnosti taky ve zprávách 9. Lidé, kteří cestují hromadnou dopravou v Hradci Králové, musí počítat s omezením ve Vysoké nad Labem. Dělníci tam opravují silnici. Autobusy číslo 18 a 20 nezajíždějí k obecnímu úřadu a dál. Končí na zastávce Vysoká Hostinec. Asi 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Všech 5 opozičních stran vyzvalo vládu k jednání o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Ty chce vládní koalice od nového roku převést pod státní rozpočet. Včerejšího jednání se kromě zástupců sněmovní opozice a senátu účastnili taky oba ředitelé veřejnoprávních médií. Z koaličních stran se nedostavil nikdo. Pozvaný zástupce koalice poslanec Libor Vondráček za SPD uvedl, že na schůzku zapomněl. Podle něj ale koalice jedná s řediteli médií dostatečně. A počasí? Poměrně slunečno, polojasno až oblačno, teď ještě zataženo nízkou oblačností, během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky. Teploty dnes 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky do 2 mm, rozptylové podmínky dobré a bio 1 mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Komplikace čekejte ode dneška na silnici 1/35 na Svitavsku u Moravské Třebové. Kvůli práci údržby je zavřený pravý jízdní pruh.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Petro, hrála jsi někdy disc golf, znáš to?
5: Možná jednou někde na koupališti.
2: Ano, to by možná šlo. Každopádně teď bude dokonce mistrovství republiky právě v disc golfu v Cholticích. Bude to o víkendu, tak se tam můžeš klidně vydat, podívat se, jestli máš čas.
5: Já asi budu v Karlových Varech na mezinárodním filmovém festivalu.
2: Tak si myslel, že budeš v práci tady.
5: Ne.
2: Jedeš do Varů. Dobře, tak si to užij. A vy, co budete moci do Choltic, tak pro vás pozvánka za chvíli od organizátorů, kteří budou přímo v našem studiu. A ještě předtím nás čeká Mídlový princ, Václav Neckář a taky skupina Lucie. Šrouby do hlavy.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 6 minut zbývá do 8:45, je čtvrtek 2. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice a my teď budeme mluvit o disc golfu. Máme tady hned dvojici hostů a to jsou pánové Pavel Voloček, pěkné ráno.
1: Dobrý den všem.
0: A Petr Kotěšovec, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Povídat se budeme o mistrovství republiky Masters, které bude v Holticích už teď o víkendu, od soboty 4. července do pondělí 6. července, protože v pondělí je státní svátek, takže i tam bude šampionát. Než se k němu dostaneme, tak o sportu jako takovém, kdo nikdy disc golf nehrál, tak jak si to má představit? Házení letajícím talířem, něco v tom stylu?
1: No tak disc golf vychází z pravidel golfu, ten sport mu je hodně podobný. To znamená, že tam máme nějaké jamky na hřišti, které tvoří výhoziště a speciální diskofový koš, takový ocelový koš s řetězama. Hráč začíná z toho výhoziště, vezme disk a hraje směrem k tomu koši a dokud se netrefí, tak si počítá body. Vyhrává ten, kdo celé hřiště obejde, samozřejmě s nejmenším počtem hodů.
0: Zdá se, že v poslední době roste ten zájem o disk golf. Čím si to vysvětlujete, tu jeho popularitu?
2: Tak je to příjemná volnočasová aktivita. Chodíte po parku, u toho házíte, takže je to vlastně vhodný i pro starší lidi. Ideální aktivita vlastně pro volný čas.
0: A čím si získal vás obecně disc golf? Co byste řekli?
1: No tak my jsme oba dva začínali jiným sportem, s jiným lítajícím talířem. No a to byl začátku jenom takový doplněk, jiná aktivita, jiný házení s tím diskem. To bylo v 99. na Petusa.
2: Jo, konec 90. let. No ale nás baví obecně frisbee sporty, jsou skvělý, takže ne tolik známý ještě, ale vlastně stejně kompetitivní, stejně zajímavý jako ostatní, takže.
0: Tak vypadá to jako sport pro každého, přesto co byste řekli, že tam je u toho důležité třeba i z pohledu nějaké techniky, co by měl člověk zvládat, aby dobře hrál disc golf?
2: Nebát se to zkusit. Jako každý jiný sport to bude chvíli trvat, než se člověk s tím diskem naučí, ale není to tak těžký, takže určitě doporučujeme každému zkusit a dát tomu chvilku čas.
1: Má to svoje specifický typy hodů, takže vlastně jenom si potrénovat ty dva základní hody, což je backhand, forehand a ono to přijde. Jak říká Petr, nebát se, přesně.
0: V Holticích funguje přímo i klub disc golfový. Kdybyste ho představili posluchačům, co byste o něm řekli?
2: Jeden z nejoblíbenějších v republice, bych řekl, i díky tomu hřišti tam, který tam vlastně během roku je pevných 9 jamek, který si vlastně každý může přijet zahrát, ale v rámci toho parku je tam i příjemný zázemí, je tam vlastně bývalá hasičská nádrž, ve které se dá koupat, říkáme tomu Holtická riviéra, takže je to vlastně příjemný prostředí, oni tam pořádají spoustu turnajů, spoustu aktivit, takže fajn klub a fajn lidi v něm.
0: Takže další zájemce byste určitě uvítali třeba i do svých discgolfových řad, jste pořád otevření novým zájemcům.
1: To každopádně je potřeba nabírat stále nové členy, ono to je už vidět na tom turnaji Masters, který teď pořádáme, který se koná v těch Holticích, protože máme tam hodně hráčů stárnou a ty mladí trošku chybí, ale vítáme každého a rádi je tam uvidíme.
0: Už jsme tady zmínili Holtice, zmínili jsme i to zajímavé hřiště, které tam je. Jak se povedlo vůbec dostat republikový šampionát té kategorie Masters právě do Holtic? Co zatím stálo?
2: Podat nabídku. A tím, že se vlastně v Holticském parku už v minulosti pořádali velký turné, tak je to vlastně prověřené hřiště. A pak bylo na nás vlastně si sednout a říct si, jo, pojďme do toho, chceme to tam zase uspořádat, nějaký velký turnaj, a podali jsme nabídku do asociace a ta nám to odsouhlasila.
0: To slovo Masters je tam důležité. Proč? Když řekneme jenom mistrovství republiky, tak by to nebylo přesné. Proč tam musíme dodávat Masters?
1: Protože tenhle ten turnaj je vyložený jenom pro kategorii Masters, to znamená v disc golfu 40+. Si to říkám dobře, 40+. A ta kategorie už je tak silná, že vlastně to mistrovství musí být samostatný pro ně. Jsou potom další kategorie, které mají jak junioři, tak amatérské mistrovství třeba republiky, ty už mají jako své vlastní kategorie, takže Masters je tady jako, nejsou to dvě spojené kategorie dohromady, jak to v minulosti třeba bylo, když bylo méně hráčů, teď už ty kategorie jsou samostatně takhle. Proto je to důležité.
0: Tak tedy my se vrátíme za chvíli do Holtic na mistrovství republiky Masters v disc golfu. Našimi hosty jsou Pavel Voloček a Petr Kotěšovec.

0: Český rozhlas Pardubice, přejeme vám všem pěkný den a povídáme si o disc golfu, o mistrovství republiky Masters. Tento šampionát bude už teď o víkendu v Cholticích a našimi hosty jsou za organizátory Pavel Voloček a Petr Kotěšovec. Pánové, kolik to dá vůbec práce připravit takový republikový šampionát?
1: Ne, málo. Je to poměrně náročný. Máme štěstí, že v těch Cholticích, za prvé, jak jsme se bavili, ten klub funguje, to hřiště tam stojí, je prověřený i těm dalšíma košema, těma jamkama, co tam přidávají na těch 18 třeba v tom našem případě. Takže ta práce pak malinko menší, ale to hřiště musíte připravit, vysekat, připravit tam různý zázemí, udělat těm lidem a tak dál. Jsou akce, které organizujeme a přijedeme na zelenou louku a tam je to daleko náročnější, ale i tady je to pořád náročný.
0: Kdybychom pozvali posluchače, kteří by se chtěli přijít podívat, tak kdy můžou dorazit?
2: V podstatě během celého mistrovství, to znamená od soboty do toho pondělí, začínáme už ráno v 8, kdy začíná první skupinky odcházet na hřiště hrát a bude se končit tak kolem 6-7 každý den. Takže jsou tam cesty, dá se tam krásně procházet ten park a zároveň sledovat vlastně, jak ty hráči absolvují různý jamky. Takže jenom pozor, možná pak, pokud by tam někdo přijel, tak nechodit do těch jamek samotných, do těch fairwayí, ale zůstat na cestách a koukat a pak se stavit třeba v tom turnajovém centru, si můžou dát něco k jídlu, nějaký pivo, limču, vykoupat se v té nádrži, takže to může být příjemný.
1: A můžou si tam u nás i koupit disk určitě a vybavení, který je poměrně levný pro ten sport, proto je i tak atraktivní.
2: Nebo si to i vyzkoušet.
1: Přesně tak.
0: Co se závodníkem dělá taková divácká kulisa? Potřebuje nějaké soustředění nebo jsou hráči, kteří chtějí mít ty fanoušky po boku a ti je vyhecují? Jak to je?
2: No, tady zas moc těch diváků jako nemýváme, vzhledem k tomu, že ty hřiště jsou často jako ne úplně v lokalitách, kde je spousta lidí, ale teď jsme nedávno se byli podívat třeba na turnaj v Estonsku a tam už vlastně ty návštěvníci byli v řádu tisíců, tak tam už jsou pak vymezené jasně zóny, kam smí a nesmí a pokud ten hráč hází, tak vlastně ty diváci by měli být ticho a neměli by vlastně rušit a zasahovat jakkoliv do té hry.
0: Takže to jako při tenise, když se hraje, tak je ticho.
2: Jo,
0: tak
2: v podstatě ano.
1: Je to tak, i v golfu prostě zvedají cedulky jako s prosbou ticho. Někteří hráči mají rádi obecenstvo, někteří ne, je to pořád mental game, prostě ta hra.
0: Discgolfové hřiště v Zámeckém parku v Cholticích má mezi hráči výbornou pověst. V čem myslíte, že je tak výjimečné? V čem je tak zajímavé?
1: Park?
2: Je to krásný park, starý, velký, zrostlý stromy, takže asi jako tady tím způsobem. No,
1: je to daný tím parkem, tím prostředím, potom samozřejmě designem toho těch jamek nahoru dolů, když to řeknu divákům zjednodušeně, musíte obazovat stromy, nějaké překážky a ten klub prostě funguje dobře, takže...
2: Hraje se tam přes vodu třeba.
1: Přesně tak.
0: A když vzniká to discgolfové hřiště třeba i v tom Zámeckém parku, jak je tohle složité všechno tam vybudovat, postavit, aby to fungovalo a zároveň, abyste nepoškodili nějak tu přírodu, krajinu?
1: Je to složitý, ale samozřejmě tím, že my ty hřiště stavíme, tak máme zkušenosti s těma s úředníkama různýma a je to prostě individuálně ty místa se řešejí poměrně složitě, protože samozřejmě potřebujete povolení, máte tam ochránce, památkáře a tak dál, ale většinou při nějaké ukázce pochopí, že vlastně tím stromům neublíží ten disk, je plastový. A samozřejmě musíte dbát na to, že na bezpečnosti jak hráčů, tak i ty přírody nesmíte jako konfigurovat ty jamky tak, že by to poničilo nějaký mladou výsadbu a tak dál. Je to v dohodě. Samozřejmě na některých místech se nám to nepovedlo, protože z nějakého jasného důvodu třeba v Olomouci, prostě UNESCO a tak dál, řekli, že ne, což jako chápeme samozřejmě.
0: A kdybychom ještě doložili popularitu disc golfu, tak můžeme počtem hřišť právě, kolik je vůbec v Česku disc golfových hřišť?
2: No teď už skoro přes 200. A většina je teda menších, třeba nějakých 6-9 jamek a těch 18 jamkových bude třeba nějakých 10, ale je to rozseto po celé republice, takže vlastně jako každý, kdo by si to chtěl vyzkoušet, tak určitě najde v blízkosti svého okolí poměrně blízko nějaké hřiště, takže těch hřiště hodně, to pomáhá i vlastně v růstu té členské základny, co se týče asociace, ale i vlastně je rekreačně, to hraje daleko víc lidí, takže to přispělo určitě.
0: No a tím, že lákáme diváky na šampionát do Choltic, je to sport divácky atraktivní, řekli byste to tak?
1: To je těžký.
2: Jo, jiné, jako klasický golf, někdo to miluje, někdo pro někoho je to vlastně moc pomalý, když tam to kouká třeba v televizi, ale určitě to vidět naživo je zajímavý, protože samozřejmě ty disky v rukou těch, co se tomu věnujou, tak lítají opravdu zajímavě a pěkně. Takže na pohled to je hezký, a když musíte obhajovat nějakou zajímavou jamku nebo přes vodu, když se hraje, tak to vyvolává docela zajímavý emoce.
1: Tep leze nahoru jak hráčům, tak i divákům.
0: Má disc golf nějaké cíle, třeba dostat se na olympiádu a podobně? Je tam něco takového?
2: Má, no. Teď je disc golf na světových hrách, stejně jako Ultimate Frisbee, což je druhý sport s létajícími disky. To znamená, jsou na světových hrách, což je nějaká taková, jak to nazvat, taková čekací místnost pro sporty, aby se mohli dostat na olympiádu, ale pak jednak se ten formát mění, kdo se vlastně z nových sportů tam dostává, a pak je to i na organizátorech, který se vybírají taky, takže je to složitý, nemáme žádnou jakoby předpověď, nemáme žádný příslib, ale věříme, že v budoucnu by se tam jeden z těch dvou sportů objevit mohl.
0: Tak tolik o disc golfu, který budete moci pozorovat v praxi už teď o víkendu od soboty 4. července do pondělí 6. července v Cholticích, kde bude tedy republikový šampionát kategorie Masters. A našimi hosty byli Pavel Voloček a Petr Kotěšovec. Pánové, děkujeme, naslyšenou.
2: Taky děkujeme.
1: Rádo se stalo a děkujeme za pozvání. Krásné dny.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Stavební práce na splavnění Labe do Pardubic by mohly začít za 4 roky. Průzkum na Orlicko-Ústecku odhalil stovky starých geologických vrtů. Na úřadu vlády pokračuje jednání Bezpečnostní rady státu a nás čeká poměrně slunečno, polojasno až oblačno, přeháňky jen výjimečně a teploty do

0: která co nejméně zasahuje do území s přísně chráněnými živočichy, jako je například motýl modrásek bahení. Některá ekologická sdružení přesto považují splavnění Labe do Pardubic za nesmyslné a nehospodárné, mimo jiné kvůli nedostatku vody v Labi. Podle ředitelství vodních cest by to ale měly řešit nové jezy. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: V okolí Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí je víc než 600 starých hydrogeologických vrtů. Necelá polovina z nich je riziková. Ohrožují totiž důležité zásoby podzemních vod. Vyplývá to z průzkumu, který zadalo pardubické hejtmanství.
0: Problém podle kraje představuje také 62 historických ložiskových vrtů ze 70. let minulého století. I ty mají potenciál negativně ovlivnit vodní zdroje. Hydrogeologické a ložiskové vrty jsou často na soukromých pozemcích bez jasného vlastníka, evidence nebo odpovídajícího zabezpečení. Mohou tak přispívat ke snižování zásob podzemní vody. Některé z nich proto bude nutné odborně zabezpečit nebo zlikvidovat. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Bezpečnostní rada státu pokračuje v projednávání nové koncepce výstavby armády do roku 2040. Stejně jako před dvěma týdny, tak i dnes do Strakovy akademie dorazil i prezident Petr Pavel. Debata by se tak mohla týkat i nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Prezident a premiér z hnutí ANO totiž spolu od rozhodnutí ústavního soudu, aby vláda hlavu státu doakreditovala na alianční summit, nejednali. Prezident k tomu přitom vyzýval kvůli koordinaci ještě před samotnou cestou do Turecka. Předseda kabinetu naopak vyzval Petra Pavla, aby svou účast přehodnotil a nakonec neletěl s tím, že vláda počítá, že povede delegaci na summit NATO příští rok. Sport. Pardubičtí fotbalisté sehráli dva přípravné zápasy na rakouském soustředění, připsali si dvě remízy. S Polskou Opole hráli 1-1, se slovenskou Žilinou remizovali 2-2. Počasí. A nás čeká poměrně slunečno, polojasno až oblačno, teď ráno místy zataženo nízkou oblačností, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách. Večer bude oblačnost ubývat. Denní maxima dnes 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 22 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný severozápadní až západní do 5 metrů za sekundu, srážky dnes jen do 2 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabý až mírně klesne a biojednička. To znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: S dopravními problémy musí řidiči až do konce prázdnin počítat na hlavní silnici z Lázní Bohdaneč do Pardubic. Začaly plánované opravy úseku mezi odbočkou na Černou u Bohdanče a Doubravicemi. Průjezd místem je kyvadlově řízený, v pracovní době stavbaři přes noc semafory. Tvoří se tam kolony během dne a pozor, odklonem po náhradní trase do Doubravic jezdí i spoje linky číslo 17 a na Doubravice ve směru od Globusu neodbočíte vůbec.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Avizované uzavírky nám možná udělají čáru přes rozpočet, ale jsou prázdniny, takže všechno by mělo být fajn a my se o to také snažíme v našem dobrém dopoledni, které právě teď odstartovalo, a pozveme vás třeba na výstavu denívek těchto nádherných květin, které trošku připomínají lilie, ale jsou možná ještě o chlup zajímavější. V Mravíně bude výstava, my tam máme našeho regionálního stopaře. No a také si řekneme, proč pardubické hvězdárně chybí kopule, tedy na pardubické hvězdárně. Máme podrobnosti, dozvíte se je kolem 9:45 a nezapomeňte zámecké léto, už po třetí můžete slyšet na našich vlnách.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A právě teď v 9 hodin 10 minut se vydáváme do Mravína. To je malá vesnička poblíž Luže na Chrudimsku. Zachovalo se v ní mnoho historických domů a jeden ze statků v dolní části Mravína patří manželům Winterovým. Ti ode dneška do 6. července otevírají svoji zahradu návštěvníkům a mají co ukazovat. Patří totiž mezi největší pěstitele denivek v celém Česku. Pozvánku na výstavu a určitě spoustu zajímavých informací má pro nás teď Tereza Brázdová. Pěkný den, Terezo.
2: Hezké dopoledne.
1: A předpokládám, že jsi teď někde přímo mezi záhony.
2: Ano, je to tak, okolo mě to hýří barvami, je tu už celá řada prvních návštěvníků. Winterovy denivky pěstují nejen na své velké zahradě, kde teď stojím, ale i na přilehlém poli u statku. Jsou to půvabné a nenáročné trvalky, denivky mají květy podobné lilím. Právě s nimi si je lidé často pletou a denivky se jim říká proto, že ten jeden kvítek skutečně po jednom dni odkvete.
1: Mám je na zahradě, mohu potvrdit. A kolik druhů denivek můžou návštěvníci v Mravíně vidět?
2: Tak Jaroslav Wintera se může pochlubit velkou škálou odrůd a kultivarů denivek. Je to velký expert. Manželé Winterovi oba vystudovali obor zahradnictví a zahradám, rostlinám, ekologii se věnují celý život. Kolik je tu druhů a kultivarů denivek? Já to vím, ale myslím, že si to zaslouží povědět sám Jaroslav Wintera, protože je to opravdu úctyhodné číslo.
3: Dobrý den, tak k dnešnímu dni máme něco přes 1000 odrůd, řada z nich je už našeho šlechtění.
2: Rozližím se, převažuje tu taková oranžovo-žlutá barva, ta je nejběžnější pro denivky?
3: Ano, je to přirozená barva jejich vlastně botanických druhů, které rostou především v Ázii.
2: A které barvy bychom tu skutečně nenašli?
3: Tak nenajdete černou. Většina květin černě nekvete, známe akorát třeba tulipány krásné černé, a pak čistě bílá. Většina denivek je buď smetanových nebo lehce nažloutlých, a pak třetí barvou, která u denivek neexistuje, je čistě modrá.
2: My teď procházíme mezi těmi záhony, mají ty vaše speciální druhy v uvozovkách nějaké výsadní místo?
3: Jediný místo má tři denivky, které mám ze svého šlechtění, který bych chtěl rád registrovat, tak ty mají výsadní místo, jinak je to všechno namíchané. Nemá to úplně zatím nějakou choreografii podle toho, že jsou některé nízké, vysoké. To plánujeme do budoucna, ale zabere to hodně času.
2: Jaroslave, podle čeho dáváte těm svým druhům denivek jména?
3: Tak oficiální názvy ještě nemají, protože je musíte registrovat buď to u Evropské asociace nebo u Asociace americké, ale pracovně máme názvy podle lidí, kteří v mém životě mě nejvíce ovlivnili, co se týče zahradnictví a ekologie, takže jedna je třeba Šimek, to je pán, který mě k denivkám vůbec přived a dlouholetý sběratel denivek. Pak třeba Eva Nováková, to je zase z Domu dětí a mládeže v Hradci Králové, paní, která mě úplně přetočila dětský myšlení a navedla vlastně na ekologii, na milování stromů a květin.
2: Taky Šimka si mohou návštěvníci odvést. S denivkovou zahradou se ještě neloučíme, zase se vám ozveme a připojíme další zajímavosti.
1: A my už se moc těšíme, děkujeme, s Terezou a Jaroslavem Winterou se spojíme kolem 10. hodiny a 15. minuty. Tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jak už asi víte, pardubická hvězdárna barona Artura Krause je dočasně bez své typické kopule. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci za 8 milionů korun ji dělníci demontovali a objekt čeká také instalace nového robotického dalekohledu. Nasazení nové kopule bude technicky náročné a postará se o něj specializovaná firma. Reportérka Šárka Rusnáková se byla podívat, jak neobvykle teď vypadá střecha budovy Domu dětí a mládeže Alfa, kde hvězdárna sídlí.
1: My se právě nacházíme před střediskem volného času Alfa na Dukle, kde je vlastně naše hvězdárna. No a v to, co obvykle tedy na té hvězdárně bývá úplně nahoře instalováno, ta kopule, tak ta je teďka umístěná dole, protože dělníci ji sundali a teďka vlastně připravují uložení veškerých technologií pro tu novou kopuli.
2: Říká vedoucí hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích Petr Komárek. Střecha Domu dětí a mládeže Alfa teď bez kopule působí nezvykle prázdně. Někteří místní si ale právě tak pamatují.
1: Takhle ta budova vypadala někdy na konci 80. let, když vlastně se ten Dům dětí a mládeže tehdy otevíral. No a vlastně observatořka se otevírala až v roce 92.
2: Novou kopuli už hvězdárna nutně potřebovala.
1: Už další dobu do té kopule zatékalo. Vždycky vlastně na jaře a na podzim jsme museli z dalekohledu a z prostoru observatoře vytírat vodu, protože to je kov bez žádné izolace, takže zkrátka dobře velice trpěly přístroje uvnitř té observatoře.
2: Demontáž kopule byla součástí rozsáhlé rekonstrukce za 8 milionů korun. Na její sejmutí musela stavební firma nasadit vysoký jeřáb. Jak vysvětluje stavby vedoucí společnosti stavby EDA Pardubice Jaroslav Mlejnek.
3: Takhle náročný to bylo spíš bezpečnostního hlediska, že? Kde vlastně byl použit jeřáb, 50-metrový jeřáb, který aby to sundal, protože ta kopule samotná vážila 2,5 tuny, ale je to strašná výška, takže proto byl takový veliký jeřáb, protože je potřeba, aby se dostal až na tu kopuli, kde to bylo vlastně nějakých 22 metrů.
2: Hvězdárna teď získá novou moderní astronomickou kopuli. Namontuje ji specializovaná firma, která ji 9 měsíců vyráběla na míru. Díky tomu bude moci observatoř využívat také nový robotický dalekohled za více než 2 miliony korun. Ten výrazně rozšíří možnosti pozorování.
1: Ten budoucí dalekohled, který tu bude instalován, tak ten ve své podstatě jednak bude mít větší průměr, ten minulý, ten měl 450 mm, ten budoucí bude mít 500, takže půl metru. Zdá se to jako malý rozdíl, ale z hlediska pozorování je to docela zásadní. Čím větší průměr, tím více světla pojmeme. To je první věc. Druhá věc, na tom teleskopu budou astronomické kamery, budou na tom úzkopásmové filtry, které vlastně i tady z města, z toho přesvětleného města, dokáží si vypreparovat jenom tu určitou vlnovou délku těch různých mlhovin a oblaků mezihvězdných a to je to vlastně o co nám jde.
2: Starou kopuli si lidé můžou ještě zblízka prohlédnout u vstupu do budovy, kde je dočasně uložená. Co s ní bude dál, zatím není definitivně rozhodnuté. Původně měla skončit ve sběru, teď o ní ale projevili zájem astronomičtí nadšenci. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.

Pěnecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Europe, tak jsme se přenesli někam na diskotéku do 90. let, možná ještě dřív. Bude 9:30 a tak je čas na jazykovědkyni Dagmar Maginsovou. Společně dnes probereme slovo šindel. Poslechněte si, jak vzniklo.
1: Někdy v 16. století jsme si z němčiny vypůjčili výraz šindl, jehož starší německá podoba skintula pocházela z latinského scindula. A to byla v latině varianta výrazu skandula a všechna tahle slova i s tím naším šindelem znamenala totéž. Střešní krytinu z jehličnatého dřeva, obvykle smrkového. Dvouvrstvá šindelová střecha měla životnost až 40 let. Ovšem to platilo pro ručně vyráběné šindele. Ty strojové měly trvanlivost mnohem kratší. A klíčové bylo používat špalky bez suků, štípat je vějířovým způsobem a do širšího konce zvláštním zahnutým nožem vykrojit konickou drážku.
0: No dnes je to velké umění. Příště si řekneme o původu slova panděro.

0: Nějak se nám ulevilo trošku těch veder a možná vás to láká k úklidu, aspoň z toho nejhoršího to vzít. Obyčejný úklid si ale můžeme klidně zpříjemnit díky aromaterapii. Stačí k tomu jediná ingredience.
1: Babské rady.
2: Chcete-li při vytírání podlahy i provonit vaši domácnost, přidejte do vody na vytírání podlah hřebíček. Obsahuje silice s velmi intenzivním aroma, které se výborně uvolňuje v horké vodě. Právě proto se hodí k povýšení úklidových prací na aromaterapii. Vaše domácnost bude provoněna teplou kořeněnou vůní, která navodí pocit čistoty a útulnosti. Do teplé vody stačí přidat několik kousků hřebíčku nebo jejich výluh. Pokud máte čas a chuť, tak koření nejprve několik minut povařte, aby byla vůně co nejintenzivnější. Za připomenutí stojí i další možnosti použití hřebíčku. Ať už do domácích vonných směsí do aromalampy, kdy se dobře kombinuje se skořicí a citrusy, ostatně jeho silná vůně spolehlivě odpuzuje komáry, mravence a moly, nebo ho použijte k rychlému osvěžení dechu, kdy hřebíček stačí pár minut převalovat v ústech.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak můžeme vyzkoušet a za chvíli už nabízíme zámecké léto. Zasoutěžte si spolu s námi a ještě jednou připomínám telefon 731 800 900, budete ho potřebovat.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hezké léto.
1: Přeji vám všem úspěšný druhý červencový den letošního léta. Letošní léto je v našem vysílání v zámeckém stylu. I dnes pro vás máme pozvánku na jeden z našich zámků a také soutěž o zámecký cestovatelský balíček, kde jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Soutěží vás provází Pavel Kudrna, našimi zámky František Kinský a hned nabízí dnešní pozvánku.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtensteinové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Jak tak putujeme těmi zámky celou naší zemí, tak si všímáme té krásné češtiny, jak má různé tvary. Všimli jste si třeba, semka se nastěhovali, to je přeci nádherný tvar. Tak semka, teď budete volat, tedy sem ke mně do studia na telefon 731 800 900, protože máte-li chuť soutěžit, tak přijměte tu moji výzvu, která teď přichází. O co hrajeme, tak to už jsme říkali, ale já to připomenu samozřejmě, ve hře je denní výhra, takový balíček zámecký cestovatelský a tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme jednoho z vás, ten si užije prohlídku, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, čili z těch 5 výherců od pondělí do pátku, v pátek jeden bude mít štěstí, tam je obrovská šance na výhru samozřejmě. No a potom na konci prázdnin vylosujeme 3 výherce ze všech těch denních výherců, kteří mohou získat 3 víkendové zámecké pobyty. Tak písnička Věra Martinová, Toulavý džiny, 3:41 je stopáž, máte na to čas, jsou vypnuté telefony, teď je pouštím a vy se dejte tedy do volání 731 800 900. Všichni máte stejnou startovací čáru.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak dost toulání s Věrou Martinovou. Soutěžit se bude, máte-li chuť samozřejmě, to je vždycky ne příkaz, ale výzva nebo nabídka, takže pokud ji přijmete, tak jsme pochopitelně rádi. Pan Jiří z Liberku přijal tuto nabídku. Pan Jiří, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Liberk, to je Rychnov, Rychnovsko?
1: Jo, Rychnov, Knižnov.
0: Takže jak vy jste soutěžícím typem? Soutěžíte vždy všude nebo jen tak náhodou namátkou?
1: Všude, jo.
0: Jo,
1: mám rád soutěže i v televizi. Jo,
0: já vždycky říkám, chtěl bych vyhrát ty miliardy, ale pak si říkám, taky by to chtělo si jednou třeba vsadit. Vyhrál jste něco zajímavého, podstatného?
1: No, jakoby nic moc hodnotného, no. Třeba nějaký stupenky na koncert.
0: Tak aspoň něco drobného.
1: Dobrý,
0: no jistě, tak samozřejmě. U nás to může být zámecký balíček, prohlídka, pak pobyt, víkendový zámecký, takže by to bylo parádní. Takže pane Jiří, jinak já jsem se díval nejblíž k Liberku, Kolovratský zámek v Rychnově, Kvasiny taky zámek, vidíte?
1: Jo, Kvasiny.
0: Znáte určitě.
1: Jo.
0: Tak dáme se do té soutěže, máte-li chuť, já už teď trošku zvážním, jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky. Jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky? Za A Vlčí jáma, za B Medvědí příkop, za C Tygří stezka.
1: Tak je to Vlčí jáma.
0: Tam nebylo vůbec pochybnosti v té odpovědi. To jste věděl, nebo jak jste?
1: Poslouchal jsem.
0: Vzorný posluchač, vzorný soutěžící. Mám pro vás dobrou zprávu a špatnou, kterou chcete dřív?
1: To je jedno.
0: Tak vyhráváte ten náš balíček denní. Špatná je, že tím pro vás soutěž skončila. Tedy v tom zámeckém létě. Tak se mějte hezky, ať se vám daří a naslyšenou. Zdravím pana Jiřího do Liberku. No zdravím vás všechny, Pavel Kudrna vám přeje dobrý den, hezký čtvrtek, zítra máte-li chuť se sejdeme zase v 9.45 a kam se to podíváme, bude to zámek Kravaře. Užijte si zbytek dnešního dne, podstatný zbytek, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Soud v Pardubicích dostal 8. stížnost proti vazbě kvůli útoku na zbrojovku LPP Holding. Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi mandát na summit NATO, rozšířilo mu taky delegaci. Dva finalisté basketbalové ligy budou hrát v příští sezóně Ligu mistrů a nás čeká poměrně slunečno, polojasno až oblačno, teploty do 27 stupňů. Aktuální zprávy pro vás připravila Petra Beránková. Krásné slunné čtvrteční dopoledne z Pardubic. Stížnost proti vazbě v souvislosti s březnovým teroristickým útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích podal další obviněný, v pořadí už 8. ČTK to potvrdila mluvčí krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Jarkovská. Podle jejího sdělení je obviněnou žena. O stížnosti bude rozhodovat pobočka krajského soudu v Pardubicích. Okresní soud tady

0: Město na provoz vyčlenilo 3,6 milionů korun.
1: Ty peníze dáváme do jisté míry do vlastního. Dopravní podnik je 100% akciová společnost města Pardubice, jak jsem říkal, já to považuji za rozšíření toho systému městské hromadné dopravy, ono to do toho bude opravdu plně integrováno, takže mi to dává nějakým způsobem smysl a samozřejmě až pak ta soutěž a ten provoz ukáže definitivně, jaká bude ta konečná částka, a věřím tomu, že bude nižší.
0: V Čachnově na Chrudimsku má znovu fungovat pila. Bývalý areál státních lesů převezme soukromá firma, která chce zpracování dřeva obnovit. Podnik už získal nutný souhlas krajského úřadu. Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu víc zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Rezort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To prezident označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už taky prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Hygienici začínají kontrolovat dětské tábory, zaměří se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku ale taky platí nová pravidla pro fungování táborů. Už třeba není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet. Sport. Dva české týmy budou hrát v další sezóně základní část Ligy mistrů. Postoupili do ní oba finalisté, vítězný Nymburk i druhé Pardubice. Co je potřeba pro účast v této soutěži udělat, popisuje většinový majitel klubu Pavel Stara.
2: Navýšení finančního budžetu, bez toho to nepůjde. My musíme trošku ještě rozšířit ten hráčský kádr, protože můžou přijít zranění a my v tu Ligu mistrů a českou ligu nemůžeme hrát, že to ten tým, jako když to řeknu, odstřelí. Takže na tohle už musí to být i širší kádr, zapojit třeba i ty víc českých hráčů, je to obrovská příležitost a motivace. Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká poměrně slunečno, polojasno až oblačno. Během dne ojediněle přehánky, a to hlavně na horách. Večer bude oblačnost ubývat. Teploty dnes 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vítr slabý, během dne mírný severozápadní až západní, rozptylové, podmínky dobré až velmi dobré. Tlak slabě až mírně klesne, večer může mírně stoupnout, aby od dnes jednička. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody se silnic 4 minuty po 10. hlášené nemáme. Nezapomeňte ale, v sousedních Chrudimi platí dopravní uzavírky kvůli loutkářskému festivalu. Neprůjezdný je úsek kolem divadla a nábřeží a mimo provoz jsou tam taky parkoviště. Tato omezení trvají celý tento týden.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A já teď Petře podám tuhle knížku, ona si mě bude chvilku listovat a vybere si to, co se jí nejvíc líbí, protože ta knížka totiž bude opět v naší soutěži Věřte, nevěřte v této hodině. No a taky to bude tady vonět květinami, třeba levandulí, řekneme si, jaké druhy se u nás pěstují a vydrží a jsou stále pěkné. No a opět také zavítáme s naším regionálním stopařem do Mravína, kde je výstava Denivek. No a teď už má Petra slovo, tak co tě zaujalo?
5: Březové umění je krásné, podívej, z břízy si tady děti můžou vyrobit třeba stojánek na pastelky, takový kelímek na pastelky, no, to se mi líbí, to je hodně přírodní.
4: A dokonce i praktické. Tuhle knížku můžete mít, když zůstanete při poslechu.
5: Je krásná.
3: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: se má.
1: Populace stárne, seniorů u nás přibývá, všichni to víme, ale jsme na to připraveni. I na to jsem se ptala ve včerejší radioporadně ředitelky oblastní Charity Pardubice Marie Hubálkové.
2: Víte, já si myslím, že bychom měli se soustředit na posílení komunitního života. Že spoustu lidí se na vesnici cítí samo, opuštěný a starostové nám říkají, že by si potřebovali s někým popovídat. A na to je právě komunitní život a dobrovolnictví. My jsme byli na Erasmu v Německu a tam jsme vlastně zažili jedno dvoutisícové městečko, kde ten komunitní život úžasně fungoval. Město zaplatilo jednu koordinátorku, která měla na úřadě ohromnou tabuli, kde zapisovala, kdo jaký občan potřebuje jakou pomoc, a tam lidé z toho města chodili, vybrali si, v čem chtějí spoluobčanovi pomoct, a šli mu to udělat. Oni se takhle domluvili, že vlastně spoustu věcí zvládnou i mimo sociální služby, protože sociální služba je odborná služba. A vlastně tohle popovídání nebo doprovod tam nespadá, nebo drobný údržby, stárnoucí člověk už to nezvládne a potřebuje sleda s čím pomoct. Tak mě to jako nesmírně zaujalo.
1: A takový říkal, ten zájem u člověka.
2: Ano. A říkala jsem si, že vlastně senior potřebuje hlavně, aby mu někdo naslouchal, aby mu rozuměl, aby byl k němu laskavý, aby se cítil, že tady je důležitý, že mu někdo pomůže, že má o něho někdo zájem.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Opět se teď vracíme do Mravína na Chrudimsku. Ode dneška tam můžete navštívit venkovní expozici Denivek. Jejich výstavu pořádají manželé Winterovi každý rok v červenci. O Denivkách se dozvíte opravdu všechno. V Denivkové zahradě v Mravíně totiž roste na 1000 odrůd těchto nenáročných trvalek. To už jsme slyšeli v předchozím vstupu. A trochu tu procházku mezi záhony Tereze Brázdové závidím. Chtěla bych tam být s tebou, Terezo. Jestli pak jsi vybrala nějakého favorita už nejkrásnější Denivku.
2: No, Jitko, je to těžké, protože jak si říkala, těch odrůd, to jsou tu stovky a stovky, ale mě třeba zaujala tady denivka, která se jmenuje White Perfection. U jejího obrovského květu, který má takovou smetanovou barvu, stojím s majitelem denivkové zahrady Jaroslavem Winterou. O jaké denivky tu lidi mají největší zájem? Jsou to ty v uvozovkách, jako tato právě, ty exotické, nebo ty běžné, které mají tu oranžovou, žlutou barvu?
3: Výběr denivek se řídí trendem. Takže každý rok vidíme trošku jiný zájem. Někdy to bývají hlavně ty okaté, takové ty pastelově barevné s různýma okama. A pak další rok vidíte, že chtějí zase úplně jednoduchou babičkovskou, oranžovou, žlutou, trubkovitou. Zrovna ten White Perfection, to je taková denivka, která tvar květu je UFO. Jo, nebo je to druh pavoukovité denivky, tvar UFO, který je lehce zvlněný, úzkoplátečný, nádherný. Má svého milovníka, má svého zákazníka, ale ne každému se líbí.
2: Já jsem se teď zkusila přičichnout, no tak nevím, jak to je s tou vůní denivek?
3: White Perfection nevoní. Gen jedné nebo několika původních druhů botanických z Asie nese jakoby vůni a některé denivky příjemně voní. Je to denivka Hemerocallis liliofadellus. Tak ten voní, ale většina těch denivek je vyšlechtěná z jiných, takže voní jenom málo anebo vůbec.
2: Jaroslave, kde se vzala ta vaše láska k denivkách? Jak dlouho se vlastně pěstování věnujete denivek?
3: Tak já myslím, že je to něco přes 25 let a bylo to úplně jednoduché. Když jsem studoval zahradnickou školu, navštívil jsem školky v Litomyšli a tam zrovna kvetly denivky, takže jsem si jich 7 koupil. Vysadil jsem si je tehdy ještě v Třeboveticích u Hradce Králové a šel okolo soused, o něm už tady padla zmínka, právě pan Šimek, který mě k denivkám přived a on mi říkal, co děláš tady, a já jsem říkal, sázím denivky, tak přijď na kafe. A když jsme si dali kafe, pokecali jsme si, tak on mi říkal, pojď se podívat. A on jich tam měl 70. No a každý rok oběma to přibývalo. Svoji sbírku mi nakonec daroval a vlastně já v tom pokračuju už 25 let.
2: Na závěr, co je vaší metou právě v oblasti pěstování denivek? Jaký máte denivkový sen?
3: Denivkový sen? Vysadit denivky na obří pole, aby to bylo vidět z letadla. A nebo vypěstovat čistě bílou denivku. Nebo vypěstovat denivku, která je mého vzrůstu.
2: A kdo nevěří, ať se přijde podívat. To pole asi Jaroslav nestihne, ale výstava je otevřená do kdy?
3: Do pondělka
2: 6.
3: července do nějakých 18 hodin.
1: Tak ještě v pondělí bude otevřeno. A to je paráda. Moc děkujeme za to pozvání i za ten příběh úžasný. Poslouchala jsem, ani jsem nedutala. Zdravíme tedy do Mravína. No a zajďte se tam podívat. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme letní brokolicové placičky s výborným dipem. Nabídneme další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
0: Český rozhlas Pardubice,

0: Stále vám přejeme příjemnou pohodu. Při poslechu Českého rozhlasu Pardubice posloucháte Dobré dopoledne a přesný čas 10 hodin 28 minut. Před chvílí jsme vás zvali na denivky, což jsou také léčivky. Jejich poupata mají výbornou, takovou lehce pálivou chuť. A teď bude řeč o levanduli. Její uklidňující účinky zná snad každý. Tak si pojďme o této oblíbené rostlině popovídat s její pěstitelkou a velkou propagátorkou Olgou Pospíšilovou.
1: Všechna levandule je konzumovatelná, takže v gastronomii...
2: Každý druh,
1: veškerý, takže se neotrávíte. Nemusíte mít strach, že vám nějakým způsobem ublíží, ale v každém případě já doporučuji třeba pro gastronomii a tu lékařskou, ty účinky právě, mít levanduli lékařskou, tu pravou. Pak je samozřejmě levandule francouzská, prostřední, Edelweiss, to je bílá, tu doporučuji, když destilujete květinovou vodu, to je vlastně podsložka oleje, takže když vy destilujete olej, tak z toho máte vlastně květinovou vodu a to je výborný zase na naši pleť nebo proti komárům, když stříkáte do vzduchu na sebe. Jo, takže každá ta levandule má co do sebe a má své účinky.
0: A kdybyste měla vybrat jednu pro ty dekorativní účinky, protože i proto, nebo hlavně proto si na zahrádku sázíme levanduly, asi s tím máte zkušenosti,
1: ano.
0: Tak kterou byste doporučila pro Česko?
1: Určitě je to levandule prostřední a ta je vlastně neboli francouzská, neboli intermédia, ona má takové tři názvy, ale prostě pořád je to tak. Poznáte ji podle toho, že má takový dlouhý stvol květu, sáhlo dlouhý, třeba až do výšky 10 cm a to je velmi intenzivní vůně. Ta se právě používá primárně ve Francii, jak vidíte ty velké pole a lány tam toho, tak to se používá právě pro tu vůni do kosmetických vlastně jakoby dalších zpracování.
0: A u nás se jí daří.
1: Ano, určitě. Daří se jí, taky mám a prakticky téměř na Vysočině nevymrzne, prostě se jí daří.
0: Takže si budeme pamatovat, levandule prostřední neboli francouzská neboli intermédia.
1: Ano, přesně. Tak.
0: Stříhání, to je takové téma, které tady dokola pořád opakujeme, jak stříhat levanduly. Vy to máte asi jednodušší, když to máte potom na to následné zpracování, tak jakmile to začne kvést, tak vy už musíte sklízet, že?
1: Je to tak, já už vlastně jak začne kvést, tak já přebírám, přecházím každou tu bylinku, protože vůbec ta levandule nekvete najednou, to asi víme všichni, takže vlastně kdy pokud chceme mít hezkou kytičku a chceme ji mít hezkou i v únoru, tak musíte z toho jednoho květu, z té jedné sazenice vyzbírat třeba jenom 5 těch kvítků a pokračujete takhle dál. Takže vlastně z celého pole já přinesu jenom třeba 5 kytiček.
0: Takhle to je, že ne, že s kosou si to posekáte.
1: No to už to je pozdě, to už má všechno se sype, když to vlastně kvete. Takže pokud chcete mít hezkou kytičku, tak musíte jednu po druhé a samozřejmě potom, když už ji máte plně rozkvetlou a už ji na ty zahrádce nemáte, tak ji můžete dál zpracovat.
0: Je to tedy nesmírně titěrná práce, tak moc zdravíme paní Olgu Pospíšilovou na její políčko u Hlinska, kde určitě teď pracuje a pracuje.

0: Už si to tady zase na vás chystám. Takové drobné papírky, lístečky, na které zapisujeme jména vás, kdo se účastníte soutěže.
1: Věřte, nevěřte.
0: A je tady zase pro vás a knížka z nakladatelství Kazda Dárky z přírody 100 nápadů na tvoření s dětmi. Už jsme tady obdivovali s kolegyní Petrou Beránkovou krásné kilímky z březové kůry, které se dají třeba použít na pastelky. Vypadá to úžasně. Tak pojďme na to. Já vám pustím ukázku z pohádky Dařbuján a Pandrhola. Asi znáte příběh o tom, jak chudý horník začal díky přátelství se smrťákem léčit lidi a jak si i učený doktor k němu přišel o radu, tak dobře poslouchejte.
2: Prosím vás, nevíte náhodou, co je to moribundus?
3: Moribundus? Moribundus, to je strašná choroba. Někdy smrtelná.
2: A jak se rozpozná?
3: No, různě. Koktáním.
2: Koktáním? Jak se vyléčí?
3: Všelijak. Penězma.
2: Za kolik?
3: Řekněme 2 zlatý.
2: No, není to trochu moc?
3: No tak 3.
2: A to by šlo.
0: Tak, kde se vzalo to slovo moribundus? Pozor, tak já říkám, věřte, nevěřte, že tuhle slovní hříčku vymyslel Karel Čapek a poprvé ji použil ve své pohádce Princezna Solimánská. Je to ve sbírce 9 pohádek, kdy se léčby pro změnu ujal drvoštěp. Pak se to slovo prosadilo i v pohádce, kterou jsme teď slyšeli, Dařbuján a Pandrhola Jana Drdy. No a teď tenhle výraz používáme všichni. Mám pravdu nebo nemám? 726, 46, 48, 48 a první posluchač Féteru. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Míla z Chrudimi zatím.
0: Moc zdravím. Tak doufám, že jste poslouchala pozorně.
4: Ano, poslouchala a já tomu budu věřit.
0: Jo, že to slovo vymyslel Karel Čapek a použil poprvé v té své pohádce Princezna Solimánská. Ona potom byla taky sfilmovaná několikrát, takže ji známe všichni. Dobře, tak děkuju za tip.
4: Já jdu do toho.
0: Ať se daří a dobrou náladu hlavně. Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Další z posluchačů a jeho tip, na který jsem zvědavá. Dobrý den.
5: Dobrý den, to je Svátě Poňovice. Paní Jitko, já vám věřím.
0: No, víme, že to těch slov vymysleli bratři Čapkové víc. Robot Josef Čapek, no, tak to se ujalo.
5: To možný,
0: a to se používá ve vědeckém světě. Ale tohle to je jenom taková slovní hříčka. Takže věříte, že to mohl takhle on vymyslet a použít?
5: No věřím, je to možný.
0: Co pak vás nejvíc? Jaký moribundus vás trápí nejvíc? Sváťo.
5: No, mě trápilo rameno loni, ale to už je to taky přijatelnější.
0: Už je to přijatelnější.
5: Zvěrkanej kloub, no.
0: Jo, jo, jo. A co jste pro to udělal? Nějaké cvičení?
5: Tak byl jsem u doktorů, těch ortopedů a něco mi tam pichli. To pomohlo asi tak měsíc a půl a pak se to asi zhoršilo.
0: No,
5: ale
0: právě.
5: Ono už se to časem, už ta bolest není tak intenzivní.
0: Začnou bolet kolena a další věci a člověka pak nebolí to původní, že?
5: Pokud si dávám trochu pozor a to rameno nějak v určitých polohách nepřetěžují, tak to jde, no.
0: No tak jo, tak ať to jde i nadále a děkujeme za váš tip. Sváťo, naschledanou, pěkný den. A ještě tady máme třetího volajícího v soutěži, věřte, nevěřte, dobrý den.
6: Dobrý den, Jaromír ze Sázavy.
0: Krásný den, pane Jaromíre, jaký je váš tip?
6: Já vám dneska nevěřím.
0: To je celé?
6: No, můžu to rozvíjet, jestli chcete. Protože princeznu Sulimánskou jsem viděl jsem ji možná 2x, možná 3x.
0: Aha.
6: A nikde jsem tam žádný moribundus nezaznamenal.
0: Protože to není filmová pohádka. Pozor, jo? Tady to je psaná z roku 32.
6: No, to nevadí, ale to je dáno. A kdyby to bylo napsáno, tak by to bylo sfilmováno a nikde to tam nebylo, takže nevěřím.
0: Jaromíre, děkuju za vaše rozvedení. Možná, že jste nasadil brouka do hlavy ostatním posluchačům a to je právě dobře. Tak díky a mějte se krásně.
6: Taky.
0: Naschledanou. A ještě tady máme e-mail, jako vždy, můžete využít studio.pardubice@rozhlas.cz. Ptám se, kde se vzalo slovo moribundus, a říkám, že tuhle slovní hříčku vymyslel Karel Čapek a použili ve své pohádce Princezna Solimánská ze sbírky Devatero pohádek, a dívala jsem se, je to rok 1932. Tak, věřte, nevěřte.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Natolik vás zaujalo naše dnešní soutěžení, že vůbec nestíhám vaše e-maily a telefony brát všechny, ale věřte, že se opravdu moc snažím. Poslední tady ještě si zapíšeme Martinu z Prahy, jestli mám ještě vůbec nějaké volné lístečky. A tady se nám ještě Martina vejde. Martina Praha a úplně poslední, kdo nám tady napsal, je Pavlína. Dobrý den, byla to krásná připomínka na hezkou pohádku, ale dnes nevím a nevěřím. Tak, jak to je? Pojďme to vzít od začátku. Slavný latinský výraz moribundus se v české literatuře a filmu proslavil hlavně díky pohádce Dařbuján a Pandrhola z roku 1959. Jde o nejslavnější výskyt. Pan doktor v této filmové komedii tímto slovem velmi učeně, ale bezradně označuje těžkou nemoc lakomého Pandrholy. To jsme slyšeli. S tímto slovem se můžete setkat ale také v knižní pohádce Princezna Solimánská. Je to ze sbírky Devatero pohádek. Čapek výraz používá jako tajuplné a exotické pojmenování pro princezninu nemoc, tedy stav blízko smrti, se kterou si prostě solimánští lékaři nevědí rady, ještě že tam mají toho drvoštěpa. Tahle pohádka je z roku 1932, jenomže ji nevymyslel Karel Čapek. Ono už to tady je dávno předtím, protože moribundus vychází z latinského mori, což je umírat a je to skutečně odborný lékařský termín. A je to velmi vážný termín. V medicíně se používá k popisu pacienta, který je na pokraji smrti v terminálním stádiu. Jehož stav je kritický a prognóza beznadějná. Jenom my jsme si z toho dokázali udělat legraci a v těch pohádkách to zní spíše tak jako nadějně tohle slovo, ale věřte, nadějné moc není. A jeden z posluchačů, který nám telefonoval, byl to myslím to posluchač Mirek z Ústí nad Orlicí, tak řekl, že četl tu pohádku Princeznu Solimánskou a že si to potom vyhledával právě a že ho to zajímalo, jak to slovo vzniklo, takže ten na to kápnul. No zkrátka, ať to neprotahuju, ten, kdo nevěřil, tak dneska dobře udělal, ale zase jsme díky tomu chytřejší a víme, co moribundu znamená. A nikomu to nepřejeme, pochopitelně, když nás to čeká všechny jednou. Tak pojďme. Jednoho z vás tady mám, vylosovaného, a je to posluchač Jiří z Řetůvky, který nevěřil. Gratulujeme. A jestli máte chuť poslouchat Český rozhlas Pardubice i dál, tak po zprávách po 11. hodině tady přivítáme psovodku Kláru Hlubockou, která je známá po celé České republice. Její psi poslouchají na slovo, umí neuvěřitelné věci a doufám, že s jedním z nich přijde. Bude to Chesapeake Retriever, tak se zatím můžete podívat třeba na internet, jak takový Chesapeake vypadá. I nadále přejeme dobrý poslech, posíláme Valdemara Matušku. Příjemný poslech.

0: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V případu březnového teroristického útoku na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích podala další obviněná stížnost proti vazbě. Spojené státy darují chrudimským výsadkářům přes 40 nových lehkých bojových vozidel. O postup do třetího kola Wimbledonu bude hrát 5 českých tenistů. A nás na východě Čech čeká slunečno, polojasno až oblačno, teploty do 27 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné čtvrteční dopoledne z Pardubic. V případu březnového teroristického útoku na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích podala další obviněná stížnost proti vazbě. Jde už o osmý případ, kterým se bude zabývat pardubická pobočka krajského soudu. Žena je občankou jednoho z východoevropských států a do vazby ji poslal okresní soud v Pardubicích jako poslední z obviněných. Všechny předchozí stížnosti odvolací soud zamítl. Policie v souvislosti s případem zadržela 11 lidí. 8 z nich skončilo ve vazbě. Obvinění jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. Vláda Spojených států amerických věnuje výsadkovému pluku v Chrudimi 640 nových lehkých útočních vozidel. Jde o dar za vojenskou podporu Česka napadené Ukrajině. První várku nových vozů už výsadkáři přebrali a čekají na další. Auta verze Flyer jsou zatím bez potřebné výzbroje. S jejich nasazením počítají, jakmile budou mít doplněnou výbavu podle potřeb útvaru, říká jeho velitel Petr Tesařík.
2: Minimálně doplní ty stávající počty těch Kaimanů, protože tím

0: kanceláře.
1: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
0: Rozšíření své delegace prezident požadoval po tom, co ji rezort výrazně zredukoval a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní. Sport. Dalších 5 českých tenistů odpoledne bude bojovat o postup do 3. kola Wimbledonu. Jakub Menšík se utká s Bulharem Grigorem Dimitrovem, kterého ve 2 vzájemných zápasech těsně porazil. Teď ale budou poprvé hrát na trávě, kde je Dimitrov podle Menšíka velmi silný.
2: S Grigorem už mám pár zápasů zahraných a jsem rád, že dostanu ještě další příležitost, takže na ten zápas se budu těšit a určitě tráva je podle mě ještě jedna z jeho nejsilnějších asi povrchů teďka momentálně na konci jeho kariéry.
0: Karolína Plíšková se v 3. utká s obhajkyní titulu Polkou Sviatekovou. O postup do 3. kola zabojují také Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka. Nosková si zahraje s Osoriovou z Kolumbie, Bousková s Grantovou z Itálie a Lehečka se Slovákem Molčanem. Počasí. A nás čeká poměrně slunečno, polojasno až oblačno. Míst zataženo nízkou oblačností během dne se ojediněle vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách. Večer bude oblačnost ubývat. Teploty dnes 24 až 27 stupňů, nejvyšší denní teploty na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vítr slabý, během dne mírný severozápadní až západní, srážky minimálně do 2 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak kolísavý, večer může slabě stoupnout a bio dnes 1, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Čerstvá nehoda hlášená ze Svitavska, silnice 360 u Sloupnice. Srazila se tam 2 osobní auta. Ať už míříte kamkoliv, opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Třetí hodina našeho dobrého dopoledne, radioporadna na spadnutí a naším hostem bude členka psí jednotky České společnosti ornitologické. Je to psovodka Klára Hlubocká, která tvoří tu psí jednotku se svými 2 psy, Chesapeake Bay Retrievery Vikim a Irbis. Jsou jediní v České republice speciálně vycvičení na hledání otrávených návnat a jejich zvířecích obětí. Za chvíli máme ve studiu.
3: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radio poradna.
1: Tak jsme si tady vyslechli píseň Starýho psa novým kouskům nenaučíš s Klárou Hlubockou, zkušenou psovodkou. Je to pravda, když tedy pomineme, o čem ta písnička je? Kláro, ahoj, vítej ve studiu.
2: Ahoj, tak my teda pozdravíme, když jsme v obě.
1: Výborně, výborně.
2: Super, i Bíška taky zdraví všechny posluchače. Samozřejmě to není pravda. Pes se dá učit v každém věku a v podstatě cokoliv, stačí jenom vědět, jak na to.
1: I když je to samozřejmě horší, tak jako u starších lidí už nám to tak do té palice neleze.
2: Někdy to jde pomalej, ale moje zkušenosti jsou takové, že i když jsem staršího svého psa potřebovala naučit něco nového, tak ti psi mají, bych řekla, zase ty hlavičky takový pružnější a když mají dobrý vztah k nějaké odměně, ať už je to hračka nebo jídlo, tak mi přijde, že ty hlavy jim fungují až na rozdíl od nás lidí, až úplně do smrti.
1: A zvláště když jsou žraví a když za pamlsek udělají cokoliv a zvládnou cokoliv. Vytěr bys. No, je to tak. No, paráda.
2: Je to tak.
1: Pamlsku dostatek. Kvalitní, ano, bašta. No a teď už si asi Irbiska lehne.
2: Za chviličku, no, ještě bude chvíli na mě zkoušet, jestli by něco nešlo a nešlo. Už si hajní.
1: Jak jsem řekla našim posluchačům zhruba před čtvrt hodinou, aby se schválně podívali na internet, jak vypadá Chesapeake Bay Retriever. Ty tady chodíš s nimi pravidelně zhruba tak jednou za půl rok, možná jednou za rok. Ty nemáš moc času přece jen. Takže já už je mám zmapované, tyhle méně známé rasy. Tak můžeme jenom připomenout.
2: Tak je to jeden z méně známých druhů retrieverů. Retrieverů je celkem 6 plemen. Koho to bude zajímat, může si je najít, protože samozřejmě všichni známe tak akorát zlatýho retrievera, labradorského retrievera, ale existují ještě 4 další. Je to druhý největší, úplně největší retriever je curly coated, ten je ještě kudrnatější než jsou ti moji a o něco vyšší v kohoutku. Tihleti moji česepíci by měli být svalnatí, atletických postav, žádní zavalití, žádní dlouhosrstí, prostě ideální psi na dlouhodobou práci v náročném terénu.
1: A ty dva zbývající, když už jsme tady u toho?
2: Takže zlatý retriever, labradorský retriever, flat-coated retriever, Nova Scotia Dactoling retriever, Chesapeake Bay a curly-coated retriever.
1: Takže jich je 6 typů. Ten fleťák, jak se říká, ty jsou taky teď poměrně oblíbení.
2: Tak, to je hodně podobný zlatýmu retrieverovi, akorát, že oni jsou teda jakoby štíhlejší, atletičtí a mají černou nebo hnědou barvu. Zlatý retriever je vlastně takový ten smetanový až do okrobého a je trošku mohutnější.
1: A který je nejmenší, když by někdo si přál
2: nejmenší
1: takhle milého psa, ale středňáka?
2: Je ten toler, Nova Scotia Dactoling retriever, měla ho kdysi Milena Potůčková, teď přeskočila k chodskýmu psovi, jo, a je to takový středně velký, rezatý, trošičku podobný zlatému retrieverovi, ale má sitější barvu a je opravdu jakoby ve střední velikosti, je
1: ano,
2: to nejmenší.
1: Je taky moc pěkný, má ho jedna paní u nás v obci a chodí s ním pravidelně na vycházky, cvičí s ním.
2: Jo, všichni retrieveri potřebují práci, protože to je prostě stejná skupina, jenom je to trošičku jinak zabalené do jiné schránky, ale dušičku mají všichni stejnou.
1: A teď slyšíme, jak Irbis oddychuje a to tady máme klimatizaci. Jak jste zvládali ta vedra? Přece jenom ta srst je hustá, i kudrny.
2: Naopak, ta srst svým způsobem chrání psa jak proti teplu, tak proti zimě, ale samozřejmě je to tak, že člověk musí přizpůsobovat ten svůj režim, nebo spíš režim toho psa aktuální situaci, to znamená, chodíme ven, když nemusíme do práce, tak chodíme ven ráno anebo večer, eventuálně přes den jdeme někde k vodě, ale zase samozřejmě taky opatrně, protože i přílišná aktivita u vody jakoby může škodit, protože samozřejmě během té aktivity ta voda není studená, přece jako už ani tam není, takže teoreticky bych ty psi mohla přehrát i tam.
1: Tak raději doma někde,
2: takže
1: pokud možno.
2: Takže opatrně s tou fyzickou aktivitou, opatrně prostě krátké úseky a bedlivě sledovat toho psa, jak je na tom, že jo, jak hodně zrychleně dýchá, eventuálně jestli má nějaké další potíže a podle toho i hned jakoby reagovat.

0: Se zkušenou psovodkou Klárou Hlubockou jsme si tady teď dělali pořádek v retrieverech a labradorech. Víme, že už je to 5 nebo 6 druhů, že existuje 6 druhů. Vyjmenovali jsme si tady. Ono se jim říká zkrácení, protože ty názvy jsou docela složité, že by se na tom člověk zlámal jazyk. Takže karlíci například, ty jsme tady ještě konkrétně neprobrali. To jsou těch beránci, že?
1: Ano, karlikoutid retriever je největší z retrieverů a nejvíc kudrnatý. Ti mají opravdu tu srst zvlněnou, vypadá to jako pudl. A s tím rozdílem, že ale pudlům roste dlouhá srst, když to karlíci mají tu srst jakoby bezúdržbovou, nestříhají se, ale mají opravdu jakoby zkroucenou, skudrnatěnou.
0: Který z těch druhů podle tebe je nejméně náročný na péči o srst?
1: No, tak samozřejmě víme, že jo. Můžeš hádat.
0: Samozřejmě, tak že by Česepík.
1: Že by to byl Česepík, ano. Pro mě je úplně ideální, protože má prostě, tu srst nemá přehnanou ani do žádného, do jednoho z těch směrů. Je opravdu, jakoby ta srst je krátká, relativně tvrdá, to znamená, že se snadno jako vyčesává, dobře se udržuje. Když ten pes se vykoupe, tak vyleze z vody, oklepe se, za chvíli je suchý, eventuálně to přetřu ručníkem a je to prostě značka ideální. Mm-hmm.
0: Ti v uvozovkách karlíci mají, dívám se tady aspoň na obrázek, černou anebo hnědou barvu. Jak je to u Česepíku?
1: U Česepíků může být ta barevná škála od barvy uschlé trávy až po tmavě čokoládově hnědou, s tím, že nesmí mít na sobě bílé znaky, jediný, co je povolený, je malá bílá skvrnka na hrudi.
0: Takže teď už to máme úplně jasno a pojďme na další téma. Já jsem ti volala ve chvíli, kdy jsem se dívala na sociálních sítích, jak hrdě hladíš Irbis, pejska, kterého tady máme, a bylo u toho napsáno statečné srdce. O co se jedná?
1: Jedná se o to, že Irbis poprvé v životě svým psím darovala krev. Je to v celku, nemůžu říct, že by to byla úplná novinka ve veterinární medicíně, už několik let se to vlastně praktikuje. Je to vlastně jedna z možností, jak zachránit pejska, který má nějaký akutní problém, ať už je to úraz nebo nějaká nemoc a má vlastně nedostatek své krve, tak se přistupuje k použití krve jiného psa. Je potřeba, aby samozřejmě ten pes, který bude dárce, aby byl absolutně zdravý, aby byl v dobré kondici, musí mít minimálně 25 kilo a vlastně před tím odběrem se mu udělá kompletní vyšetření krve, jestli ta krev je vhodná, má vhodné parametry. Mm-hmm. Co je velice zajímavé na tom to, že psi mají mnohem víc krevních skupin než lidi, ale navzájem ty skupiny jsou k sobě snášenlivější, je tam víc kombinací, ale to už by řekl přesně veterinář, já úplně ty detaily neznám. Co vím, takže první transfuzi přijme každý pes od každého psa. Tam se vůbec nemusí koukat na žádnou krevní skupinu, takže je to vlastně velice jednoduché.
0: Mm-hmm. A ta váha mě tam zaujala, takže mohou darovat jenom velká plemena.
1: Psi nad 25 kilo. Jo, u těch menších se to nemůže odebírat, protože se odebírá vlastně ideálně, Irbis dala asi 380, necelých 400 ml a to je vlastně jakoby strop, co se může tomu pejskovi jednorázově odebrat, tak aby to zase mělo nějaký význam pro toho příjemce. Ano. Jo, zase záleží teda, jestli příjemce má 2 kilo nebo 15 kilo nebo tak, ale prostě je potřeba nějaká minimální dávka a proto se vlastně jakoby může darovat až s pejskem od 25 kilo výš a je to omezené od tuším roku do 8 let. Zase u těch starších už se to nedoporučuje. Je to jako u lidí.
0: Je to podobné jako u lidí, tam je myslím ta váha nad 50 kilo, takže tady to máme nad 25 u psů. Víš už, komu Irbis prospěla tou krví, nebo se to neříká?
1: Jo, někdy se to říká, někdy ne. A už vlastně i Vicky daroval ve svém životě asi 3x, můj druhý pes, sám taky. Takže ono už to běží, no, nějakých 10 let, možná už se tím zabýváme. Takže v některých případech to vím, v některých případech to nevím, když to je rychlý, tady to byl nějaký pejsek, který měl anaplazmózu, což je nemoc způsobená klíšťaty a ona nějako napadá krev, to znamená, že oni, aby stihli zabrat vůbec jako léky, tak potřebovali rychle doplnit
0: zdravou krev
1: do toho organismu pejska, aby to přežil. Je to v podstatě v dnešní době ty klíšťata jsou opravdu jako velice nebezpečný, protože se sem dostávají do republiky nemoci, které jsme tady nikdy předtím neměli, jsou to vlastně nemoci, které jdou z jihu, takže je důležitý vlastně jakoby dneska hodně dobře řešit u psů, který jsou venku, tak vlastně ochranu před těma klíšťaty. Hmm.
0: A ještě poslední otázka k tomu, jsou nějaké specializované veteriny, které se tímto zabývají tady v Pardubicích konkrétně například?
1: Já si myslím, že to dneska už umí jako skoro každá lepší veterina, asi ne úplně ten vesnický veterinář, ale na těch klinikách bych řekla, že je to dost běžný. Kdyby to někoho zajímalo, tak existuje i jako veřejný registr dárců, kde se můžou zaregistrovat vlastně lidé, kteří mají zájem, aby jejich pejsek se stal krevním dárcem, jestli se to
0: dárcem
1: tak dá,
0: krve.
1: Dárcem krve, ano. My to máme tak, že vlastně u nás na veterině, kam jezdím, dlouhodobě mě znají a ví, že moji psi jsou vlastně vychovaní, že to zvládnou. Tam je ještě specifikum, že ten pejsek musí zvládnout ten odběr, který trvá zhruba 20-30 minut v klidu, že jo, aby to vůbec šlo udělat. Nesmí se u toho, nemůže se přispat, nemůže se nic, musí to být opravdu ten pejsek jakoby naučený zvládnout. Ale v tomhle registru vlastně se lidé můžou zaregistrovat a můžou vlastně někdy pomoci někomu jinému, protože když nemá svoje veterina vlastně ty svoje dárce, tak potom oslovuje z toho registru.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám horolezeckou legendu Dinu Štěrbovou.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme psovodku, která tvoří psí jednotku České společnosti ornitologické. Je to Klára Hlubocká a její dva psy, Chesapeake Bay Retrievers, Vicky a Irbis. Irbis tady s námi je, oblízala mi nohu a teď si lehla, takže už budeme spát asi.
1: Odpočívá asi, no.
0: Však to je dobře. Máme dostatek času ještě, abychom si popovídali také o tvé práci, Kláro, která je poměrně fyzicky náročná a někdy taky velmi nebezpečná. Ne, říká, že ne. No.
1: Fyzicky náročná, jak pro koho, tak je to pohyb venku v přírodě, že jo, chodíme, pátráme po otrávených návnadách uhynulých zvířatech. Současně teda řešíme i jiné případy ptačí kriminality, to znamená chytání do pastí, střílení. Spolupracovali jsme teda i na otravách vlků. Je to prostě taková velmi pestrá činnost, anebo teď úplně jako zase raritní případ, stalo se, že se vojenské letadlo srazilo za letu s orlem a mě kontaktovali vlastně kolega, teda ornitolog, že spolupracuje s výzkumným ústavem letecké bezpečnosti, nebo tak nějak se to jmenuje, a že mají eminentní zájem najít vlastně jakoby zbytky toho orla na to, aby si udělali na něm nějaký jakoby výzkumy, rozbory, a chtějí ho potom vlastně vypreparovat a používat dál na školení, takže jsme jeli na kukuřičné pole.
0: Aby to neštěstí aspoň mělo nějaký pozitivnější dopad.
1: Ten orel, když už jako naštěstí teda letadlu se nic nestalo, lidem v něm se nic nestalo, bohužel to orel odnesl životem. A pro mě to bylo velice zajímavé, že jako někoho to takhle hodně zajímá, že prostě jakoby měli o to zájem, takže nás vlastně svědek té události dovedl na místo, na pole, kde jsme teda v kukuřici dohledávali zbytky toho orla, aby jsme si nemysleli, že už jako v té práci všechno známe. Takže letušek zase
0: našli?
1: Tak pro psi je to otázka chvilky. On tam předtím chodil asi 3 hodiny, našel něco, ale nebyl celý ten orel, takže nás jakoby přizvali, aby jsme dohledali zbytek, a to je pro ně je to opravdu jednoduchý v tomhle. Naštěstí ta kukuřice teda nebyla ještě tak veliká, byla zhruba jakoby po kolena nebo místy do pasu, jo, že se v tom ještě šlo jako pro člověka orientovat, jinak když je to potom víc než 2 metry vysoký, tak v tom člověk bloudí jak v bludišti a už to není. A i ty stonky jsou ostrý, jako můžete se o to pořezat. Když to tato malá, mladá kukuřice, to je ještě pohoda.
0: Je to takové opravdu raritní, co tě ještě čeká v téhle práci. Mě právě říkala kolegyně, hele, nespletla jsi to přece kinologická společnost. Jsem říkala, ne, to je ornitologická, protože ty jsi vznikla, ta tvoje psí jednotka vznikla právě proto, aby se zachránili dravci zejména.
1: Za účelem ochrany dravců hlavně, protože jejich nejčastější příčina úmrtí je člověk. A je to travič, který do přírody dá otrávenou návnadu a tím zabije vlastně buď lišku, kůnu, vlka, ale hodně dravých ptáků, kteří vlastně na ty masité návnady jdou taky.
0: Ano, nejčastěji líčí právě na takzvanou škodnou.
1: Škodnou, přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Nedojde tam k uvědomění si toho, že tam je celý řetězec těch dalších. To ty
1: ono
0: i dohledáváš.
1: To asi i jedno. Mi přijde, někteří lidé přemýšlí úplně jenom tím jednoduchým způsobem. Já chci maso, já chci teda toho zajíce, nebo já chci tu rybu a já nechci tady mít potravní konkurenci, to znamená, já nechci mít dravce a je mi úplně jedno, jestli tím zlikviduju jakoby vzácného tvora nebo úplně obyčejného tvora, a ještě je mi úplně jedno, že ta zvířata tím velice trpí.
0: Ty máš tu jednotku od roku 2017, čili už to bude 9 let? Nebo je
1: no,
0: to 9
1: ano,
0: let?
1: Bylo to 9 let, no, na jaře.
0: Za tu dobu se stalo mnohé, jsi velmi platným členem České společnosti ornitologické, tak si za chvíli řekneme, co všechno se povedlo odhalit.

0: Klára Hlubocká má takovou velmi neobvyklou práci, no je vlastně jediná psovodka, která je zaměstnaná Českou společností ornitologickou, jak jsme tady řekli, navštěvuje se psy důležitá místa výskytu dravců, případně místa dřívějšího trávení, výjíždí k případům na žádost policie nebo dalších institucí, ale taky na ohlášení občanů a k případům, které jí ohlásí speciálně vyškolení terénní spolupracovníci. Za tu dobu, za těch 9 let, už si Kláro odhalila několik případů, které jsou prokázané. Můžeme některé i jmenovat, nebo je to tajné?
1: Tak ty odsouzené určitě můžeme jmenovat, to je už jako veřejná informace, proběhlo to médií. Úplně první odsouzený travič byl majitel rybníků, chovatel ryb, který vlastně cílil na vidru, ale zabil u toho 2 orly mořské a několik dalších zvířat a krkavců.
0: To je ten potravní řetězec.
1: To je ten potravní řetězec, který ty zvířata vlastně žerou jeden druhého, to znamená, že se otráví a karbofuran je tak nebezpečný, že otráví až 4 zvířata v řadě za sebou. To znamená, že z jednoho otráveného zvířete se můžou následně otrávit 4 další pokračovatelé, kteří jakoby k tomu přijdou. Tam ten případ byl úplně první průlomový, kdy se to povedlo odsoudit na základě nepřímých důkazů, protože jeden z těch orlů měl vysílačku. Prokázalo se, že se v době, než uhynul, pohyboval jenom u toho jednoho rybníčku, kde byl nalezen. A vlastně díky tomu, že jsme tam jeli a našli další oběti, tak se ukázalo, že orly královští byly otráveni karbofuranem a krkavci endrinem. Oba ty jedy se potom našly na domovní prohlídce u podezřelého. A vlastně vyšetřovatelé to dokázali spojit do tak pevného řetězce, že to soud uznal. I když se dotyčný odvolal, tak vlastně vyšší soud to potvrdil. Takže i když to byla v uvozovkách jen podmínka, tak to byl první pravomocný rozsudek nad rybníkářem. No a další 2 v pořadí odsouzené případy, to už jsou teda členové mysliveckých komunit. Další naše jakoby skupina nejčastější, nejběžnější podle toho, jaká zvířata jsou zabita a kde vlastně najdu ty návnady, tak se dá velice jednoduše usoudit, kdo měl motiv. Vlastně to tam udělat a v drtivé většině případů jsou to právě myslivci anebo chovatelé ryb. Potom menšina jsou teda chovatelé, dejme tomu slepic, kteří si to dají na dvorek, že jim tam chodí liška, ale toho je míň.
0: Mění se podle tebe i to myšlení už pomalu lidí nebo těch i mladších lidí? Ten vztah k přírodě nějakým způsobem
1: se to
0: prožiluje?
1: Já doufám, že ano, protože samozřejmě tohle to jsou prastarý tradice, kdy dřív se před 50 lety se prostě používaly otrávené vejce a dělalo se to a teď už je to teda dlouhé roky zakázané, je to nelegální trávení, je týrání zvířat a většina z těch mladých lidí mi přijde, že i v těch teda mysliveckých komunitách, že už jako smýšlí jinak, že to odsuzuje, nebo aspoň přede mnou, když spolu o tom mluvíme, tak to odsuzuje, takže doufáme, že tehle ten zlozvyk pomalinku vymře s tou starší generací. Samozřejmě to nikdo nerad slyší, už mě za to taky jako bylo vyčiněno, že to takhle nemůžu říkat, že se těším, až všichni traviči vymřou, no ale de facto jako jak jinak.
0: Pojďme zase zbudit Irbisku, protože už je čas pomalu.
1: Teď už snula teprve.
0: Tak dobře, jak tady klidně můžeš zůstat s náma, budou písničky od srdce, tak si budete poslouchat. Není problém, ale řekni mi jenom, když máte takovou práci, která je i, bych řekla, náročná na tu psychiku kolikrát, když vidíš tam mrtvá zvířata, dokážete si taky zablbnout s holkama nebo s holkou a klukem?
1: Samozřejmě, víte, že když pracujeme, tak pracujeme, ale po práci legraci, jak se říká, tak chodíme samozřejmě plavat, chodíme házet míčky do vody a umíme,
0: to je baví úplně nejvíc.
1: Umíme relaxovat. Že?
0: Pamatuj si, jak jsme tady měli spolu takový návod, jak naučit psa odnášet odpadky do koše?
1: No, to už si nepamatuju, ale může být.
0: Já myslím, že jsme to i nahrávali na video, že to i tví psi umí.
1: No, tak oni to umí. Oni samozřejmě teď už tenhle ten cvik používáme při výchově dětí, když děláme ukázky, tak je to vítaným zpestřením, aby viděli, že ta práce není jenom vážná, ale že vlastně za dobré věci se ten pejsek naučí cokoliv, tak je vždycky inspiruju tím, že je můžou naučit uklízet a má to větší ohlas než celá naše prezentace té naší práce, tak vždycky nejlíp se nejvíce dětskám líbí, jak vyhazují odpadky.
0: Já to naprosto chápu. Klára Hlubocká byla naším milým hostem. Moc děkuji za tvoji účast v naší radioporadně. Ať se daří.
1: My děkujeme za pozvání.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

ще пекла се диве да грабят. Йо-хо, йо-хо. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jen k lodníku, jako já, jo, jako já.

0: Klárou Hlubockou jsme se už rozloučili, míří do Českých Budějovic za dalším bohužel uhynulým orlem. A my se ale díváme teď do říše loutek, jedeme zase dál, protože dnes je to přesně 75 let, kdy vznikla celostátní přehlídka amatérského loutkářství, známá jako Loutkářská Chrudim. Jde tak o nejstarší, nepřetržitě pořádaný loutkářský festival na světě. Koná se zrovna v těchto dnech až do pondělí. V hlavním programu nabízí 18 inscenací, desítky dalších vystoupení, tvůrčí dílny i zahraniční hosty z pěti zemí. Teď už ale k samotným loutkám s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je loutka?
2: To je takovej padáček na provázkách a ty provázky jsou připevněny na takových tyčkách. S těma tyčkama se hejbe a tím se hejbe i ta loutka.
1: A kdo loutkou pohybuje?
2: Nějaký pán nebo paní a můžou být loutky i vyrobený ze dřeva. A taky loutky jsou kousky dřeva, který je pomalovaný.
1: Existují i strašidelné loutky?
2: Existují. Třeba Stínový divadlo, tam jsou taky loutky, akorát, že je to takový strašidelný, protože je to černý.
1: A jak se hraje Stínové divadlo?
2: Já jsem si ho zkoušela a ono je to jiný než normální divadlo, ono to není za provázky. Ono se svítí na látku, zatím jsou ty loutky a pak tam jsou takové tyčky a díky tomu pohybuješ rukama. A třeba tlak, to je nejstrašidelnější stínová loutka.
1: Jaká loutka je nejhezčí?
2: Princezna.
3: Rozhlas Pardubice,

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: typické prázdninové písničky nabízíme na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Tohle je jedna z nich, Mandraže, Ona se smála. A Mirek Hruban ve studiu, ten ale soustředěně hledí do toho monitoru. Takhle soustředěného jsem tě už dlouho neviděla. Ahoj.
1: Hezký den, tak ty jsi řekla lehké prázdninové písničky. Já budu mluvit o lehkých útočných vozidlech. Včera je převzali chrudimští výsadkáři. My máme další detaily o této transakci. Nabídneme v dobrém odpolední. Pak se stavíme ve Svitavách, konkrétně na tamním gymnáziu, protože studenti Svitavského gymnázia byli úspěšní v programu DOFI, který motivuje mladé lidi ke sebezdokonalování. Mm-hmm. Tak o tom bude
0: slovo.
1: Řeč. No, taky bych se možná měl sebezdokonalit.
0: Ne, já myslím, že tě to mluví úplně nádherně. Jo, ať to pokračuje i nadále.
1: Díky, hezký den.
2: Každý

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Heřmanovu městci hrozí zkrácení dotace na dopravní terminál. Stavební práce na splavnění Labe do Pardubic by mohly začít za 4 roky. Kvůli problémům s jednotným hlášením dostala asi tisícovka firem odklad na odevzdání daňového přiznání. A počasí dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Zprávy s Michálou Spáčilovou. Dobré čtvrteční poledne. Heřmanův městec může přijít o část dotace na dopravní terminál. Podle poskytovatele totiž město až do letošního března neplnilo základní podmínku, aby na přestupní uzel zajíždělo minimálně 40 spojů za den. Poradnici chce vrátit přes 27 milionů korun.
2: Město terminál dokončilo před 3 lety a na stavbu získalo dotaci 58 milionů korun. Úředníci se při kontrole zaměřili na období do letošního února, kdy terminál využívalo jen 12 spojů za den. Navrhují proto příspěvek výrazně zkrátit. Radnice proti výsledkům kontroly podá námitku. Ze Heřmanova městce Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Ředitelství vodních cest pokračuje v přípravách na splavnění Labe z Chvaletic do Pardubic. Kladné stanovisko o vlivu stavby na životní prostředí očekává příští rok na jaře. Podle odhadů státní organizace by v roce 2030 mohla začít samotná výstavba, včetně plavebního kanálu u Přelouče. Podle současných odhadů vyjde na více než 5 miliard korun.
3: Ředitelství vodních cest aktuálně pracuje s variantou plavebního kanálu v Přelouči, která co nejméně zasahuje do území s přísně chráněnými živočichy, jako je například motýl modrásek bahení. Některá ekologická sdružení přesto považují splavnění Labe do Pardubic za nesmyslné a nehospodárné, mimo jiné kvůli nedostatku vody v Labi. Podle ředitelství vodních cest by to ale měly řešit nové jezy. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Lidé, kteří cestují hromadnou dopravou v Hradci Králové, musí počítat s omezením ve Vysoké nad Labem. Dělníci tam opravují silnici, autobusy číslo 18 a 20 nezajíždějí k obecnímu úřadu a dále. Končí na zastávce Vysoká Hostinec. Asi 1000 českých podniků letos nemusí dodržet termín pro řádné podání

0: zaměstnavatel, který má 1000 lidí.
1: Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce. Některé firmy tak budou moci daňové přiznání podat až na konci září. Tropické teploty a bouřky v Česku vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes teploty vystoupají maximálně na 25 stupňů Celsia, jen na jihu Moravy bude až 29 stupňů. Pršet bude minimálně. V noci na pátek se mírně ochladí, ale až do soboty bude převážně slunečno a denní teploty zůstanou okolo 25 stupňů. Déšť očekávají meteorologové v neděli.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky, a to zejména na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povene mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu 2 osobních aut máme hlášenou u obce Sloupnice na Svitavsku. Nehoda se stala na silnici číslo 360, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy jsou za námi a během toho jsem koukal do našeho e-mailu a také SMS brány, jestli už dorazily první objednávky do písniček od srdce. Dorazily a věřím, že další budou následovat. Kam je můžete posílat, to připomenu za malou chvíli. Teď ještě rychlý pohled do playlistu, abyste viděli, kdo nám v té příští hodině bude dělat hudební společnost. Opět Radeček, Petr Novák, také Cranberries, Jakub Smolík, Michal Hrůza, třeba i Vítězslav Vávra, Elton John, Olympic, Petr Rezek a nebo Helena Vondráčková. Hezké poledne a dobrou chuť k obědu.
2: Písničky od srdce s Miroslavem.

0: To tehdy padal déšť, zpívá Helena Vondráčková na úvod čtvrtečních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Kdo nám zaspívá, zahraje, to už jsem říkal před chvílí, teď v rychlosti ještě kontakty, které můžete využít, pokud skrze naše vysílání chcete někoho pozdravit. Opět je to e-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz nebo nám posílíte SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru Pardubice, mezera a vzkaz, který máme vyřídit, a 160 znaků se vejde do jedné textovky, na to myslete. Pokud toho máte víc a chcete si to říct do vysílání sami, pak doporučím telefonovat na číslo 726 46 48 48. No a dneska máme už 2. července, Patricie a Alma slaví. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti, nějaké to splněné přání, a pro potěšení posíláme Petra Reska.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

12 hodin 13 minut, písničky od srdce můžeme považovat za úspěšně zahájené. No máme tady pozdrav od posluchačky Boženky, to je naše taková stálice a dneska to je stručné, jasné, pojďme na to. Přeji všem pěkný den a na pohodu posílám Petra Nováka, díky Boženka, tak ať je pohody co nejvíc.

Český rozhlas Pardubice, písničky od srdce a my jdeme na další ze vzkazů, které dorazily. Zahrajte písničku Darině Tučkové, Brigitě Jaborníkové a Elišce Kozlovské. K narozeninám hodně zdravíčka, moře štěstíčka, jezero pohody a Jurku Lakovi posílají gratulaci.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: sporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Slzy tvý mámy, skupina Olympic ve 12.25 v písničkách Od srdce, stále nám píšete, také telefonujete, třeba jako paní Jarka z Osíku, která volala před chvilkou, hezky jsme si popovídali, zasmáli se, no a jak už to bývá dobrým zvykem, vybíráme buď to Dalibora Jandu, nebo Eltona Johna, dneska Dalibor není úplně v plánu, ale Elton John v nabídce byl, takže určitě moc rád zahraju a mám to poslat všem, úplně všem pro krásný den a vydařený víkend, který se pomalinku ale jistě blíží. A to samé přejeme samozřejmě i do Osíku paní Jarce.

Při čtvrtku chci pozdravit vás do rozhlasu, všechny posluchače, všechny pracující i nepracující a především kolegy Michala, Pavla a Evu, ať nám zbytek pracovního týdne rychle a příjemně uteče a hlavně bez komplikací. Díky, Vlasta.

Za námi jsou Cranberries a písničky od srdce. Pokračují tak v rychlosti ještě kontakt, třeba právě e-mailová adresa studio.pardubice@rozhlas.cz může posloužit i tomu vašemu vzkazu. Čas na to, abyste ho dali dohromady a odeslali, ještě přeci jenom je, takže se do toho puste, ať vyřídíme i ten váš pozdrav. No a jdeme na jednu gratulaci, která tady je přede mnou. Vážení, ráda bych vás poprosila o zahrání písně a vyřízení vzkazu. Milá Růženko, dnes je to 73 let, co jsi se narodila, ale znát to na tobě není. Udržuj si dál neutuchající dobrou náladu a úsměv. To jsou recepty k věčnému mládí. Přejeme ti mnoho zdraví a hlavně zdraví. Děkujeme za to, jaká jsi, a máme tě moc rádi. Přátelé Jiří a Zdena.

0: Víťa Vávra, dívka Gloria, 12.42, ladíte písničky od srdce a teď to tady přenechám kolegovi, moderátorovi, Slávkovi, i když vlastně Bohuslavovi, abych to řekl správně, ano. To jméno. A zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Já zdravím všechny posluchače, všechny přátelé, kamarády, a děvčata v Moravské Třebové květinářství a všechny prodavačky a prodavače v Moravské Třebové. A někteří přátelé mě říkají, ty už tam nevoláš do toho pardubického rádia. Já říkám, no, my důchodci ve 12 hodin jíme a díváme se na seriály, tak na to nemám čas. Takže po dlouhé době zase se ohlašuju. Zdravím samozřejmě nejlepšího moderátora Míru Hrubana v pardubickém rádiu a všechny vás tam zdravím.
0: Děkujeme.
1: V tom horku, ať to tam přežijete. A jinak já se mám jako důchodce, to znamená, že nemám nikdy čas.
0: No to je perfektní, ne, ale... Lepší, než se nudit.
1: No, naopak, my jsme trošku rekonstruovali doma byt, takže to byl záhul.
0: Jo, takhle. A už je hotovo?
1: Už je hotovo, konečně. Teď už užíváme, teď už odpoledne jenom budu sekat trávu.
0: Jo, jo. Takže při rekonstrukci nezůstal na kameni kámen.
1: Přesně tak, a to je písnička od skupiny Brontosaurů, kterou bych chtěl zahrát, jak jsem říkal, všem, které se jmenoval, a taky pro radost na dnešního dne i samozřejmě vám do práce.
0: Děkujeme. Vše?
1: Míro, mějte hezky.
0: Taky.
1: Ano, vše.
0: Ahoj. Hezký den, naslyšenou.
1: Děkuju, ahoj.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Milé rádio, prosím o zahrání pro sebe. Jsem totiž včera načal 28 let nebo 28. rok v důchodu, tak bych si přál všechno dobré a hlavně pevné zdraví a ať se ještě daří. Děkuji, Mirek.

0: pan Mirek, který slaví 28. rok v důchodu, chtěl nějakou pěknou písničku. Nevím, jestli jsem se trefil tímhle do vkusu, ale chtěl jsem něco trochu veselějšího. Pokud měl na mysli třeba nějakou českou, tak tu dáme teď na závěr písniček Od srdce. Zaspívá Jakub Smolík, Prý chlapi nebrečí. No a ještě, než se ho zaposloucháme, tak v rychlosti pozvu také k poslechu dalšího programu, který nabídneme. A bude to samozřejmě Alex Minářová se svým hostem. Dnes se dorazí zpěvák a skladatel Petr Bende. Taky dál přejeme pohodový čtvrtek s Českým rozhlasem Pardubice a zítra ve stejném čase opět písničky Od srdce.
1: Smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviáry i prach, z dlouhých nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud zvěst, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: V případu březnového teroristického útoku na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích podala další obviněná stížnost proti vazbě. Svitavské gymnázium má 4 nové nositele zlatého ocenění programu DOFI. Svrap se v Česku dál šíří, hygienici hlásí už přes 7 000 případů, oproti loňsku je to výrazně více. V regionu dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V případu březnového teroristického útoku na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích podala další obviněná stížnost proti vazbě. Jde už o 8. případ, kterým se bude zabývat pardubická pobočka krajského soudu. Žena je občankou jednoho z východoevropských států a do vazby ji poslal okresní soud v Pardubicích jako poslední z obviněných. Všechny předchozí stížnosti odvolací soud zamítl. Policie v souvislosti s případem zadržela 11 lidí, 8 z nich skončilo ve vazbě. Obvinění jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. 4 studenti gymnázia ve Svitavách získali zlaté ocenění programu DOFI, tedy mezinárodní ceny vévody z Edinburgu. Jde o nejvyšší stupeň prestižního programu, který podporuje osobní rozvoj mladých lidí. Účastníci v něm dlouhodobě plní cíle ve třech různých oblastech, vysvětluje zástupce ředitelky školy Přemysl Dvořák.
2: Jedná se o zlepšování dovedností, o dobrovolnictví a o nějaké pohybové aktivity. Potom má 3 stupně, bronzovou, stříbrnou a zlatou úroveň. Před 2 lety jsme měli 5 účastníků, kteří dosáhli na zlatou úroveň a v letošním roce se můžeme pochlubit dalšími 4.
1: Řemeslníci dokončili další budovu v archeoskanzenu v Nasavrkách. Dům kameníka patří k největším stavbám keltské vesničky. Ta už má kompletních 5 dvorců, které prezentují různá řemesla nebo tradice. Provozovatelé chtějí dům využívat hlavně jako zázemí pro řemeslné dílny a semináře. Čím je budova specifická, popsal Jan Klouda ze sdružení Bojí.
3: Je stavěný drážkovou konstrukcí, takže vlastně je to dřevostavba. Není to úplně hliněná stavba, jako je většina staveb tady na skanzenu.
1: Svrap se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je zhruba o 40% více než ve stejném období minulý rok. Nejvíce nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Informovali o tom hygienici na síti X. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrabem zemřeli 4 lidé.
0: Počasí.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Silničáři pracují na dálnici D11. Pravý jízdní pruh uzavírají mezi 40. a 28. kilometrem ve směru na Prahu. A silný provoz teď čekejte na 35. na příjezdu do Svitav od Litomyšle. Tolik.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
2: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
3: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
0: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, tož možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech od za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, i když teda Petr Bende Band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši. Tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo? A kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek 100%.

0: No, ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak pudově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
1: Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
0: No,
1: hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
0: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel, vlastně uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
1: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
0: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám, nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum. Takže když se ohlédnu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval. Že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období ze začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíček, Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
1: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Hrosic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemám rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, po případě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za to, za 2 roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinu ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědí, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. A já jsem chtěl takový, nejenom takhle, tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethovens Karlovi Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili pánové a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
5: Já nešitím ho ani vy,

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru, abyste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě. Proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethoven. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je takový průřez vlastně, ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík. Takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto nesmazatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září, ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je pronuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj. Vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i Zavři oči a jdi spát. Uhum. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně Zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr tak. Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016, a těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhle cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, to slibuju už další dobu, ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven a hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivoplickou jsme se rozhodli psát dál. Ivoplicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivoplicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak.
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce. Brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice. Dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně. Letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombí říká, turné samozřejmě už je naplánované v tuhle tu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s námi jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a jsou jeden, oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
1: Vede sport. Jsem za to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem Pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tu jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně. Tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi, od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože je to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů s dirigentem Robertem Kružíkem a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě nikdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže je trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří
1: spolupracovali.
2: Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravy vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme si mohli popovídat a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nový manuál má v Litomyšli usměrnit reklamu ve veřejném prostoru. Pardubická hvězdárna mění astronomickou kopuli a dostane robotický dalekohled. Pavel si podle Babiše vykládá ústavu po svém. Na summit by podle něj jezdit neměl. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční odpoledne. Radnice v Litomyšli začala regulovat reklamu pomocí nově vydaného manuálu Litomyšl kultivovaná. Chce tak například zamezit zbytečně velkým reklamním plochám nebo výdejním boxům na nevhodných místech ve veřejném prostoru. Podle starosty Daniela Brýdla z hnutí generace 89 nechce ale město podnikatelům reklamu zakazovat, ale spíš jde o to nastavit jasná doporučení.
2: Ten manuál by neměl ani tak zakazovat, jako opravdu spíše ukazovat tu cestu. Je tam 11 jednoduchých pravidel pro umisťování reklamy, technické infrastruktury a dalších aktivit v historickém centru a potom 7 doplňkových pravidel mimo historické centrum, že samozřejmě tam legislativně se pohybujeme v různých úrovních.
0: Manuál zároveň obsahuje informace o dotacích, které mohou podnikatelé využít při úpravě svých provozoven. Následky bouřky, která se přehnala z úterý na středu Měticemi místní části Pardubic, budou dobrovolní hasiči odstraňovat odhadem 2 měsíce. Poškozený je městský majetek i zahrady u domu. U místního bufetu vítr vyvrátil stromy a poničil okolí a velké škody napáchal na statku, kde chovají koně a krávy. ČTK to řekla Ilona Turková z dobrovolného sboru hasičů. Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích je bez astronomické kopule. Sundala ji stavební firma kvůli rozsáhlé rekonstrukci za 8 milionů korun. Vymění ji za novou, díky které bude mít observatoř také speciální robotický dalekohled. Ten výrazně rozšíří možnosti pozorování, vysvětluje vedoucí Petr Komárek.
3: Jednak uvidíme ostřeji a jednak uvidíme vlastně oblasti, které jsou lidskému oku běžně neviditelné. Uvidíme vlastně vodíkové oblaky, uvidíme v podstatě temná mračná, která tady odsud bychom normálně v té vizuální oblasti prostě nebyli schopni pozorovat.
0: Prezident Petr Pavel si podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu po svém. Babiš to řekl serveru Deník.cz v reakci na spory ohledně letošního summitu NATO v Ankaře. O účasti prezidenta rozhodl minulý týden předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš i tak dál trvá na tom, že by jezdit neměl. Podle Babiše totiž nemá vliv na témata, která budou lídři členských zemí na letošním summitu projednávat.
4: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. Tenhle summit NATO bude úplně jiný než ty předcházející. Teď jde o ekonomické záležitosti, jde o peníze, pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
0: Ministerstvo zahraničí také už dalo prezidentovi na summit v Ankaře mandát. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Rozšířilo také jeho delegaci. Prezident sebou může vzít více lidí z hradu. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila po třetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Nasazená 21 porazila Italku Grantovou 7-5, 6-3. Počasí. Dnes čekejte v Pardubickém kraji polojasno až oblačno. Ojediněle se vyskytnou přehánky, a to zejména na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 24

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. Dvě osobní auta bourala ušedivce na silnici číslo 11 a poruchané nákladní auto překáží na 35 v katastru Janova na Svitavsku. Stojí v jízdním pruhu ve směru na Litomyšl a v místě je tak kyvadlový provoz. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je tady čtvrteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice, druhý červencový den, prázdninový den, to je také potřeba říct, slunečný a vydařený den, tedy doufám, že i u vás to tak je. A pokud nálada trochu pokulhává, taky určitě dokážeme vylepšit třeba muzikou, písničkami, které nestárnou, které už jsou připravené. Těšte se třeba na No Guitars, Bee Gees, Michala Tučného zaspívá i Karel Gott a mnoho dalších. Chrudimští výsadkáři přebírají první várku nových lehkých útočných vozidel Flyer Heavy Duty. Vzhledem tak trochu připomínají americká Humvee, známá třeba z filmu Černý jestřáb sestřelen. Více řekneme v reportáži, kterou nabídneme v našem vysílání už za malou chvíli. No a nesmíme zapomenout na dnešní oslavenkyně Patricie a Alma v kalendáři. Tak všechno nejlepší k svátku a krásný den všem.
0: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

Pardubice o sobě tak trochu dávají vidět i ve světě, třeba i díky putovní numizmatické výstavě nazvané Od stříbrného českého tolaru k americkému dolaru, kterou připravilo Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Ta totiž pokračuje ve své zahraniční cestě. Nověji teď mohou vidět návštěvníci na velvyslanectví České republiky v Lucembursku. Autorem výstavy, jak už jsme zmiňovali několikrát i v našem vysílání, je historik Petr Vorel a tahle výstava přibližuje příběh českého tolaru a hlavně jeho vliv na vznik jedné z nejvýznamnějších světových měn, tedy už zmiňovaného amerického dolaru. Když se vrátíme zpátky, tak vernisáž se uskutečnila při tradičním setkání české komunity spojeném s vítáním občánků České republiky narozených v lucemburském velkovévodství. Rodiny s dětmi i další hosté tak spojili oslavu nejmladší generace krajanů s připomínkou české historie a kulturního dědictví. A když se vrátíme ještě dál do minulosti, tak úplně první vernisáž této výstavy se konala v roce 2017. Bylo to v červnu v newyorském Bohemian National Hall. V roce 2018 pak navštívila i další místa Spojených států. No a její cesta poté pokračovala třeba ještě do Mexika, do Francie a na další místa. Tak se snad bude výstava líbit i tam, kde je teď, i tam, kam v budoucnu ještě zamíří. Před námi jsou teď Bee Gees a ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice nabídneme třeba i skupinu No Guitars, nebo Václav Neckář nám zaspívá. Hezké odpoledne.

0: Český rozhlas Pardubice, čtvrteční dobré odpoledne na hodinách 14.20. Výsadkový pluk v Chrudimi čeká vyzbrojování novými lehkými útočnými vozidly Flyer 72 Heavy Duty. Několik desítek nových vozů americké výroby daruje armádě vláda Spojených států jako poděkování za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. A první várka těchto výsadkových vozidel je už v Chrudimi a jejich slavnostní odhalení v tamních kasárnách sledoval i reportér Českého rozhlasu Pardubice Ondřej Wolf.
1: Já teď stojím u nového lehkého útočného vozidla a pokusím se teď podívat dovnitř. Je tady taková miniaturní klika, takové zvláštní vysouvání. Otevřely se těžké dveře a uvnitř vidím 6 sedadel. Je tady případně i otvor pro kulomet na střeše.
2: Tohle vozidlo je unikátní v tom, že vlastně to je balíček jednotlivých kitů, který se na to dají nakoupit podle toho, co si zájemce vlastně o to auto vybere. Takže si tam může vlastně dát, co chce. Dokonce to existuje v minometní verzi, v protitankové verzi a tak dále.
1: Na nové útočné vozy Flyer se už těší i velitel 43. výsadkového pluku Petr Tesařík. Vozidla podle něj doplní park stávajících bojových vozů Land Rover Defender Cayman.
2: Tím, jak jsme se rozrostli o nějakých vlastně 100%, tak nutně potřebujeme další vozidla.
1: Vláda Spojených států amerických daruje armádě 46 vozů, potvrzuje velitel pozemních sil armády České republiky Josef Trojánek.
3: Samozřejmě posune to zejména výsadkový pluk, protože výsadkový pluk ve struktuře pozemních sil je specifickou jednotkou. V podstatě ať už výběrem lidí, specifičností úkolů, a vlastně i operačním prostředím, do který pluk nasazujeme, takže pro ně klíčové slovo je mobilita.
1: Podle Trojánka je prvních 18 nových útočných vozidel v Česku, dalších 6 na cestě a zbytek zatím v USA. Americká vozidla zatím nejsou bojeschopná, vojáci čekají na schválení jejich provozu na českých silnicích a americká strana je navíc dodává v základní verzi bez vojenského vybavení. Flyery tak bude nutné dovybavit podle představ výsadkářů. Na starosti to bude mít česká zbrojovka STV Group, říká její zástupce Ivo Strejček.
4: Jsme schopni pracovat a připravit i de facto na jakoukoliv potřebu uživatele, na jakoukoliv modifikaci, ať se budeme bavit o velitelských vozidlech, spojovacích vozidlech, ale až po nosiče protitankových řízených střel, přesné munice, protivzdušných a protidronových modifikací.
1: Z chrudimských kasáren Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 14.32, čtvrtek 2. července, před námi už skoro na dosah víkend a kam vyrazit během dnů volna, tak s tím vám ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice poradíme právě teď. Tipy na víkend připravila Barbora Bláhová.
1: Ode dneška do neděle se Louka mezi Chrudimí a Slatiňany promění v malé festivalové městečko. Tento open air festival Janderov nabídne 4 dny hudby, setkávání, pohody a prostoru pro začínající i zkušenější kapely z celé republiky. Vstup na akci je zdarma. No a další tip je na výstavu Denivek, která dnes začíná ve vesnici Mravín na Chrudimsku. Uvidíte tam zhruba 1000 odrůd těchto trvalek. Zahrada bude otevřená až do pondělí, vždy od 9 do 18 hodin. A přesouváme se na Orlickou bránu v Žamberku. Tento hudebně divadelní festival pro celou rodinu bude zítra a v sobotu v areálu u Tyršovy rozhledny. Vystoupí tam například kapely Arakain, Fast Food Orchestra, Skyline a další. A těšit se můžete také na divadlo a aktivity pro děti. Nesmíme zapomenout ani na Zemi Keltů v Nasavrkách, kde bude od soboty do pondělí Den řemesel. Zájemci si tam budou moct vyzkoušet, jak Keltové vyráběli keramiku, opracovávali dřevo, tkali látky, odlévali bronzové šperky, kovali železo nebo razili mince. Dál pokračujeme na dny vojenské historie v Králíkách, které jsou naplánované na sobotu a neděli od 10 hodin. Ve Vojenském muzeu Králíky budou připravené komentované prohlídky, prezentace dobové techniky i vojensko-historická ukázka, které se zúčastní kolem 50 dobových vojáků, jeden tank, letadlo a množství polních zbraní. A nebo si můžete přijít poslechnout závěrečný koncert Smetanovy Litomyšle, a to v neděli od 20 hodin do litomyšlských klášterních zahrad. Během slavnostního koncertu s podtitulem Italská filmová noc zazní orchestrální suity k filmům Kmotr, Pošťák, Tenkrát na západě a Sladký život v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Předposlední tip nás zavede do Oucmanic. V neděli tam bude na hřišti Cyrilometodějský den řemesel. Pro návštěvníky budou přichystané ukázky řemesel s možností vyzkoušení vlastních dovedností. Ve 13 hodin vypukne hlavní program s ukázkou sokolnictví a exhibicí motorovou pilou. Těšit se můžete i na dog dancing, vojenské ležení nebo projišťky v kočáře. A nakonec pozvánka na ozvěny Svitavské porty. V parku Jana Palacha ve Svitavách se v neděli od 15 hodin představí finalisté zdejšího oblastního kola porty. Každý interpret zahraje set o délce 45 minut. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do alternativního klubu Teatr. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.

0: 14.40, Český rozhlas Pardubice, tohle byla Naďa Urbánková, která závidí, no a za chvilku dáme třeba činasky. Teď ale vyrážíme, dá se říct, na takové výlety po zámcích. Po loňském velkém úspěchu vám totiž i letos nabízíme naše zámecké léto, to znamená, že celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z celé řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitelé byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Pardubické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

hlavolam skupiny Činasky. Už zhruba 10 let platí v Česku zákon upravující prodejní dobu o státních svátcích. Ten nařizuje obchodům s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních mít zavřeno. Existují samozřejmě výjimky, aby jsme to neměli jednoduché, takže zavřeno musí mít velké prodejny pouze o takzvaných velkých státních svátcích. Mezi ně ale 5. červenec, tedy tato neděle, nepatří. Na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje tak můžou mít otevřeno jako v běžný den, velké markety tak zůstanou otevřené, vy si můžete vyrazit na nákupy právě i v neděli. No pak tu máme ještě pondělí a i když tedy připadá tento svátek na pondělek, tedy 6. červenec, nebude muset většina lidí vstávat do práce, přivstat si kvůli čerstvému pečivu také nebude potřeba, obchody zůstanou otevřené jako v běžný pracovní den. Upálení mistra na Husa v Kostnici roku 1415 totiž také patří mezi takzvané malé státní svátky. Jednoduše řečeno, jak v neděli, tak v pondělí můžete vyrazit nakupovat, ale myslím si, že mnohem lepší je vyrazit někam do přírody, za zážitky, užívat si léto. No, užívejte si také muziku, právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice Jaroslav Samson Lenk a Máci.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Moravská Třebová zavádí program poskytování půjček na opravy domů. Heřmanovu městci hrozí zkrácení dotace na dopravní terminál. Pardubičtí basketbalisté budou hrát v příští sezóně Ligu mistrů. A počasí na zítřek. V kraji čekejte oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční odpoledne. Moravská Třebová bude nově poskytovat peníze z Fondu rozvoje bydlení i na opravy fasád domu. V rozpočtu bude mít pro tyto účely každý rok vyčleněný 1 milion korun. Půjde o bezúročné půjčky.
4: Hlavním cílem nového přístupu při půjčování peněz z rozpočtu je motivovat majitele k obnově a modernizaci bytových i rodinných domů. Finanční podpora je určená na opravy a úpravy fasád nebo rekonstrukci pohledově významných částí objektů. Přednost budou mít ty, které se nacházejí v městské památkové rezervaci a budovy lemující hlavní příjezdové silnice do města. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Heřmanův městec může přijít o část dotace na dopravní terminál. Podle poskytovatele totiž město až do letošního března neplnilo základní podmínku, aby na přestupní úzel zajíždělo minimálně 40 spojů za den. Po radnici chce vrátit přes 27 milionů korun.
5: Město terminál dokončilo před 3 lety a na stavbu získalo dotaci 58 milionů korun. Úředníci se při kontrole zaměřili na období do letošního února, kdy terminál využívalo jen 12 spojů za den. Navrhují proto příspěvek výrazně zkrátit. Radnice proti výsledkům kontroly podá námitku. Ze Heřmanova městce Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: V Čachnově na Chrudimsku má znovu fungovat pila. Bývalý areál státních lesů převezme soukromá firma, která chce zpracování dřeva obnovit. Podnik už získal nutný souhlas krajského úřadu. Asi 1000 českých firem nemusí letos podat daňové přiznání do 1. července, jak nařizuje zákon. Kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele jim finanční správa povolila až 3měsíční odklad. Některé firmy tak budou moci daňové přiznání podat až na konci září. Sport. Basketbalisté Pardubic si poprvé v novodobé historii zahrají Ligu mistrů. Do základní části se dostali z pozice poraženého finalisty v nejvyšší soutěži. Předseda představenstva pardubického klubu Pavel Stara věří, že jeho tým bude v následujícím ročníku hrát důstojnou roli.
6: Jdeme se učit do Ligy mistrů, ale ne učit, aby jsme tam dostávali, ale aby jsme tam hráli fakt jako co nejlepší zápasy, který zase posunou celý ten klub na všech úrovních.
0: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech skoro jasná až polojasná, místy s deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teplotní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. Ve Vysokém Mýtě bourala dvě osobní auta v Rokycanově ulici a podobná nehoda se stala ve stejném okrese také u obce Všedivec. A to na silnici číslo 11. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 15 hodin 4 minuty k tomu pokračuje čtvrteční Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice, druhý červencový den, a před námi Michal David, Zuzka Norisová, také třeba Eva Farná zaspívá. Čtyři studenti Svitavského gymnázia získali zlaté ocenění programu DOFI, ten motivuje mladé lidi k sebezdokonalování.

0: plakáty šumí, když padá déšť. No, jestli pak bude padat i v příštích dnech, zjistíme právě teď.
1: Počasí.
0: Zavolal jsem na Český hydrometeorologický ústav do Hradce Králové, tam už je připraven meteorolog Jaroslav Tuček. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak bude to s tím deštěm nějaké ještě zajímavé dnes a v příštích dnech, nebo už máme dopršeno?
2: Dnes asi máme dopršeno, takže žádný deštíky už neočekáváme. Nějaká ta oblačnost se nachází nad námi, večer se pak bude rozpadat. Teploty dosahovány byly zhruba do těch 27 stupňů. No a na tu noc začínáme skoro jasno, polojasno, ale v průběhu noci potom počítáme s přechodem slabý studený fronty a na těchto místy bude vyskytovat déšť. Ráno pak ty srážky budou odcházet dál na východ na Moravu, takže od rána potom zase už to bude bez srážek. Maximálně nebo minimální teploty 15 až 12 a v noci vítr bude zpočátku slabý, proměnlivý, v průběhu noci potom s tou frontou bude postupně mírný od severozápadu až západu a rychlost bude mít 2 až 6 metrů za sekundu. Přes ten den oblačno až polojasno, takže poměrně slunce dost. Na horách se výjimečně může objevit nějaká přeháňka v Orlických horách. Večer pak ta oblačnost znova bude ubývat. Zítra už bude trošku chladněji, 20 až 23, na horách 14 až 17 a vítr bude foukat od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A sobota a neděle, tam to vypadá jak?
2: Sobota a neděle, v sobota bude zase v celku parádní, v sobotu jasno až polojasno, takže hodně slunce. Potom večer od severozápadu začne přibývat frontální oblačnosti, půjde o okluzní frontu, no a na přelomu soboty a neděle se od západu začne objevovat déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 13 až 9, maximální teploty 20 až 24 a vítr od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. No a neděle, tam už bude hodně oblačnosti, oblačno je zataženo místy s přehánkami nebo s deštěm, nejnižší noční teploty 14 až 10, maximální teploty 21 až 25 a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: No teď mi došlo, že tenhle víkend bude vlastně o den delší, o pondělek, tak možná ještě tam nakoukneme?
2: Můžem. Budem pokračovat zhruba tomu, to, jak skončila neděle. Zataženo až oblačno, stále místy přehánky nebo déšť, 15 až 11 to budou minima, maxima jenom 18 až 22. Vítr od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. A vlastně tohle počasí, to takovýto přehánkový, vydrží až do středy o čtvrtka. Potom by mělo ty srážky ustávat a měly by se zvedat teploty.
0: Říká meteorolog Jaroslav Tuček. Moc děkujeme za informace a do Hradce Králové přejeme pěkný den. Naslyšenou.
2: Nápadu mě naslyšenou.

0: Eva Farná, jaký to je melodie ze seriálu Ošklivka Katka? Tuším, že právě tam zazněla, tak jsme si ho připomněli. Vlastně jsme si vzpomněli, že existoval vůbec. Možná někteří z vás sledovali, někteří ne, to už asi nehraje úplně roli. My teď ale vyrážíme do světa. V tamní gymnázium se totiž může pochlubit 4 novými držiteli zlatého ocenění programu DOFI, tedy mezinárodní ceny ve vody z Edinburghu. Nejvyšší stupeň prestižního programu získávají mladí lidé, kteří dlouhodobě pracují na svém osobním rozvoji, sportují, dobrovolničí nebo se učí nové dovednosti. Jaká cesta ke zlatému ocenění vede, to zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová.
1: Cílem projektu je motivovat mladé lidi k tomu, aby se sebe zdokonalovali, a to ve 3 oblastech, vysvětluje zástupce ředitelky školy Přemysl Dvořák.
2: Jedná se o zlepšování dovedností, o dobrovolnictví a o nějaké pohybové aktivity. Potom má 3 stupně, bronzovou, stříbrnou a zlatou úroveň.
1: Vy jste se této soutěže nezúčastnili poprvé?
2: Ano, tenhle program běží u nás ve škole již řadu let. Před 2 lety jsme měli 5 účastníků, kteří dosáhli na zlatou úroveň, a v letošním roce se můžeme pochlubit dalšími 4.
1: Pro získání nejvyššího ocenění se museli studenti aktivitám věnovat 18 měsíců. Součástí zlaté úrovně byla také týmová expedice a rezidenční projekt. Každý ze studentů se vybrané činnosti věnoval nejméně 200 hodin. Jednou z úspěšných studentek je Šárka Smekalová. Na co jste se zaměřila z těch 3 okruhů?
3: V rámci pohybu jsem běhala, potom v rámci dobrovolnictví jsem docházela každý týden do charity a v rámci dovednosti jsem si v jedné z těch úrovní zlepšovala úroveň angličtiny.
1: Bude vám k něčemu to zlato, co jste získala?
3: Tak určitě, nemyslím si, že fyzicky ten diplom a ten zlatý odznak, co jsme dostali, ale spíše ta vytrvalost, kterou jsme se museli naučit při plnění těch úkolů a zapisování těch jednotlivých okruhů.
1: Milana Novotného nejvíc zaujala dobrovolná činnost.
4: Že jsem se v rámci dobrovolné činnosti věnoval trénování fotbalu dětí od 5 do 8 let.
1: A co ty ostatní okruhy? Taky jste byl úspěšný, protože zlato jste nedostal jen za dobrovolnickou činnost?
4: Tak v rámci pohybu jsem měl dlouhou chůzi a v rámci dovedností jsem měl čtení k maturitní čerbě, kterou jsem úspěšně zvládl.
1: Maturitu máte oba dva za sebou. Pomohlo vám to, že jste se zúčastnili té soutěže?
3: Tak si myslím, že jo, a to právě tou vytrvalostí, kterou jsem zmiňovala před chvílí, protože i to učení na maturitu chce vytrvat a nevzdat to.
1: Účast v projektu DOFE pomohla při maturitě také Milanovi, hlavně při zkoušce z češtiny.
4: A oni ve čtení, ve kterém jsem vynikal. Češtinu jsem zvládl za 2.
1: Projektu DOFE se zúčastnili 4 letošní maturanti gymnázia. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dnes habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme letní brokolicové placičky s výborným dipem. Nabídneme další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann, hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti tři místní komunisté, čtvrtý byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 151 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou.
3: Petra Kvitová.
2: Po třech letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
4: Výborně, výborně, Tomáši!
2: Já přeju pěkný den.

0: Horké počasí, ale taky bouřky v těchto dnech zaměstnávají rybáře v Česku. V rybnících a sádkách totiž klesá hladina kyslíku. Jak vlivem horka, tak i při poklesu tlaku před bouřkami. Rybáři se snaží zlepšit rybám podmínky provzdušňováním sádek, ale i snižováním dávek krmiva. Šimon Franz natáčel reportáž v Pohořelicích na Brněnsku.
1: Samozřejmě využíváme maximální prítok vody, který se ale s každým dňem zhoršuje. Jednak stoupá teplota vody, s vyššou teplotou se snižuje rozpustnost kyslíku vo vodě.
2: Vysvětluje ředitel rybníkářství Pohořelice Ivan Čultovský. Došli jsme přímo k sádkám z kapry, v horkých dnech je musí bedlivě sledovat, pravidelně měří taky hladinu kyslíku. Když klesá, přijdou na řadu další opatření.
1: Keď už je nejhorší, musíme použít technické zariadenia, které dodávají do vody tento kyslík a bude to samotný čistý kyslík z tlakových bomb, alebo pomocou turbodních chadiel, které vháňají vzduch do vody.
2: Největší riziko teď v létě je pro ryby podle Ivana Šultovského snížení tlaku vzduchu.
1: To je v období před bůrkami, kdy ta rozpustnost kyslíku je minimálna.
2: Dalším způsobem, jak ryby před horkem ochránit, je úprava krmení.
1: Co je nejúčinnější na zabezpečení ochrany zdraví těch ryb, je snižování krmné dávky. Ryba potravu nepřijímá, tím je ochráněna od kyslíkových deficitů, ale ztrácá svou hmotnost.
2: O kousek dál rybáři nakládají kapry do kádí na korbě nákladňáku. I na převozu ryb se letní počasí podepisuje. V kádích je teď asi o 90% ryb méně než v zimních měsících. Auta tak musí jezdit častěji.
1: Zabezpečujeme rozvoz ryb 365 dní v roku, tak ty náklady v letních měsících jsou obrovské oproti zimní.
2: Opatření kvůli horku muselo od letoška zavést taky povodí Moravy, konkrétně na řece Dyji. Pod novomlýnskými nádržemi vodohospodáři například sondami měří hladinu kyslíku. Lépe tak můžou reagovat na hrozící nebezpečí a dosud se jim podařilo manipulací s průtoky velkým úhynům zabránit. Situace se ale v posledních dnech zhoršila, vysvětluje Dušan Kosour z povodí Moravy.
3: Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat ryby přímo v té dolní novomlýnské nádrži, zatím jsou to drobné rybičky v zátokách, kde jsou nafoukané ve větším množství ty sinice.
2: Na dolní nádrži se včera navíc objevila pěna ze sinic. Povodí Moravy tak muselo přistoupit k dalším změnám v manipulaci s průtokem. Podle Dušana Kosoura se však nedá vyloučit, že se situace zhorší a část ryb uhyne. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získali archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Fenky v hodině plné humoru na přání, tady Humoriáda vás čeká už za chvíli. Dnešním hostem Patrika Rozehnala ve studiu bude Saskia Burešová. Takže už teď přejeme příjemnou zábavu, pohodový poslech a ještě v rychlosti spotřebitelský servis, ve kterém dnes připomeneme, k čemu všemu je dobré potvrzení o opravě a v jaké situaci by vám naopak mohlo chybět. Pokračuje Josef Černý.
1: Pan Erik si koupil elektrický skútr, který od začátku zlobil. Reklamace byla vyřízena konstatováním, že si vodu způsobil sám, nicméně voda byla odstraněna prý v rámci dobrých stavů. Pan Erik vyjádření ani postup prodejce nechápe, protože si sám sobě odporuje. Pane posluchači, je to sice obcházení zákona, ale někteří prodejci skutečně takto postupují z jednoduchého důvodu. Vy totiž nemáte v takovém případě žádnou uznanou reklamaci, se kterou byste mohl v budoucnu argumentovat. Nyní je ale skútr v pořádku a třeba už se žádná další voda nevyskytne.
2: Český rozhlas Pardubice,

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Soud v Pardubicích dostal 8. stížnost proti vazbě kvůli útoku na zbrojovku. Průzkum na Orlicko-Ústecku odhalil stovky starých geologických vrtů. Svrap se v Česku dál šíří, hygienici hlásí už přes 7100 případů. Zítra čekejte v kraji oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční odpoledne. V případu březnového teroristického útoku na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích podala další obviněná stížnost proti vazbě. Jde už o 8. případ, kterým se bude zabývat pardubická pobočka krajského soudu. Žena je občankou jednoho z východoevropských států a do vazby ji poslal okresní soud v Pardubicích jako poslední z obviněných. Všechny předchozí stížnosti odvolací soud zamítl. Obvinění jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. V okolí Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí je více než 600 starých hydrogeologických vrtů. Necelá polovina z nich je riziková, ohrožují totiž důležité zásoby podzemních vod. Vyplývá to z průzkumu, který zadalo pardubické hejtmanství.
2: Problém podle kraje představuje také 62 historických ložiskových vrtů ze 70. let minulého století. I ty mají potenciál negativně ovlivnit vodní zdroje. Hydrogeologické a ložiskové vrty jsou často na soukromých pozemcích bez jasného vlastníka, evidence nebo odpovídajícího zabezpečení. Mohou tak přispívat ke snižování zásob podzemní vody. Některé z nich proto bude nutné odborně zabezpečit nebo zlikvidovat. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Sdílená kola se po déle než 2 letech vrátí do Pardubic. O jejich provoz se nově postará pardubický dopravní podnik, který teď připravuje výběrové řízení na dodavatele služby. V ulicích bude podle sezóny až 200 kol rozmístěných na 65 stanovištích. Podle primátora Pardubic Jana Nadrchala z hnutí ANO se má bike sharing nově propojit s městskou hromadnou dopravou a prvních 10 až 15 minut jízdy bude stejně jako dříve zdarma. Město na provoz podle Nadrchala vyčlenilo 3,6 milionu korun.
3: Ty peníze dáváme do jisté míry do vlastního. Dopravní podnik je 100% akciová společnost města Pardubice, jak jsem říkal, já to považuji za rozšíření toho systému městské hromadné dopravy, ono to do toho bude opravdu plně integrováno, takže mi to dává nějakým způsobem smysl a samozřejmě až pak ta soutěž a ten provoz ukáže definitivně, jaká bude ta konečná částka, ale věřím tomu, že bude nižší.
1: Svrap se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je zhruba o 40% více než ve stejném období minulý rok. Nejvíce nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech skoro jasná až polojasná, místy s deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teplotní maxima 20 až 23 stupňů. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Silný provoz teď čekejte na 35 na příjezdu do Moravské Třebové nebo na průtahu Litomyšlí a podobná situace je na příjezdu do Pardubic od Chrudimi na silnici číslo 37. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
7: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
6: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
7: Ano, myslíte ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
6: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
7: tak,
6: za sebou.
7: Tak, ano, ano, bylo
6: na
7: to nádherné.
6: Na koupališti nebo pláž nebo výlet
7: ne,
6: někam.
7: Ne, ne, ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
6: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
4: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta.

0: Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řík, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptíc.
1: Hejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
0: Prokletě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
2: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
3: Bedřich určitě, já jsem ho uváděla mnohokrát. On byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. Velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Beru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
2: Ano.
3: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
2: Tady se projeví to kalendárium Saskie, jak má to naštudováno, všechno ví, a jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy,
3: ano.
2: A tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení právě.
3: A hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
2: To si vždycky říkám jako proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
3: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
2: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky, anebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla, takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pardubické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Saskí Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u toho Ondra, zdravím tebe i paní Saskí Burešovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře,
4: ano,
2: děkujeme.
4: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, já z Brna, Ačko. Ačko.
2: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod, od vás zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonu
6: ano,
2: je dost.
6: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte ano, se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto na to i Zoskia.
4: Je to jasný. Je to jasný.
2: Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to takhle, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí jonský sloup, tamhle je schátralý koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutujou, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukénky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš, co ti nadělil Ležišek. No léle. La koloni. Oholt lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
2: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
4: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Tam si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantánamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladil. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
2: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže no, no, si to pamatuju.
4: Je to pravda.
2: A jsou zpěvní, družní, příjemní a takový je vlastně, člověk to obdivuje ano. V té nouzi, co mají, tak no, právě, jak ten život si dokáží užívat.
4: Ale něco asi na tom bude.
2: Jo. Tady třeba, řekněme, evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
4: Itálie, ta je krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím. A dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo. Byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
2: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste se?
4: Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chviličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
2: Jak člověk v krizové situaci ze sebe dokáže vyplodit ano. I to, co netuší,
4: no, jasně,
2: že by řekl.
4: Jasně.
2: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Strat.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynimočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No.
3: A
4: my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať.
4: No.
3: Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vrátila.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte,
3: ja
4: vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky.
4: No.
3: Jeden, dva... Už to mám!
4: Uznali.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou Saskia?
2: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho Světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Hmm. Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve Světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říci.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prostě ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvícili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Julius Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpoledne, tady Vláďa Zbavuje. To je nejlepší, krásný den.
3: Děkujeme.
4: A si Bčko.
3: Varianta B. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano, dobrý den.
7: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkuji.
7: Ano,
3: taky se těším. Výborně.
7: Tak, děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi vám... to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
6: naschledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojcích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. No. Ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte prečo?
9: Nevím.
10: Nevíte?
9: No povedzte mi to. Já si na vás tak strašně vážím, že vy mi odpověte na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte no, to.
10: To není taký kumšt zase, čo? Tak já vám to vysvětlím. Pozrite no. Sa. Na čom jsou založené také ty mužské komické dvojice? No.
9: Nevím.
10: Tak nevíte. Ne. Viděli jste už směšnou ženu, co?
9: Viděli. No,
10: tak to jste si mysleli vy, ale nie ona. A. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlupý, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, no, čo ja viem.
10: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásne a inteligentné.
9: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
10: Poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stávia.
9: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
10: Ne.
9: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
10: Veď vy nemáte deti.
9: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
10: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
9: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
10: Väčšinou s vlastným.
9: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
10: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě... vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té přírodosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
6: No jo,
3: už se to provalilo,
6: já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama
6: Nechystám,
3: pro sebe?
6: Ne,
3: nebo pro rodinu, ne, aspoň oslavu, nebo
6: jo,
3: tak?
6: Jo, nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
6: Zdraví.
3: To je pravda.
6: No. Protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo ano, tak na něj, ano, na něj ano, jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
6: tak,
3: ten
6: ano,
3: zdraví
6: humor,
3: ještě umocňuje.
6: Je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: 731 800 900 náš telefon, Humoriádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Jednou Milan, já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní Bure, zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda moc váš.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno. Ano, děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dittrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku a ať se daří. Kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla Uršula Kluková, to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě šíšky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá a taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra to bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cudí.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Stavební práce na splavnění Labe do Pardubic by mohly začít za 4 roky. Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády. Německé státní zastupitelství obžalovalo ukrajinského občana za útok na plynovody Nord Stream. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Ředitelství vodních cest pokračuje v přípravách na splavnění Labe z Chvaletic do Pardubic. Kladné stanovisko o vlivu výstavby na životní prostředí očekává příští rok na jaře. Podle odhadů státní organizace by v roce 2030 mohla začít samotná výstavba, včetně plavebního kanálu u Přelouče. Podle současných odhadů vyjde na více než 5 miliard korun.
2: Ředitelství vodních cest aktuálně pracuje s variantou plavebního kanálu v Přelouči, která co nejméně zasahuje do území s přísně chráněnými živočichy, jako je například motýl modrásek bahení. Některá ekologická sdružení přesto považují splavnění Labe do Pardubic za nesmyslné a nehospodárné, mimo jiné kvůli nedostatku vody v Labi. Podle ředitelství vodních cest by to ale měly řešit nové jezy. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: 4 studenti gymnázia ve Světavách získali zlaté ocenění programu DOFI, tedy Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu. Jde o nejvyšší stupeň prestižního programu, který podporuje osobní rozvoj mladých lidí. Účastníci v něm dlouhodobě plní cíle ve 3 různých oblastech, vysvětluje zástupce ředitelky školy Přemysl Dvořák.
3: Jedná se o zlepšování dovedností, o dobrovolnictví a o nějaké pohybové aktivity. Potom má 3 stupně, bronzovou, stříbrnou a zlatou úroveň. Před 2 lety jsme měli 5 účastníků, kteří dosáhli na zlatou úroveň a v letošním roce se můžeme pochlubit dalšími 4.
1: Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z Hnutí ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
4: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
1: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Německé státní zastupitelství obžalovalo ukrajinského občana Serhije K. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý z útoků na plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltském moři v roce 2022. Podle prokuratury byl obžalovaný velitelem skupiny, která měla trvale zabránit dodávkám ruského plynu do Německa a znemožnit tak Rusku financování války na Ukrajině ze získaných peněz. Skupina podle vyšetřovatelů jednala na příkaz ukrajinských státních orgánů. Ukrajina ale svoji roli v kauze od začátku odmítá. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do 3. kola Wimbledonu po výhře 2-0 na sety nad Italkou Grantovou. Ve 2. kole končí Karolína Plíšková s Polkou Švjontekovou, prohrála 0-2 na sety. Hrát o postup ještě bude Linda Nosková proti Kolumbijce Osoriové. Jiřího Lehečku čeká Slovák Molčan a Jakuba Menčíka Bulhar Dimitrov.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech skoro jasná až polojasná, místy s deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teplotní maxima 20 až 23 stupňů. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané nákladní auto překáží na dálnici D11, stojí za 650. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Čtvrteční den v kraji s datem 2. července právě začíná a co nás čeká? Prohlédneme si budovu hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích, která teď vypadá poněkud nezvykle. Pozveme vás na mistrovství republiky kategorie Masters v disc golfu, které o víkendu hostí Choltice, a s regionálním stopařem se podíváme do Mravína na Chrudimsku, kde se zachovalo mnoho historických domů a zahrada manželů Winterových se dnes otevřela návštěvníkům. Prohlédneme si ji kolem 6:15.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
6: S Petrem Seidlem.

0: Je přesně 8 minut po 17. hodině a co přineslo čtvrtek 2. července v Pardubickém kraji, ví Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. V případu březnového teroristického útoku na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích podala další obviněná stížnost proti vazbě. Jde už o 8. případ, kterým se bude zabývat pardubická pobočka krajského soudu. Žena je občankou jednoho z východoevropských států a do vazby ji poslal okresní soud v Pardubicích jako poslední z obviněných. Moravská Třebová bude nově poskytovat peníze z fondu rozvoje bydlení i na opravy fasád domů. V rozpočtu bude mít pro tyto účely každý rok vyčleněný 1 milion korun. Půjde o bezúročné půjčky. V okolí Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí je více než 600 starých hydrogeologických vrtů. Necelá polovina z nich je riziková, ohrožují totiž důležité zásoby podzemních vod. Vyplývá to z průzkumu, který zadalo pardubické hejtmanství. Radnice v Litomyšli začala regulovat reklamu pomocí nově vydaného manuálu Litomyšl kultivovaná. Podle starosty Daniela Brídla z hnutí generace 89 nechce ale město podnikatelům reklamu zakazovat, ale spíše jde o to nastavit jasná doporučení.
3: Je tam 11 jednoduchých pravidel pro umisťování reklamy, technické infrastruktury a dalších aktivit v historickém centru a potom 7 doplňkových pravidel mimo historické centrum.
2: Následky bouřky, která se přehnala z úterý na středu měticemi v Pardubicích, budou dobrovolní hasiči odstraňovat odhadem 2 měsíce. Poškozený je jak městský majetek, tak i zahrady u domů. Řemeslníci dokončili další budovu v archeoskanzenu v Nasavrkách. Dům kameníka patří k největším stavbám keltské vesničky. Provozovatelé chtějí dům využívat hlavně jako zázemí pro řemeslné dílny a semináře. Čím je budova specifická, popsal Jan Klouda ze Sdružení Bojí.
4: Je stavěný drážkovou konstrukcí, takže vlastně je to dřevostavba. Není to úplně hliněná stavba, jako je většina staveb tady na skanzenu.
2: A hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích je bez astronomické kopule. Sundala ji stavební firma kvůli rozsáhlé rekonstrukci za 8 milionů korun. A podrobnosti k tématu vám nabídneme už za okamžik.

0: Pardubická hvězdárna barona Artura Krause je dočasně bez své typické kopule. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci za 8 milionů korun jí dělníci demontovali a objekt čeká taky instalace nového robotického dalekohledu. Nasazení nové kopule bude technicky náročné a postará se o něj specializovaná firma. Reportérka Šárka Rusnáková se byla podívat, jak neobvykle teď vypadá střecha budovy Domu dětí a mládeže Alfa, kde hvězdárna sídlí.
1: My se právě teďka nacházíme před střediskem volného času Alfa na Dukle, kde je vlastně naše hvězdárna. No a v to, co obvykle tedy na té hvězdárně bývá úplně nahoře instalováno, ta kopule, tak ta je teďka umístěná dole, protože dělníci ji sundali a teďka vlastně připravují uložení veškerých technologií pro tu novou kopuli.
2: Říká vedoucí hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích Petr Komárek. Střecha Domu dětí a mládeže Alfa teď bez kopule působí nezvykle prázdně. Někteří místní si ale právě tak pamatují.
1: Takhle ta budova vypadala někdy na konci 80. let, když vlastně se ten dům dětí a mládeže tehdy otevíral. No a vlastně observatořka se otevírala až v roce 92.
2: Novou kopuli už hvězdárna nutně potřebovala.
1: Už další dobu do té kopule zatékalo. Vždycky vlastně na jaře a na podzim jsme museli z dalekohledu a z prostoru observatoře vytírat vodu, protože to je kov bez žádné izolace, takže zkrátka dobře velice trpěly přístroje uvnitř té observatoře.
2: Demontáž kopule byla součástí rozsáhlé rekonstrukce za 8 milionů korun. Na její sejmutí musela stavební firma nasadit vysoký jeřáb. Jak vysvětluje stavby vedoucí společnosti stavby EDA Pardubice Jaroslav Mlejnek.
3: Takhle náročný to bylo spíš bezpečnostního hlediska, že? Kde vlastně byl použit jeřáb, 50-metrový jeřáb, který aby to sundal, protože ta kopule samotná vážila 2,5 tuny, ale je to strašná výška, takže proto byl takový veliký jeřáb, protože je potřeba, aby se dostal až na tu kopuli, kde to bylo vlastně nějakých 22 metrů.
2: Hvězdárna teď získá novou moderní astronomickou kopuli. Namontuje ji specializovaná firma, která ji 9 měsíců vyráběla na míru. Díky tomu bude moci observatoř využívat také nový robotický dalekohled za více než 2 miliony korun. Ten výrazně rozšíří možnosti pozorování.
1: Ten budoucí dalekohled, který tu bude instalován, tak ten ve své podstatě jednak bude mít větší průměr, ten minulý, ten měl 450 mm, ten budoucí bude mít 500, takže půl metru. Zdá se to jako malý rozdíl, ale z hlediska pozorování je to docela zásadní. Čím větší průměr, tím více světla pojmeme. To je první věc. Druhá věc, na tom teleskopu budou astronomické kamery, budou na tom úzkopásmové filtry, které vlastně i tady z města, z toho přesvětleného města, dokáží si vypreparovat jenom tu určitou vlnovou délku těch různých mlhovin a oblaků mezihvězdných a to je to vlastně o co nám jde.
2: Starou kopuli si lidé můžou ještě zblízka prohlédnout u vstupu do budovy, kde je dočasně uložená. Co s ní bude dál, zatím není definitivně rozhodnuté. Původně měla skončit ve sběru. Teď oni ale projevili zájem astronomičtí nadšenci. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: čas.
1: Za 5 minut bude 17:30 a jdeme si posvítit na to, jak bude, co nás čeká dnes v noci, v průběhu zítřejšího dne a hlavně o prodlouženém víkendu. Tak na to jsme se zeptali pana Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Tu noc začínáme skoro jasno, polojasno, ale v průběhu noci potom počítáme s přechodem slabý studený fronty a na těchto místy bude vyskytovat déšť. Ráno pak ty srážky budou odcházet dál na východ na Moravu, takže od rána potom zase už to bude beze srážek. Minimální teploty 15 až 12 a v noci vítr bude zpočátku slabý, proměnlivý, v průběhu noci potom s tou frontou bude postupně mírný od severozápadu až západu a rychlost bude mít 2 až 6 metrů za sekundu. Přes ten den oblačno až polojasno, takže poměrně slunce dost. Na horách se výjimečně může objevit nějaká přeháňka v Orlických horách. Večer pak ta oblačnost znova bude ubývat. Zítra už bude trošku chladněji, 20 až 23, na horách 14 až 17 a vítr bude foukat od severozápadu rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Sobota bude zase v celku parádní, v sobotu jasno až polojasno, takže hodně slunce. Potom večer od severozápadu začne přibývat frontální oblačnosti, půjde o okluzní frontu, no a na přelomu soboty a neděle se od západu začne objevovat déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 13 až 9, maximální teploty 20 až 24 a vítr od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. No a neděle, tam už bude hodně oblačnosti, oblačno je zataženo místy s přehánkami nebo s deštěm. Nejnižší noční teploty 14 až 10, maximální teploty 21 až 25 a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Telegram s adresou svět.

0: naši divu.
1: Choltice na Pardubicku budou o prodlouženém víkendu hostit mistrovství republiky kategorie Masters v disc golfu. V dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice si moderátor Jakub Malý povídal s organizátory závodu Petrem Kutěšovcem a Pavlem Voločkem. Rozhovor najdete, jak jste zvyklí, na našem webu pardubice.rozhlas.cz a teď vám nabídneme krátkou ukázku.
2: No tak disc golf vychází z pravidel golfu, ten sport je hodně podobný. To znamená, že tam máme nějaké jamky na hřišti, které tvoří výhoziště a speciální disc golfový koš, takový ocelový koš s řetězama. Hráč začíná z toho výhoziště, vezme disk a hraje směrem k tomu koši a dokud se netrefí, tak si počítá body. Vyhrává ten, kdo celé hřiště obejde, samozřejmě s nejmenším počtem hodů.
3: Zdá se, že v poslední době roste ten zájem o disc golf. Čím si to vysvětlujete, tu jeho popularitu?
4: Tak je to příjemná volnočasová aktivita. Chodíte po parku, u toho házíte, takže je to vlastně vhodný i pro starší lidi. Ideální aktivita vlastně pro volný čas.
3: Jak se povedlo vůbec dostat republikový šampionát z té kategorie Masters právě do Choltic? Co zatím stálo?
4: Podat nabídku. A tím, že se vlastně v Choltickém parku už v minulosti pořádali velký turné, tak je to vlastně prověřený hřiště. A pak bylo na nás vlastně si sednout a říct si, jo, pojďme do toho, chceme to tam zase uspořádat, nějaký velký turnaj, a podali jsme nabídku do asociace a ta nám to odsouhlasila.
3: To slovo Masters je tam důležité. Proč? Když řekneme jenom mistrovství republiky, tak by to nebylo přesné. Proč tam musíme dodávat Masters?
2: Protože tenhle ten turnaj je vyložený jenom pro kategorii Masters, to znamená v disc golfu 40+. A ta kategorie už je tak silná, že vlastně to mistrovství musí být samostatný pro ně. Jsou potom další kategorie, které mají jak junioři, tak amatérské mistrovství třeba republiky, ty už mají jako své vlastní kategorie, takže Masters je tady jako, nejsou to dvě spojené kategorie dohromady, jak to v minulosti třeba bylo, když bylo méně hráčů, teď už ty kategorie jsou samostatně takhle, proto je to důležité.
3: Kdybychom pozvali posluchače, kteří by se chtěli přijít podívat, tak kdy můžou dorazit?
4: V podstatě během celého mistrovství, to znamená od soboty do toho pondělí, začínáme už ráno v 8, kdy začíná první skupinky odcházet na hřiště hrát a bude se končit tak kolem 6-7 každý den, takže jsou tam cesty, dá se tam krásně procházet ten park a zároveň sledovat vlastně, jak ty hráči absolvují různý jamky, takže, takže jenom pozor, možná pak pokud by tam někdo přijel, tak nechodit do těch jamek samotných, do těch fairwayí, ale zůstat na cestách a koukat a pak se stavit třeba v tom turnajovém centru, si můžou dát něco k jídlu, nějaký pivo, limču, vykoupat se v té nádrži, takže to může být příjemný.
2: A můžou si tam u nás i koupit disk určitě a vybavení, který je poměrně levný pro ten sport, proto je i tak atraktivní.
4: Nebo si to i vyzkoušet.
2: Přesně tak.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: 5,5 minuty po 17:30 pokračuje čtvrteční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. A pokud jste nás poslouchali dnes dopoledne, tak víte, že se náš regionální stopař vydal do Mravína. To je malá vesnička poblíž Luže na Chrudimsku, ve které se zachovalo mnoho historických domů. A jeden ze statků v dolní části Mravína patří manželům Vindrovým. Ti ode dneška až do 6. července otevírají svou zahradu návštěvníkům a mají co ukazovat, protože patří mezi největší pěstitele denivek v celém Česku. A my vám teď nabídneme krátkou ukázku z dopoledního výletu Terezy Brázdové, která byla přímo mezi záhony.
2: Jaroslav Intera se může pochlubit velkou škálou odrůd a kultivarů denivek. Je to velký expert. Manželé Vinterovi oba vystudovali obor zahradnictví a zahradám, rostlinám, ekologii se věnují celý život. Kolik je tu druhů a kultivarů denivek? Já to vím, ale myslím, že si to zaslouží povědět sám Jaroslav Vintera, protože je to opravdu úctyhodné číslo.
3: Dobrý den, tak k dnešnímu dni máme něco přes 1000 odrůd. Řada z nich je už našeho šlechtění.
2: Rozlížím se, převažuje tu taková oranžovo-žlutá barva. Ta je nejběžnější pro denivky?
3: Ano, je to přirozená barva jejich vlastně botanických druhů, které rostou především v Ázii.
2: A které barvy bychom tu skutečně nenašli?
3: Tak nenajdete černou, většina květin černě nekvete, známe akorát třeba tulipány krásné černé, a pak čistě bílá. Většina denivek je buď smetanových nebo lehce nažloutlých, a pak třetí barvou, která u denivek neexistuje, je čistě modrá.
2: My teď procházíme mezi těmi záhony, mají ty vaše speciální druhy v uvozovkách nějaké výsadní místo?
3: Jediný místo má tři denivky, které mám ze svého šlechtění, který bych chtěl rád registrovat, tak ty mají výsadní místo, jinak je to všechno namíchané. Nemá to úplně zatím nějakou choreografii podle toho, že jsou některé nízké, vysoké. To plánujeme do budoucna, ale zabere to hodně času.
2: Jaroslave, podle čeho dáváte těm svým druhům denivek jména?
3: Tak oficiální názvy ještě nemají, protože je musíte registrovat buď to u Evropské asociace nebo u Asociace americké, ale pracovně máme názvy podle lidí, kteří v mém životě mě nejvíce ovlivnili, co se týče zahradnictví a ekologie, takže jedna je třeba Šimek, to je pán, který mě k denivkám vůbec přived a dlouholetý sběratel denivek. Pak třeba Eva Nováková, to je zase z Domu dětí a mládeže v Hradci Králové, paní, která mě úplně přetočila dětský myšlení a navedla vlastně na ekologii, na milování stromů a květin.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám horolezeckou legendu Dinu Štěrbovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Víkend se blíží, navíc bude prodloužený, protože si v pondělí připomínáme den upálení mistra Jana Husa a s tipy na prodloužený víkend teď do čtvrtečního dne v kraji přichází Barbora Bláhová.
1: Ode dneška do neděle se Louka mezi Chrudimí a Slatiňany promění v malé festivalové městečko. Tento open air festival Janderov nabídne 4 dny hudby, setkávání, pohody a prostoru pro začínající i zkušenější kapely z celé republiky. Vstup na akci je zdarma. No a další tip je na výstavu Denivek, která dnes začíná ve vesnici Mravín na Chrudimsku. Uvidíte tam zhruba 1000 odrůd těchto trvalek. Zahrada bude otevřená až do pondělí, vždy od 9 do 18 hodin. A přesouváme se na Orlickou bránu v Žamberku. Tento hudebně divadelní festival pro celou rodinu bude zítra a v sobotu v areálu u Tyršovy rozhledny. Vystoupí tam například kapely Arakain, Fast Food Orchestra, Skyline a další. A těšit se můžete také na divadlo a aktivity pro děti. Nesmíme zapomenout ani na Zemi Keltů v Nasavrkách, kde bude od soboty do pondělí den řemesel. Zájemci si tam budou moct vyzkoušet, jak Keltové vyráběli keramiku, opracovávali dřevo, tkali látky, odlévali bronzové šperky, kovali železo nebo razili mince. Dál pokračujeme na dny vojenské historie v Králíkách, které jsou naplánované na sobotu a neděli od 10 hodin. Ve Vojenském muzeu Králíky budou připravené komentované prohlídky, prezentace dobové techniky i vojensko-historická ukázka, které se zúčastní kolem 50 dobových vojáků, jeden tank, letadlo a množství polních zbraní. A nebo si můžete přijít poslechnout závěrečný koncert Smetanovy Litomyšle, a to v neděli od 20 hodin do litomyšlských klášterních zahrad. Během slavnostního koncertu s podtitulem Italská filmová noc zazní orchestrální suity k filmům Kmotr, Pošťák, Tenkrát na západě a Sladký život v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Předposlední tip nás zavede do Oucmanic. V neděli tam bude na hřišti Cyrilometodějský den řemesel. Pro návštěvníky budou přichystané ukázky řemesel s možností vyzkoušení vlastních dovedností. Ve 13 hodin vypukne hlavní program s ukázkou sokolnictví a exhibicí motorovou pilou. Těšit se můžete i na dog dancing, vojenské ležení nebo projišťky v kočáře. A nakonec pozvánka na ozvěny Svitavské porty. V parku Jana Palacha ve Svitavách se v neděli od 15 hodin představí finalisté zdejšího oblastního kola porty. Každý interpret zahraje set o délce 45 minut. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do alternativního klubu Teatr. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Za 9 minut bude 18 hodin, tak takový byl čtvrteční den v kraji. A co se z vysílání Českého rozhlasu Pardubice dozvíte zítra, tak hned ráno vám představíme aplikaci gymnazistů z Holic, která vám sestaví outfit podle toho, co máte v šatníku. S regionálním stopařem pozveme na loutkářskou Chrudim, zjistíme, jak je to s rozjezdem projektu sdílených kol v Pardubicích a vypravíme se i do Heřmanova městce, kterému hrozí, že bude muset vrátit 27 milionů korun z dotace na dopravní terminál. Tak taková budou hlavní témata posledního pracovního dne tohoto týdne v našem vysílání a společně se k nim vrátíme po 17. hodině u pátečního dne v kraji.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
2: S Petrem Seidlem.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Heřmanovu městci hrozí zkrácení dotace na dopravní terminál. Moravská Třebová zavádí program poskytování půjček na opravy domů. Na Ukrajinu vyrazí česká podnikatelská mise. Stát chce posílit podporu českých firem při obnově poničené země. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobrý čtvrteční podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Heřmanův městec může přijít o část dotace na dopravní terminál. Podle poskytovatele totiž město až do letošního března neplnilo základní podmínku, aby na přestupní uzel zajíždělo minimálně 40 spojů za den. Poradnici chce vrátit přes 27 milionů korun.
2: Město terminál dokončilo před 3 lety a na stavbu získalo dotaci 58 milionů korun. Úředníci se při kontrole zaměřili na období do letošního února, kdy terminál využívalo jen 12 spojů za den. Navrhují proto příspěvek výrazně zkrátit. Radnice proti výsledkům kontroly podá námitku. Ze Heřmanova městce Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Moravská Třebová bude nově poskytovat peníze z Fondu rozvoje bydlení i na opravy fasád domu. V rozpočtu bude mít pro tyto účely každý rok vyčleněný 1 milion korun. Půjde o bezúročné půjčky.
3: Hlavním cílem nového přístupu při půjčování peněz z rozpočtu je motivovat majitele k obnově a modernizaci bytových i rodinných domů. Finanční podpora je určená na opravy a úpravy fasád nebo rekonstrukci pohledově významných částí objektů. Přednost budou mít ty, které se nacházejí v městské památkové rezervaci a budovy lemující hlavní příjezdové silnice do města. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: Na Ukrajinu nejspíše ještě letos vyrazí česká podnikatelská delegace. Povede ji ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Dohodl se na tom s firmami sdruženými v ukrajinsko-české obchodní komoře. Stát zároveň jejich investice podpoří miliardami korun.
4: Pro české firmy jsou zakázky ve válkou poničené zemi velkou příležitostí, a to hlavně v energetice, strojírenství nebo zdravotnictví, vysvětluje ministr Havlíček.
5: Jsou tam země, jako je Francie, jako je Německo a tak dále, které už dnes si připravují skutečně kobercový nálet ve smyslu podpory jejich biznisu ve formě finančních nástrojů.
4: I české firmy proto dostanou od státu, konkrétně od Národní rozvojové banky, 4 miliardy korun a další podporu, popisuje Richard Benda, viceprezident ukrajinsko-české komory.
6: Byla navýšena finanční pomoc EGAPu až na miliardu korun. EGAPu to umožní pojišťovat více obchodních případů.
4: Loni český export na Ukrajinu dosáhl v součtu skoro 40 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2023 to bylo skoro o pětinu víc. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: 8 dní po zemětřesení ve Venezuele vyprostili záchranáři z trosek živého muže. Hernána Gila se podařilo zachránit po déle než 100 hodinách práce. Se zavaleným mužem se záchranářům předtím povedlo spojit přes dlouhou sondu s kamerou a mikrofonem. Skrze ní mu také doručovali vodu a výživu.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech skoro jasná až polojasná, místy s deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teplotní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 51. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice právě začíná pořad Kdo umí, ten umí. Vrátit se z dálky i stovek kilometrů a doručit psaní. Právě to bylo po staletí úkolem poštovních holubů. Dnes už zprávy putují hlavně digitálně. Poštovní holuby ale dál překonávají i velmi dlouhé vzdálenosti. O jedinečných ptácích, kteří mnohdy zvládají létat v horku i v dešti, si budu povídat s jejich chovatelem Tomášem Bouškou. Podle čeho se holuby vysoko nad zemí orientují, tak aby se dokázali vrátit domů? Co obnáší jejich výcvik? A co takového sezemického holuba motivuje k tomu, aby až z Belgie dolétl zpět do svého holubníku? Nejen to se během dnešního dílu pořadu Kdo umí, ten umí, dozvíte. Od mikrofonu vás zdraví Vilém Branda.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. S mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice jsem se dnes vydal do Sezemic na Pardubicku, a to za chovatelem poštovních holubů, panem Tomášem Bouškou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já už jsem chtěl posluchače upozornit na to, že do našeho rozhovoru nám budou nejspíš v průběhu vrkat holuby, ale zdá se, že tomu tak nebude. Jak jsem se tak díval, tak většina holubů teď spí, jsou v klidu.
1: Ano, jsou v klidu, mají momentálně období tak jako celá příroda, to znamená odpočívají. A ty jejich projevy pro vás, tedy samozřejmě hlavně ty hlasové, tak jsou v absolutní minimální podobě.
0: Jak holuby zvládají vlastně zimu? V zimním spánku úplně nejsou?
1: Určitě ne, akorát mají utlumeny potřeby a v podstatě, jak říkám, jako celá příroda šetří síly zase na jaro, na léto, takže v tuhle chvíli ta zima jim nevadí a my se o ně dobře staráme, takže mají dostatek krmení i vody a jsou schopni tedy tu zimu přežít bez jakýchkoliv úhon.
0: Vy máte tady v Sezemicích několik voliér a dřevěných holubníků. Kolik ptáků dohromady chováte?
1: Přes zimu držím zhruba 100-110 kusů a do těch závodů potom připravuju zhruba 90 kusů, kteří se účastňují závodní sezony, což je u poštovních holubů to gro, kterému se věnuje většina chovatelů, a to je ten taková ta hlavní motivace pro nás, proč držíme poštovní holuby.
0: Ano, jak jste říkal, jsou to poštovní holuby. Takhle se nazývá přímo ten druh, to plemeno.
1: Ano.
0: A možná bychom je mohli taky posluchačům popsat. Řekl bych, že jsou tak středně velcí, mají malou hladkou hlavu, silná křídla, dlouhá, a možná to zbarvení, jaké je?
1: Je tam několik barevných forem, které se u poštovních holubů objevují a jsou pro poštovní holuby typické. Jednak je to ta takzvaná modrá, která může být doplněna buď to pruhy nebo takovými flíčky, které se nazývají kaprováním. Stejně tak samozřejmě můžeme mít takzvané červené holuby, což jsou takový ti holuby, kteří možná pro laickou veřejnost jsou takový cihlový. A potom samozřejmě jsou tam i různé straky.
0: Úplně bílá barva taky?
1: Není to úplně typická barva pro poštovního holuba, čistě bílý, ale samozřejmě vyšlechtěním se to dá.
0: Ono se říká holubičí šeď, tak to je asi ta modrá, jak jste zmiňoval na začátku.
1: Přesně tak, no. Ta modrá barva je někde i nazývána jako šeď nebo sivá. Nicméně, pokud bych měl začít s tím, kde vy jste začal s tím popisem té konstrukce těla, tak samozřejmě poštovní holub je utvářen tak, aby byl schopen lítat a aby byl schopen se vracet ze vzdáleností až 1000 kilometrů. To znamená, celá ta kostra, osvalení a tak dále, celé to vybavení je připraveno pro to zvládat fyzickou námahu a podávat výkon.
0: Taky bych řekl, že vypadají víc udržovaně a upraveně než třeba holuby, které známe, které vídáme v ulicích měst.
1: Určitě jsou hezčí, samozřejmě je to dáno tím, že se o ně staráme, to znamená veškerá zdravověda, krmení, ustájení těch holubů v holubnicích, to všechno je na daleko větší úrovni a na větším komfortu, než mají městští holuby.
0: Vy jste říkal, že jich máte zhruba 100?
1: Ano.
0: Máte je nějak rozdělené třeba, jestli někde jsou mladí, někde jsou staří?
1: Ano, obvykle během té závodní sezony, což je někdy od dubna do září, tak máme, řekněme, staré holuby, to znamená holuby od jednoho roku výše, tak jsou v jistém oddělení, a potom samozřejmě zvlášť jsou odchovy toho roku, výletky nebo

0: Lubata a ti jsou potom dáni stranou. Je to pro, řekněme, v tuhle chvíli hlavní dva důvody, a aby ti mladí ty staré neotravovali a nerušili je při závodní sezóně, při regeneraci po závodech a tak dále. A naopak zase ti mladí potřebují mít svůj klid, protože ti staří by obvykle je nějakým způsobem v vozovkách šikanovali a to zase ti mladí nepotřebují. Takže je to, bych řekl, dáno těma dvěmi důvody, proč my je dělíme.
1: V čem jsou právě poštovní holuby unikátní a jak překonávají dlouhé vzdálenosti, uslyšíte už za pár minut.

0: Pořad Kdo umí, ten umí dnes patří poštovním holubům, ale především panu Tomáši Bouškovi, jejich dlouholetému chovateli a zároveň předsedovi Pardubického oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů. Jaké specifické vlastnosti z poštovních holubů dělají tak jedinečné ptáky a výjimečné letce?
1: Poštovní holuby obecně se vyznačují tím, že jsou schopni letu a návratu ze závodů, které s nimi organizujeme v průběhu sezóny, což je v letním období, a jsou k tomu způsobení tedy jak kostrou, osvalením, tak i smyslem najít cestu domů, protože podstata těch závodů spočívá v tom, že holuby jsou přepravováni ve specifických dopravních prostředcích z mateřských holubníků na místo startu, kde kolikrát jsou poprvé v životě, tam jsou vypuštění a díky právě tomu jedinečnému smyslu orientace jsou schopni letět zpátky a najít a vrátit se na mateřské holubníky tam, kam patří.
0: Mě vždycky fascinovaly ty příběhy z první světové války, kdy poštovní holuby sloužily i jako jediné spojení mezi vojáky. Například ve Francii jeden takový holubem doručený vzkaz zachránil obklíčenou jednotku vojáků. Jak to, že se poštovní holuby dokážou z velké dálky vrátit? Jak to zvládají? Podle čeho se na těch dlouhých trasách orientují?
1: V tuhle chvíli není zcela dokázáno, co všechno pomáhá při jejich orientaci v té neznámé krajině, aby se mohli vrátit domů. Každopádně jim nějakým způsobem pomáhá číst magnetické pole země, určitě i nějaká orientace vůči slunci. Nicméně jsou to všechno věci pomocné, protože samozřejmě i vy ty případy třeba z té války, ty holuby lítali i za tmy a vraceli se, anebo samozřejmě lítají i při zatažené obloze, kdy sluníčko nesvítí. Takže není to bezpečně prokázáno, nicméně ti holuby si skutečně umí v té atmosféře najít cestu domů.
0: Mm-hmm. Holuby se vždycky vrací na to místo, které považují za svůj domov. To znamená, že i vy musíte vytvářet nějaké pěkné rodinné prostředí, když to tak řeknu.
1: Určitě. Ti holuby v podstatě tak, jak kde se vylíhnou na tom holubníku, tak potom zhruba ve stáří jednoho měsíce vylétají z toho holubníku ven a v průběhu těch následujících potom týdnů si vlastně nějakým způsobem osvojují tu adresu, ze které vylétli, na které se narodili, a ukládají si tu GPS souřadnici do hlavy a tím pádem vlastně se tvoří pouto na ten holubník a vytváří se potom ten předpoklad, že když to holuba odvezete na nějakou vzdálenost, tak on je schopen se vrátit domů zase na tuhle tu adresu zpáteční, za předpokladu samozřejmě, že je to ten správný poštovní holub.
0: Mýváte přehled o aktuální poloze holubů, které se vracejí, jsou vybaveni nějakou GPSkou, nějakým takovýmhle lokátorem?
1: Jsou udělány pokusy v tuhle chvíli. Problém je v tom jednak, že je to poměrně nákladné, to zařízení, a jednak ještě stále se nedaří ho, řekněme, dostatečně miniaturizovat do té podoby, aby to holuba tolik nezatěžovalo. A takže kombinace těch dvou věcí, ale především ta nákladovost pořízení toho čipu, který by sledoval trajektory letu toho holuba, je překážkou masivnějšího rozšíření, nicméně už byly udělány některé pokusy a překvapivě z toho vzešlo následně stažením těch dat, že zdaleka ten holub neletí přímou čarou z místa startu na ten holubník svůj, ale lítá v různých smyčkách, obloucích a tak dále. To znamená, pokud máme vzdušnou vzdálenost místa startu a místa holubníku, tak rozhodně se nedá říct, že ten holub uletěl právě a jen tuhle tu vzdálenost, která je dána vzdušnou vzdáleností, ale naletí podstatně víc kilometrů.
0: Ladíte Český rozhlas Pardubice, už za pár minut budeme v rozhovoru pokračovat.

0: Najít cestu domů, i když vás od něj dělí stovky kilometrů, tak právě to je výjimečná vlastnost poštovních holubů. Právě jim a hlavně jejich chovateli z Pardubicka se dnešní díl pořadu Kdo umí, ten umí věnuje. S předsedou oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů Tomášem Bouškou si v tuto chvíli prohlížíme letový plán, který jsem našel na vašich webových stránkách. Můžete nám vysvětlit, k čemu slouží? Je to taková tabulka, vidím tady třeba Řečany nad Labem, střední vzdálenost 45 kilometrů.
1: Je to letový plán sezóny, který si vždycky v zimě před nadcházející sezónou odhlasujeme. A je to pevný fixní plán, který dodržujeme, organizujeme ty nácviky a ty holuby potřebujeme prostě dostat do závodní formy. Jsou to zhruba vzdálenosti od 100 do 250 kilometrů. A s těmi tyhle závody tady začínáme potom z kraje toho května, kde zkrátka to má ten efekt postupného nárůstu těch vzdáleností, opakování toho letu, opakování nasazení těch holubů, aby se ty holuby skutečně dostávaly postupně do formy. A následně potom v rámci tohoto plánu přecházíme i na střední tratě a dlouhé tratě. To znamená střední tratě potom, to jsou obvykle tratě mezi 300 až 450 kilometry, které lítáme obvykle z oblasti Německa, protože lítáme se západního směru. No a královská disciplína jsou ty dlouhé tratě, závody z dlouhých vzdáleností, což jsou vzdálenosti 500 až 1100 kilometrů.
0: To už je opravdu dlouhá trať. To znamená, i vaši holuby překonávají délky 500 až třeba 1000 kilometrů.
1: Ano. Určitě ano. Samozřejmě máme kmeny, které jsou vhodnější pro krátké a střední tratě a potom zase kmeny, které jsou vhodné pro dlouhé tratě. I řekněme, ti holuby vypadají trochu jinak. Ty holuby na kratší a střední tratě jsou, řekněme, více osvalení, jsou to takový robustnější holuby a naopak ti dlouhotraťoví holuby jsou obvykle lehčího typu, nejsou tak robustní, protože celkem logicky na těch dalších kilometrech táhnout sebou takhle těžkou kostru a větší konstituci je určitý handicap a nezbývá mě, než použít paralelu třeba s klasickou atletikou, kdy prostě na 100-200 metrových bězích ti běžci vypadají podstatně jinak ve svém muskulatu a typu, než maratonci nebo běžci, kteří běhají 5-kilometrové závody.
0: Takže stejně to mají i poštovní holuby.
1: Tak.
0: Vy jste mluvil o té kondici holubů. Jakým způsobem se dá získat a jak je vy trénujete a jak je cvičíte?
1: Ta kondice samozřejmě se stává z několika faktorů. Ti holuby musí být vedení na zdravém či vyčištěném holubníku. Potom samozřejmě musí být kvalitně krmení, musí mít i různé potravinové doplňky, vitamíny, minerály a tak dále. Velkým faktorem možného úspěchu je zvládnutí samozřejmě těch veterinárních věcí, to znamená, my očkujeme holuby proti různým nemocem a musí být kvalitně trénování. Někteří z chovatelů používají i řekněme jako nucené lety, kdy nutí ty holuby létat, aby natrénovali patřičné kilometry nad holubníkem, anebo se to řeší samozřejmě vyvážením a vypouštěním na některých vzdálenostech, řekněme 40, 50, 60 kilometrů, kde taky zase ten holub tím návratem je schopen si vybudovat tu kondici, to znamená získat svalovou hmotu a dostat se prostě do formy i v rámci té orientace a nalítávání zpátky a návratu na ten svůj holubník.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s chovatelem poštovních holubů, panem Tomášem Bouškou. Existuje něco jako holubí osobnost, že třeba někteří holuby jsou odvážnější a schopnější než ti jiní, někteří jsou třeba opatrnější, něco takového?
1: Určitě. Zkušený chovatel to vypozoruje v tom hejnu holubů nebo při těch závodech, že se ti holuby chovají rozdílně a jsou mezi nimi holuby, kteří jsou nějakým způsobem opatrnější, nebo naopak holuby, kteří jsou dominantnější, ať už na holubníku nebo v tom přepravním koši během dopravy na ten závod. Takže skutečně se nedá říct, že by všichni holuby byli stejní, ale spíš bych řekl, že co holub, to originál.
0: Myslíte, že už máte nějakou vytrénovanou schopnost, intuici, že si řeknete, jo, tak z tohohle holuba bude dobrý letec, tento zvládne?
1: Nedá se to jednoznačně říct, samozřejmě, tak jako v jiných sportech, kde se pracuje se zvířaty, například u koní nebo u psů, tak se sledují rodokmeny a tak se je sledujeme i my v holubech a páříme ty holuby mezi sebou i s určitým předpokladem vytvořit samozřejmě toho výborného závodního jedince a kombinujeme různé krevní linie, různé kmeny těch holubů, a abychom docílili co nejlepší odchov ve smyslu ať už toho fenotypu, tak i těch letových vlastností a aby by se z něj stal dobrý závodník. Nicméně je to všechno jenom určitý předpoklad teoretický, tak jako je to u těch jiných zvířat, a teprve příroda nám potom ukáže v dalších letech, jestli se nám ten teoretický předpoklad naplnil a jestli jsme odchovali holuba, který se stane jednou šampionem a bude dělat svému chovateli radost.
0: Čím jsou holuby motivováni, když překonávají ty dlouhé vzdálenosti, o kterých jsme mluvili, tak jaká je ta jejich hlavní motivace, aby se zpátky vrátili?
1: My v podstatě používáme několik typů, jak motivovat ty holuby pro rychlý návrat zpátky z místa startu na holubník. Jedna v tuhle chvíli nejrozšířenější je takzvaná vdovská metoda, kdy ti holuby jsou během závodní sezóny rozděleni. Holuby jsou po odchovu prvního hnízda odstranění od holubic, jsou rozděleni podle pohlaví a jsou v podstatě spolu vždycky jenom před závodem, kdy tedy jsou zase vráceni k sobě a na základě určitého nastartování se ti holuby potom nasadí na závod, obvykle i holub, i holubice, anebo může být jenom holub. A to je, řekněme, jeden z důvodů, jak potom ten holub velmi rychle spěchá a je motivován k návratu zpátky za tou svojí holubicí. Jinak samozřejmě je obvyklá i takzvaná klasická přirozená metoda, kdy ti holuby hnízdí, nejsou rozděleni, hnízdí spolu a mají svoje hnízdo, kde mají střídavě vajíčka nebo holubata, protože holuby vlastně jsou schopní zhruba během toho letního období vychovat třeba 4 až 5 líhní holubat. Holubice vždycky snáší 2 vajíčka, ne více, a v těch cyklech jsou schopní zhruba během toho závodního období ty 4-5 líhní odchovat. A ta motivace potom je postavená na tom, že letí zkrátka domů a těší se na to své potomstvo, ať už ve formě vajíček, anebo už vylíhlý holubat.
0: Jak dlouhou vzdálenost dokáže poštovní holub uletět v jednom tahu, aniž by si musel někde odpočinout? Nejen o tom budeme mluvit už za malou chvíli.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: mikrofonem pořadu Kdo umí, ten umí jsme si prohlíželi voliéry a dřevěné holubníky. Naše natáčení už ozvláštnilo holubí vrkání, i když jsem si našel, že tomu zvuku, který ptáci vydávají, se občas říká i bublání. Jestli je to pravda, tak to mi řekne Tomáš Bouška.
1: No, bublání je vlastní spíš jiným krásným druhům holubů. Pro poštovní holuby je typické vrkání.
0: Jsou upovídání vaši holuby?
1: Já myslím, že jo, a řadil bych to jenom k mým holubům. Prostě je to projev toho plemene a zejména v období teda toho aktivní části života během toho roku, to znamená od března, řekněme, do září, jsou skutečně ukecení.
0: Ale předpokládám, že vy jste si už zvykl na veškeré zvuky, které vydávají, je to šuštění křídel, které možná taky může být někdy hlasité, zvlášť když jich máte víc než 100, jak jste říkal.
1: Určitě i to hejno v letu vydává určitý šum křídel. Konec konců se to zpívá i v té písničce Hledám dům holubí. Mm-hmm. Takže ten šum křídel je typický, samozřejmě i v té rychlosti toho letu, tak to je prostě typický zvuk, typický znak pro proletávající hejno poštovní holubu. Bývá i třeba zajímavé, že se ty holuby koupou a v případě, že se třeba koupou i za řekněme mrznoucího počasí, tak někdy, když se koupou, tak potom letají s těmi zmrzlými letkami, tak to vydává zase ještě takový specifičnější zvuk, ale to je opravdu jenom výjimečně někdy.
0: My jsme se bavili o tom překonávání dlouhých vzdáleností. Máte představu, jakou vzdálenost v kuse ten holub dokáže urazit bez nějaké přestávky?
1: Samozřejmě to je to odvislé od průběhu toho závodu, protože pak, když se budeme bavit skutečně o závodech, které jsou řekněme do 500-600 kilometrů za obvyklého holubího počasí, to znamená, kdy nejsou nějaké extrémní deště, tak ten holub letí v podstatě od startu až do holubníka za předpokladu tedy, že to je holubí závodník, který je dobře připraven a nemá potom problém tu vzdálenost odletět v jednom tahu. Jiná věc jsou pak, když nám nepřeje úplně počasí, anebo ty vzdálenosti z toho závodu se třeba už blíží tisíci kilometrů. Tam pokud nemáme vyloženě příznivé počasí, tak to jsou obvykle takzvané dvoudenní závody, jak my tomu říkáme. A tam potom ti holuby jsou nuceni přenocovat někde během toho závodu na trase a druhý den potom doletět domů.
0: Co všechno může zkomplikovat ten let holubů, hlavně tady počasí nepříznivé?
1: Určitě nepříznivé počasí, extrémy typu velkého horka, silného protivětru, anebo nějakých extrémních dešťů, bouřek. To je všechno mínus, co může ten závod, řekněme, pro ty holuby udělat dramatickým, znepříjemnitým tu cestu domů a bohužel obvykle při takových průbězích závodů s nepřízní počasí míváme i větší ztráty, to znamená, ne všichni holuby se vrátí zpátky.
0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, už za pár minut se k holubům vrátíme.

0: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí, tentokrát z Pardubicka. Stále si povídáme o nevšedním spojení chovatelství a sportu, kterému se věnuje pan Tomáš Bouška, který má tady v sezemických voliérách víc než 100 závodních poštovních holubů. Pamatujete si na nějaký mimořádný let nebo úspěch v rámci vašeho oblastního sdružení, na který jste třeba dodnes hrdý?
1: Samozřejmě těch momentů je víc. Já holbařím vlastně od roku 90, takže je to už relativně dost let a samozřejmě těch podařených závodů bylo víc. Pokud bych měl zmínit, tak možná jeden závod z belgického Ostende, kdy se nám podařilo, respektive mým holubům tedy, doletět tu vzdálenost, která je do Sezemic 980 km a ten den zrovna bylo příznivé počasí, západní vítr, čili vítr dozad, a při vypuštění v ranních hodinách ti holuby mě přilétly někdy kolem 4:30 odpoledne a ze 6 nasazených holubů jsem jich měl 5 asi během 6 minut.
0: Takže 5 holubů se z Belgie vrátilo k vám domů. Prožíváte to podobné momenty, kdy úplně tak nevíte, jestli jejich cesta dopadne úspěšně?
1: No, těžko se dá říct, kdo by to neprožíval, jo? Protože samozřejmě je to koníček, který vyžaduje to, aby se o ty holuby se musíte starat celý rok. Nemůžete, řekněme, tam k ním nejít den, dva. Stále vyžadují vaši pozornost, co se týče péče, ať už krmení, nebo potom proletu a tak dále. Takže je to práce skutečně celoročně, je to náročný koníček, na čas určitě, a potom samozřejmě, když přijdou takové úspěchy, tak to je určitá odměna za to a byl bych pokrytec, kdybych řekl, že jsem to neprožíval tehdy.
0: Říkáte celoroční práce, ještě mě zajímá, kolik času jim třeba denně věnujete.
1: Je to odlišné samozřejmě od toho ročního období, teď přes zimu je toho minimálně, ale potom v té závodní sezóně tam skutečně, pokud chcete aspirovat na ty vrcholové příčky v závodech, v pořadích, tak toho času musí být podstatně víc. Dávat jim veškerou tu péči, o které jsem mluvil, tak tam potom je to v řádu hodin denně.
0: Holuby jsou podle mě ve společnosti vnímáni spíš negativně. Lidé si je spojují s městy, nepořádkem, nemocemi. Jak to vnímáte vy jako chovatel? Mrzí vás to, nebo už jste si na to zvykl, na tuhletu představu a tuhletu první asociaci, kterou lidé často mají?
1: Samozřejmě mě to mrzí, když jsou holuby, ty měští holuby nějakým způsobem pojmenovávání jako přenašeči nemoc, krysy, města a tak dále. Já samozřejmě chápu, že jsou místa, kde by neměly být, kde nějakým způsobem znečišťují sochy a tak dále, nebo veřejné budovy. Nicméně myslím si, že holuby patří do těch měst, patří k lidem jako takovým. Je to část přírody, je to část nás, my jsme taky součástí té přírody. A pokud bych mohl kohokoliv pozvat k sobě, tak ať klidně přijde se podívat, že jsou i jiní holuby, holuby, kteří jsou svým způsobem šlechtici mezi holuby, jsou schopni podávat neuvěřitelné výkony, vracet se za horka, za deště stovky a stovky kilometrů a letí domů za svými blízkými, to znamená, ať už jsou v páru, to znamená holub, holubice, lítáme s oběmi, takže navzájem se vrací k sobě, anebo samozřejmě se vrací na hnízdo, kde mají buď vajíčka, nebo svoje holubata, to znamená svoje malé děti, svoje potomstvo, a rozhodně si naslouží náš respekt. A určitě v řadě výkonů, které jsou schopni ti poštovní holuby podat, i obdiv. A takže bych poprosil veřejnost, aby i s nějakým tímhletím způsobem nahlížela na ty městské holuby. Zkusme je nějak pochopit, zkusme nějakým způsobem je samozřejmě udržet v rozumném množství, ale každopádně myslím si, že patří k nám jako slunce, voda, vzduch.
0: Pořad Kdo umí, ten umí je u konce. Pěkný zbytek dne a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Vilém Branda.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Průzkum na Orlicko-Ústecku odhalil stovky starých geologických vrtů. Pardubická hvězdárna mění astronomickou kopuli a dostane robotický dalekohled. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici, nikoho zatím neobvinili. A počasí na zítřek v kraji čekejte polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Dobrý čtvrteční večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Okolí Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí je více než 600 starých hydrogeologických vrtů. Necelá polovina z nich je riziková, ohrožují totiž důležité zásoby podzemních vod. Vyplývá to z průzkumu, který zadalo pardubické hejtmanství.
2: Problém podle kraje představuje také 62 historických ložiskových vrtů ze 70. let minulého století. I ty mají potenciál negativně ovlivnit vodní zdroje. Hydrogeologické a ložiskové vrty jsou často na soukromých pozemcích bez jasného vlastníka, evidence nebo odpovídajícího zabezpečení. Mohou tak přispívat ke snižování zásob podzemní vody. Některé z nich proto bude nutné odborně zabezpečit nebo zlikvidovat. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: V Čachnově na Chrudimsku má znovu fungovat pila. Bývalý areál státních lesů převezme soukromá firma, která chce zpracování dřeva obnovit. Podnik už získal nutný souhlas krajského úřadu. Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích je bez astronomické kopule. Sundala ji stavební firma kvůli rozsáhlé rekonstrukci za 8 milionů korun. Vymění ji za novou, díky které bude mít observatoř také speciální robotický dalekohled. Ten výrazně rozšíří možnosti pozorování. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
3: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestního řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Pražské národní galerie. Informoval o tom šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy. Podle něj se bude řízení opakovat a cílem je najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. Předchozí ředitelkou galerie Aliciu Knast odvolal Klempíř z funkce v březnu.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech skoro jasná až polojasná, místy s deštěm, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů. Zítra čekejte v regionu oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teplotní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Dvě osobní auta havarovala v okolí 28. kilometru ve směru na Hradec Králové. A nehodu máme hlášenou také z Pardubicka, konkrétně u kruhového objezdu v Hradišti na Písku. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Když máme nějaké přejaté slovo, paní magistro, z cizího jazyka a máme tam měkké i, čteme ho většinou jako tvrdé, třeba želatina a nebo titul.
2: Přesně tak.
1: No, ale takový tik v oku je taky přejaté slovo a neříkáme tyká mě v oko.
2: No, ale měli bychom.
1: Jo.
2: No, měli bychom se držet té původní výslovnosti, takže i slova jako tyk nebo ta želatina by se měla vyslovovat stejně.

0: protože shodou okolností i tyk, i želatina jsou převzaté z francouzštiny a ta výslovnost odpovídá té původní francouzské.
1: No ale neříkejte mně, že není spisovné říct tik v oku.
0: No, z nějakého důvodu tady jazykovědci váhají a není to pořád spisovné ani správné.
1: Fakt?
0: Jen se k tomu píše, když si najdeme to pravidlo, tak najdeme správná výslovnost, od jak živa uváděná je tvrdě tik. A k tomu je vždycky dovětek, běžně se ovšem slovo vyslovuje měkce.
1: Dobře, no je pravda, že třeba starší generace čtou a říkají želatina.
0: No, z nějakého důvodu i tohle slovo jsme si už tak přisvojili do češtiny, že tam nevidíme tu původní výslovnost.
1: Ale tam cítím, že ta želatina je naprosto nespisovné, že je to takové pojmenování paní hospodyňky pro želatinu.
0: No, počkejme za pár let.
1: Uvidíme. No a jinak tik, mimovolný, neúčelný, drobný, opakující se pohyb, mrkání, záškuby, z francouzštiny přejato, ale mě zajímá ta želatina. Odkud se vzalo to slovo?
0: Tak je z francouzštiny, tam se vyslovuje tedy želatin a ta francouzština ho má ale z italštiny a to už asi bude známější, italské gelato, znamená zmrzlý, stuhlý nebo, což budou lidé znát díky výletům, zmrzlina.
1: Původ je v latinském
0: gelu, neboli led, jinovatka, mráz, stuhlost. Jde totiž o tu vlastnost želatiny, která jako teplý roztok, to jsem se dočetla, že koloidní, jsou tam velké molekuly, je tedy tekutá, ale jakmile se ochladí, tak stuhne. A tam je ta souvislost s tím ledem.
1: Já už vás vůbec neposlouchám. Já teď myslím na ten krásně velký piškot, na něm jahody a přesto ta želatina. Dala byste si, vidíte.
0: No, i tu zmrzlinu gelato.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Manga Vlačirat. Dnes si budeme povídat s Ladislavem Baliárem o jeho pouti do Santiago de Compostela. Uslyšíte také vzpomínky na významnou českou socioložku, publicistku, spisovatelku a zakladatelku katedry sociální práce Jiřinu Šiklovou v podání jejich přátel a spolupracovníků. Přejeme vám příjemný poslech. Mangau, šukar šuněben.

0: Píseň Jedno léto v podání Moniky Bagárové a Antonína Gondolána. Před měsícem by významná česká socioložka, publicistka a zakladatelka katedry sociální práce Jiřina Šiklová oslavila 91. narozeniny. Přestože už mezi námi není, její odkaz zůstává živý ve vzpomínkách Romů, studentů, přátel i mnoha spolupracovníků. Když se tedy řekne její jméno, co vás napadne jako první? Odpoví nám její dlouholetá spolupracovnice Jana Hradílková, se kterou v roce 1991 spolu založila neziskovou organizaci Gender Studies.
1: Tak úplně automaticky se mi vybaví Karel Holomek, což byl velký kamarád Jiřiny a taky člověk, kterýho ona si velice vážila. Oni dva byli taková velmi krásná dvojice přátel. No a samozřejmě potom její zápal pro podporu Romů v jakýkoliv situaci se ocitli, ať už to byli romští studenti, který chtěla podpořit a s velikou vervou tak činila.
0: Měla neuvěřitelnou schopnost dávat věci do pohybu.
1: Ona je člověk absolutně bez předsudků, vnitřně svobodný člověk, který je naprosto orientován na to, aby se rozpohybovaly ustrnulé věci.
0: Na Jiřinu Šiklovou zavzpomínala také Lucie Fuková, bývalá vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.
2: Velice živelnou, pamatuje, jak se prohrabovala ve vlasech a vždycky měla takovýho kohouta a pak vždycky přemýšlela a řekla velice erudované slova. Ona nás školila, setkávala, ale často hovořila i vlastně o období komunismu a já jsem byla svědkem několika těch diskuzí, kdy ona vlastně reagovala na to, že spousty Romů jako bohužel vzpomínalo třeba na komunismus dobrém a jí to strašně iritovalo a vlastně s námi vedla ty diskuze a byly to opravdu obohacující diskuze, takže ona byla člověkem, který rozpohyboval věci, spousty témat a nebála se, prostě nebála se říct, co chce a jí bylo úplně jedno, jestli před ní stojí prezident nebo jestli před ní stojí Romák, ona prostě řekla, co si myslí.
0: Dcerou už zmíněného romského aktivisty a politika Karla Holomka je ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová.
3: Jiřina Šiklová, no to byla hlavně velká kamarádka. No. To byla velká kamarádka celé naší rodiny. Jiřinka Šiklová zůstala jako blízkým člověkem až do svého odchodu, který já jsem si teda nesmírně vážila. Nesmírně chytrá, elegantní a statečná žena, neuvěřitelná. Tato žena a i ten Milan Šimečka a i můj táta by byli schopni skutečně žít v komunismu. Jako já si sebe asi představit neumím, ale tyhle ty lidi byli takový ryzí. Já nevím, jestli to bylo tím, že zažili druhou světovou válku, přežili, žili v hrozně skromných poměrech. Můj táta nikdy nebyl materiálně jako založený, tomu unikalo, ale to stejný ta Jiřina, ona úplně kašlala na materiální věci.
0: I když měla Jiřina Šiklová disidentskou minulost a byla vězněna, po revoluci nestála o významné politické či jiné posty. Přednášela na fakultě a působila v řadě neziskových organizací. Zemřela v květnu 2021. Její odkaz je však stále živý.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Bingáč Demeter a band Ivana Heráka. Svatojakubské cesty tvoří historickou síť poutních tras vedoucích do španělského města Santiago de Compostela, kde je podle tradice pohřben svatý Jakub, jeden z apoštolů Ježíše Krista. Historie sahá až do 9. století, kdy se toto poutní místo stalo jedním z nejvýznamnějších cílů křesťanských poutníků v Evropě. Iveta Durdoňová oslovila Václava Baliára, který právě navštívil Santiago de Compostela.
1: Tato pouť tak se chodí z Česka od Kutné hory, kde je svatojakubská katedrála. To je Camino asi Checo a pak vlastně další ty poutě, tak se Camino Norte, Camino France, pak je Camino Portugues a ještě Camino Primitivo, což je z Ověda, kde vlastně byl ten svatý Jakub dopaden a na to oni ho odvezli a usekli mu hlavu. Po jeho smrti tak se ty ostatky vrátily do toho Santiago a ta pouť je završená tím, že se člověk jde poklonit těm jeho ostatkům.
2: Kolik kilometrů vy jste se vydali? Jakou cestou?
1: Tak tady to Primitivo do toho Santiago je zhruba kolem 300 kilometrů. Ale pro nás ta pouť nekončila, my jsme si pak dali ještě takový dva další menší úkoly. Jsou to dvě poutě, jedna je Muchia, což je nejsevernější výběžek, a pak Finistera, což znamená jakoby konec světa. Je to nejzápadnější bod Evropy, takže tam jsme šli taky. Tudíž to bylo kolem 650 kilometrů. I s tím, co člověk nachodil sem a tam, tak si troufám říct, 480 kilometrů, jak nic, za 13 dní. Boty, to je základ, do bot jsem investoval 6 tisíc a milionkrát se mi to oplatilo. Vlastně měl jsem boty, které mají patu na zemi, takže jsou to trailové boty, tenisky, takový, který když promoknou, tak se dají rychle vysušit. Měl jsem s sebou spacák, nafukovací karimatku, bundu, měl jsem s sebou podlikačky a jedno tričko.
2: Jaký to je na té cestě s jídlem a pitím a s ubytováním nebo přespáním?
1: Každý ten poutník má možnost si vybrat, jestli chce spát v albercích, což je takový jakoby ubytovna, kde na jedné cimře spí třeba 20 lidí, je tam pračka, je tam nějaká kuchyň, kde se dá uvařit, ale to my jsme nezvolili. Jsme spali pod čirákem, vždycky nám teda z hůry přišlo místo, kde na nás nepršelo, nepadala rosa.
2: S kolika přáteli jste šel a co vás vedlo na tuto cestu?
1: Šel jsem s dvouma kamarádama, s kterými jsem vyrost, známe se celý život, dá se říct, že to jsou mý nejlepší kamarádi. Každýho nějak nás tam něco přivedlo, jakoby něco jiného. Tyhle kluci mají za sebou Peru, Kolumbii, Kubu, Indii, Nepál a jsou zkušený, ostřílený, ale prostě chybělo jim něco takovýhleho, kde ten člověk si hodí fakt klapky na oči a jde si prostě za svým cílem. A tahle pouť je spojená vlastně s takovým rituálem, to je až na té Finistere, na tom konci světa, kde máte mít nějakou věc, kterou si sebou nesete a kterou tam spálíte, což má značit jako, že spálení starých mostů. Pak se musíte vykoupat v oceánu, takže jakoby očištění té duše a toho těla. No a nakonec pozorujete východ slunce a východ znamená jakoby znovu zrození.
2: Jak to na vás tam působilo, když jste došli do toho kostela?
1: Každý to cítil jinak. Mělo to strašnou neuvěřitelnou sílu. Ty lidi, co tam všichni šli, tak vlastně docházeli a byli propojeni nějakým kolektivním vědomím. A vlastně ty lidi si tam notovali, když si nerozuměli jakoby jazykem z celého světa, tak ty lidi tam všichni byli s úsměvem, objímali se, jiní seděli, další plakali, další se modlili.
2: Jak vás to posílilo, když jste se vrátil do České republiky?
1: Určitě trošku taková úcta. Mi to dalo nějak takový smysl všechno. To, že jsem se narodil svým rodičům, že jsem potomek syntů, který skoro nepřežili druhou světovou válku, a to, jak oni žili a ty tradice, které máme, jak jsou svázaný se starým zákonem a jakou to má prostě hloubku, tak je pro mě mnohem větším bohatstvím než všechny peníze a majetky, baráky celého světa.
0: Říká o své cestě do Santiago de Compostela Václav Baliár. A my jsme na konci dnešního Roma Vakeren. Savorenge bud bacht, zor tesa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný večer přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje tak Česko. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Nikoho zatím neobvinili. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy, nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru taky řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl poškodit Česko. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestní řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: Jihočeská část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi Nažidly a Kaplicí nádražím.
3: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku. Sport.
0: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží. Do poháru se tak nově dostane Jablonec. Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si i Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Tromso. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždín. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 325 ve směru na Ostravu je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. A v Praze v Mladoboleslavské ulici je neprůjezdný pruh po nehodě dvou osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši, tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
1: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo a kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska.
0: Tak byl to určitý stupínek, 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak pudově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem tam potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
1: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
0: No...
1: Hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
0: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel, vlastně uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
1: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes, nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
0: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám, nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum. Takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval. Že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období ze začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíče k Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
1: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bendl.

0: Jde.
1: Alex a host. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd Uhrosvět, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, po případě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a Honzal Stíbůrek asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za dva roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinu ze Zlína živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědí autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. Mm. A já jsem chtěl takový, nejenom takhle tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethoven z Karlovy Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili pánové a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
5: Čas lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě. Proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je takový průřez vlastně ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto nesmazatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září, ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj. Vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i Zavři oči a jdi spát. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, žijící v Americe, a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně Zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala Zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže Zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016, a těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně, tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, to slibuju už další dobu, ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven a hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivoplickou jsme se rozhodli psát dál. Ivoplicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivoplicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak.
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce. Brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice. Dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně. Letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombí říká, turné samozřejmě už je naplánované v tuhletu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta a divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s náma jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a jsou jeden, oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
1: Vede sport. Jsem za to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem v vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi. Od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě nikdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi, a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří
1: spolupracovali.
2: Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky, jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme si mohli popovídat, a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce na řece Dyji uhynula asi tuna ryb. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
2: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
0: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Na řece Dyji dnes ráno uhynula zhruba tuna ryb. Na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku se dopoledne podařilo hasičům dostat zpět na bezpečné hodnoty.
3: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice. Hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku, kdy je podjez, kde mají příznivější podmínky pro život.
3: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Nejvyšší soud dnes zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO proti podmíněnému trestu pro chovatele z Uherského Hradiště odsouzeného za týrání psa Blejda. Podle soudu uložený dvouletý trest vězení s tříletým odkladem a pětiletý zákaz chovu zvířat odpovídají závažnosti případu. Soudci přihlédli mimo jiné k tomu, že se muž přiznal, projevil lítost a snaží se svůj život změnit. Muž podle rozsudku nechával psa měsíce bez vody a potravy. Zachránili ho hasiči poté, co ho kolem jdoucí spatřila na parapetu. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu. Slováka Molčana porazil 3-0 na sety. Počasí. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry stále odklízí následky vážné nehody. Na kilometru 325 je zavřená krajnice. A v Karlových Varech dejte pozor ve Vančurově ulici. Je tam rozlitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Vybrali jsme ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před téměř 60 lety.
5: Jemu bylo 18, když zahlédl 16-letou dívku. Okamžitě se zamiloval a začal se psát příběh vroucí lásky zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi, které mohou rodiče zažít. Jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Manželský pár, který se s námi dnes podělí o svůj příběh, žije v Praze. Právě tam jejich láska začala. A dnes stále trvá.
1: Antonín a Ivanka Pavorovi do života naskočili mladí a velmi rychle. Byl to silný vztah a takový je dodnes. Jeden druhého si váží, ctí a milují. Proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Den.
3: Vy budete paní Pavorová.
4: Ano, jsem paní Pavorová. Dobrý den.
3: Tak počkáme i na manžela, vydáme se za ním. Jste doma oba?
4: My jsme oba doma.
3: Paní Pavorová, sluší se

0: pár dvou krásných lidí, kteří se zamilovali roku 1964. Oba pracovali ve stejném podniku.
1: Antonín jednoho dne přišel vybírat peníze na dárek pro paní šéfovou. Netušil, že zahlédne Ivanku, zasáhne ho Amorův šíp a nebude schopen na ní přestat myslet. Zažil lásku na první pohled.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No, tak odešel, ale pak přišel a už jsme se jako bavili.
4: Vrátil jsem se, už jsme si povídali a už to bylo dobrý.
5: A pak bylo nějaké pozvání na rande, nebo jak se to vyvíjelo?
4: Vlastně, počkej, o manželku měl tenkrát zájem ještě jeden chlapec. A nějak jsme se tam sešli u ní a dohadovali jsme se tak, kdo bude chodit s paní, kdo nebude chodit s paní. No, a
5: to jste si to střihali, losovali? No.
4: Já jsem jí řekl, hele, tak si vybe. Tak řekni, buď on, nebo já. No a řekla já.
3: No, my jsme spolu povídali tak mohutně, že nás museli rozdělit. V práci neplnili jsme plán a muž musel do Měcholub, do Valivejch, a já zůstala tady.
4: No, to byl pobočný závod a prostě mě potřebovali uklidit někam, no, tak, abych nezdržoval.
5: A vy jste co, potom dojížděl po práci za Ivankou, nebo jak?
4: Prostě, samozřejmě. Takhle, já jsem dojížděl sem, protože babička, jako matka manželky, úžasně vařila. No a na to mě vlastně ulovili potom. To byl další impuls, proč jsem se vlastně začal jezdit. No.
5: Líbil jste se?
3: Oblíbila si ho, protože on nešetřil chválou, jak dobře vaří. Tak to je.
5: Mimochodem, jaký to byl rok, tedy o jakém roce mluvíme, když jste se takhle seznámili?
3: 1964.
5: A jak to tehdy vypadalo, když chlapec, dívka se dali dohromady, kde se scházeli, jaké byly příležitosti, jak tehdy vypadalo rande?
3: Chodilo se.
5: Po ulici?
3: Po ulici chodilo se, do parku, všude.
4: Na čaj jsme tenkrát hodně chodili, jako. Já nevím, jestli vám to něco říká. Vlastně to vzniklo z Anglie, že jo, tam měli ve 3 hodiny čaj. Tak se tady taky začalo říkat na čaj, ale byla to zábava, kde hrála živá hudba. No, chodilo se tancovat, no. Naše nejoblíbenější zábava samozřejmě. No.
5: Co se pilo? Čaj?
4: Čaj rozhodně ne. Pivo, víno. No, pivo, jako tvrdý alkohol jsme nepili, ale pivo, víno určitě. Tenkrát za 10 korun člověk byl zlámaný, že jo. No, pivo stálo 1,20 Kč, no tak.
3: No, bylo to, chodili jsme do Luxoru a do těchto podniků, to už dneska neexistuje. A když jsem šla, tak jsem nebyla bohatá, tak táta mi dal 10 Kč a muselo mi to vydržet.
5: Co tomu říkali rodiče, že jste se dali dohromady, případně co dělali třeba za práci?
3: No tak můj táta dělal na ministerstvu Rudných dolů a Hutí a máma dělala v těch Valivech a jeho tatínek taky.
5: A co tomu říkali, že jste se dali dohromady? Nebo jak jste jim to řekli, jak to vyplynulo, že vy dva patříte k sobě už?
3: No tak muž jsem chodil, takže ho poznali, no ale potom nastala hrůza, protože jsem přišla do jiného stavu.
5: Jak k tomu tak došlo? Byly ty čaje a pak najednou dítě na cestě? Antoníne?
4: My jsme jeli v létě na dovolenou, no a tam to bylo takový příjemný prostředí, že jsme chodili do lesa a tak prostě jsme si užívali, až se to stalo. Nějak se to vyvrbilo. Manželka měla jet za rodičema do Jeseníku, tam měli babičku, tak jsem jel s ní už a pak nás tam nechali vlastně, oni jeli zpátky, že jo, jim končila dovolená, tak nás tam nechali jenom s babičkou a s dědou a prostě byla volnost, no.
5: Neohlídali vás?
4: Babička s dědou nás nehlídali.
3: Ne. Ty prostě žili svůj život, byli taky výborný, hodný.

0: jiný, měli hospodářství, měli úplně jiný starosti.
1: Jak jste se to, Ivanko, dozvěděla, to, že čekáte dítě? No, jak jste na to přišla? Jak to přišlo?
0: Jako u všech ženských. Pak nepřišlo nic a tím jsem věděla, že jsem v jiném stavu.
1: To jste věděla vy. A teď? Mám to říct rodičům? Nemám? Automaticky jste se o to podělila? Nebo jste to nejdřív řekla Antonínovi?
0: Nejdřív jsem to řekla mužovi a tak nějak jsme to probírali a říkal právě, že se vememe, teda, že bude svatba. Pak jsme šli oba za rodičema, jenže já měla otce takového cholerika, který se hned rozčílil, tak on šel to sdělit a já se zamkla v koupelce a čekala jsem, jak to dopadne. No, neslyšela jsem nic, ale pak, když jsem přišla, tak děda seděl, tady bylo kanapé, jako valenda taková, a jenom kroutil pořád takhle hlavou.
1: A pak jste to schytala, nebo co následovalo?
0: Ne, řekl mužovi, že než si ji vemeš, tak jdi radši vem si pro vás a jdi do lesa se oběsit.
2: Ne.
0: Jo, je to tak.
3: On děda si dělal legraci, on zase tak hroznej nebyl. My jsme spolu vycházeli velice dobře, jako já, neměl s ním žádný problémy. Samozřejmě, jak by se člověk tvářil, že jo, když mu dítě řekne, jsem v jiném stavu a je ještě jí není 18, ale chvilku kejval tou hlavou, byl to takový přepadlej, ale pak se to všechno vyřešilo.
1: Co vaši rodiče?
3: No, tam to bylo skoro špatný, protože u nich v práci byla rodinka, maminka i dceruška, už velká, byli takový jeho lehčího ražení. A on, můj táta, si to splet, že je to moje žena a její máma. A přitom to byla úplně jiná rodinka. No. Tak u mě doma říkal mámě, hele, to je děvka. A tam její máma je ještě horší. No. A měl jsem co vysvětlovat potom, no, protože máma hned na mě vletěla, co blbneš, co si to bereš. No. Tak dalo to dost práce jako jí vysvětlit, že jsou úplně vedle, že to je někdo jiný.
0: Jenže tenkrát mu šel na vojnu, měl jít teda, takže aby nám povolili sňatek. To byla taková komise. No a řekli, že ne, protože že nevydržíme, takže žádná svatba nebude.
1: To znamená, vy jako neplnoletá jste musela předstoupit před komisi a ta rozhodla, jestli ten nápadník, který způsobil to, co způsobil, je hoden toho, aby s vámi prožil život, to někdo posuzoval takhle?
0: Ano, to se posuzovalo. A pokud jako, že půjde na tu vojnu hned, tak usoudili, že prostě to nemá cenu a že spolu nevydržíme. Jenže máma dělala soudkyni z lidu, to tenkrát bylo, pomáhala, a běžela za těma známejma a pak nám to povolili.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ivanka a Antonín Paurovi se brali v Praze na Nuselské radnici. Nevěstě nechala maminka ušít šaty s kožíškem, ženich oblékl tmavý oblek.
2: Svatební hostina s 20 hosty se konala u rodičů Ivanky doma. Podávala se polévka s játrovými knedlíčky, svíčková a domácí koláče.
1: Svatebním dnem bylo úterý 29. září 1964. O dva dny později už musel Antonín rukovat na vojnu. Jak to prožíval?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vím, že mi to bylo hrozně líto, jakože nebudeme spolu, ale nedalo se nic dělat. No. Na té vojně taky člověk by pomalinku brečel, že jo, ale nebudu dělat ze sebe nějakýho hrdinu, ale měli jsme se rádi, no, bylo mi to líto. No. Pak se narodila holka, tu jsem viděl až vlastně po půl roce nějak, ani mě nepustili nějak dřív. No. Nebylo to nic příjemného.
4: Když přišla Iva na svět, vy zase manžela pryč, vaše první dítě, jak se to prožívalo, jaké to bylo stát se mámou?
5: Hezký, líbila se mi moc, když se narodila. Volala se mámě i tátovi a říkám, jak máme hezký dítě, nádherný, no, tak nějak. Soustředila jsem se na to dítě. Měla jen 1,90 kg. Ležela v krči nahoře, tam byl pro tyhle nedonošený děti, takže mě vyšoupli, tak já jsem za ní chodila, no a pak teprve se mohla, nebyla jistota, jestli ji zachráněj, ale já jsem věřila, že jo, takže.
4: Bála jste se o ní?
5: Hodně, no.
4: Jaké to je, řeknu vám, dítě potřebuje starost, musíme přesunout, je malé ještě, vemu vám vlastně dceru, rovnou teď vy nevidíte, jak to prožíváte?
5: No, je vám smutno, hrozně. No, ale já tam byla, dá se říct, pečená, vařena. Já tam pořád lítala, já to mám kousek, no, nosila jsem jí tam mlíko, takže snažila jsem se.
4: Po jaké době jste si ji odnesla domů?
5: No, po měsíci jsem si ji mohla vzít. No.
4: No a nechyběl vám, Antonín byl pryč tak daleko?
5: Já jsem tam jezdila hodně často, že rodiče hlídali Ivu a všichni, jak jeho rodina, tak moje rodina, nabalili mu tolika věcí, salám, já nevím, co všechno, a já to vždycky dřela do tábora a on měl kasárna ještě daleko, takže, ale nosila se mu statečně.
3: Vojna byla děsná otrava a zbytečný úplně, jo? To, když to člověk viděl, co jsme tam proflákali času úplně zbytečně, no tak takovýhle povyjažení, že přijela manželka, dostal jsem samozřejmě vycházku přes noc, tak jsme mohli na hotelu spát spolu, jo, takže to, vždycky se člověk na to těšil, samozřejmě.

0: Po návratu z vojny žili Antonín s Ivankou nejdříve u jeho, potom u jejich rodičů. Ještě netušili, jakou silnou bolest jim osud nachystá. Jakou zkouškou si jejich láska projde.
1: Na začátku toužili mladí manželé po vlastním bydlení. Kamarád jim pomohl získat malé útočiště v bývalé hospodářské budově Trojského zámku v Praze, ale stále to nebylo ono.
0: A tak se Ivanka rozhodla zareagovat na výzvu pro mladé. Osídlit pohraničí. Odešli na Šumavu.
2: My jsme si vybrali Srní, tam byla bytovka a mohli jsme bydlet teda tam, jenže pak, když už nějak jsme to chtěli, tak to bylo už obsazené, tak nás doporučili do Směče, tam byl fínský domek prázdný, tak se nám to líbilo. Muž nastoupil jako traktorista a já do Kravína.
3: Pohraničí se tedy rodina začala rozrůstat?
2: Když jsme tam přišli, tam byli hrozně hodní lidi. Taky ze všech koutů republiky to tam osídlili a říkali, je, vy máte jen jedno dítě. Všichni tam měli plno dětí. To prý budete mít víc a byla to pravda. Říkali, tady je dobrá voda.
3: Tak ta dobrá voda přinesla kolik dětí ještě?
2: Tři. Teda měli jsme dvojčata, bohužel o ty jsme přišli, protože v Prachaticích tenkrát neměli inkubátor. Jo, to byla jenom taková nějaká vedínka, tak je museli převážet do Písku a to nepřežili. Pak jsme měli syna a pak druhýho syna. A to jsou Prachatičáci.
3: Jaké to bylo přijít o dvojčata? Pro vás, Antonína?
4: Hrozný to bylo přijít o ty dvojčata. Jsme se děsně těšili, že už jsme vlastně, to už měla holka 6 let, no a teprve jsme si mohli dovolit další děti. Tak jsme se na ně strašně těšili, ale bohužel ty podmínky tam, přece jenom to pohraničí bylo takový odstačený, že jo, nebylo to tam tak vybavený jako tady. Tady, kdyby se to stalo, tak přežili holky. Byly to dvě holky. No, pak jsme se z toho nějak vyksesali a říkali jsme, zkusíme to ještě. No a povedl se nám kluk, šikovnej, do dneška z něj máme hroznou radost. No a pak přišel neplánovaně po 2 letech ještě jeden. No a tím jsme skončili.
3: Prozraďte mi, ale ten okamžik, dvojčata se takhle převáží, jsou ohrožená v životě a pak přijde ta zpráva, jak jste se to dozvěděla, že odešli.
2: Já jsem ležela ještě, protože mi dělali císařský řez, tak jsem ležela ještě v nemocnici. Poslali telegram mužovi, že umřeli. No a pro mě to bylo hrozný, protože jsem ležela na oddělení, kde měli maminky miminka. Takže oni se šmuchlovali s miminkama a já jsem brečela.
3: To znamená, vy tu zprávu jste dostala od manžela, protože jemu psali?
2: Oni mi to řekli, ale poslali hned tu zprávu mužovi. No a měla jsem to špatný, protože se muže ptali, koho má nechat zachránit, jestli mě nebo dvojčata. No a muž, protože jsme měli doma malou Ivu, tak řekl, že mě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh opravdové lásky, kterou zažehli už před 60 lety Ivanka a Antonín Paurovi.
2: Za život se stěhovali celkem 7krát. Ocitli se nejen na Šumavě, ale také ve východních Čechách, na západ i východ od Prahy, aby v závěru svého života našli útočiště znovu doma, v bytě po rodičích Ivanky, kde to vlastně všechno začalo.
1: Na dno svých sil si musela Ivanka jako městské dítě sáhnout v drsných podmínkách Šumavy.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
3: Kdy vám v tom životě bylo nejvíc do pláče, kdy jste tak vnitřně se trhala, trápila? Bylo to ten okamžik, kdy jste se dozvěděla, že dvojčata nejsou, nebo to byly i jiné chvíle?
4: Tak bylo to hodně, že dvojčata nejsou, ale byla to pro mě ta chvíle, co jsme odešli teda ven a já jsem nastoupila do Kravína. Já jsem byla jedináček a bydlela jsem tady v tomto bytě, takže žádná velká dřina, jenom uklidět a to. A tam jsem teprve poznala, co je to práce. A já jsem po nocích pomalu nespala, jak mě brněly a bolely ruce a brečela jsem. A říkala jsem mužovi, prosím tě, pojď, půjdem zpátky do Prahy. A muž řekl, chtěla jsi to? Tak to máš. A musela jsem si zvyknout. A zvykla jsem si a zžila jsem se s nima i muž. A byli jsme hrozně rádi, že jsme odešli ven. A do dneška si říkáme, že jsme šťastní lidi, protože kdyby jsme měli bydlet v Praze a vychovávat tady ty děti, tak to není ono.
5: Tam byli docela příjemní lidi, jo, takže se tam člověk zkamarádil s nima hned. A i když to byla těžká práce, tak mě to nějak nevadilo. Já jsem s tím neměl celkem problém.
4: A my vlastně jsme vždycky chtěli těm dětem, my jsme žili celý roky pro ty děti.
3: Čím vám ty děti udělali největší radost?
4: Byli hodní a dá se říct, jsou hodní i dneska. Mají nás rádi, scházíme se prakticky. Dřív jsme se vždycky scházeli třeba u Ivy, nebo u Toníka, u Tomáše. Teď už to tak není, ona je trochu ta doba hektická a scházíme se tady.

0: Kdysi jeden indický mudrc řekl: obětujme svůj dnešek, aby naše děti měly lepší zítřek. Tak žij lásku svým dětem i sobě navzájem dávají Antonín a Ivanka Paurovi.
1: A děti jim to oplácí plnou měrou. Důkazem je i to, že do našeho pořadu je přihlásili právě oni.
2: Tak měli jsme hezký život.
3: Rozhodně nám to víc dalo, než vzalo. Myslím si, že jsme požili takovej plodný a zajímavý život. Si nestěžu, někdo to bude mít třeba nějaký traktorista hloupej nebo něco to. My to tak nebereme. Opravdu jsme si užili a je zajímavý, že skoro všude, kde jsme byli, tak byli úžasní lidi.
4: Ale možná protože vy sami jste úžasní a tyhle věci se přitahují, ne?
3: Že bychom byli úžasní, si nějak nepřipadáme, ale opravdu jsme všude zapadli nějak a bylo to fajn.
4: Kdy jste se o Ivanku nejvíc třeba bál?
3: No, rozhodně s těma dětma. Když byla v té porodnici, tak se to nevyvíjelo, jak by mělo.
4: Co vy, Ivanko, kdy jste se o Tondu bála?
2: Když třeba na Šumavě měl žízeň a tenkrát jezdil s traktorem, neměl sebou vodu nebo tak, bylo horko a napil se z nějakého potoku a něco chytil. Musel do nemocnice, tak jsem se bál, protože muž je ještě pro mě pořád takovej hlava rodiny a živitel. Takže i když člověk taky vydělává, ale my žijeme ještě jako dřív se žilo. Takže měla jsem o něj strach.
5: Zlatá láska.
0: Příběh Ivanky a Antonína Paurových nás chytl u srdce. Proto jsme se rozhodli jim dvěma dary udělat radost.
1: Poprosili jsme Patrika Rozehnala, aby jim do kuchyně tajně nainstaloval nový kávovar na espresso a další druhý káv. A k tomu zapojil digitální rádio.
0: Manželé nic netuší, tak pozor, naše překvapení teď odhalíme.
3: No, vy nás děsíte přímo.
4: Ne, my vás chceme pozitivně překvapit.
3: Dobře, dobře, jsme připraveni.
4: Říkali jsme si, že každý si rád udělá kávu, dobrou kávu a stráví u něčeho.
2: No, jsme překvapení.
4: Namele to kávu, když si tam dáte turka a natočíte si tam horkou vodu, můžete si udělat turka, můžete si zkusit udělat i espresso nebo větší kávu, nebo když přijde návštěva, děti třeba, tak tohle k tomu máte. Není to jediná věc, ten kávovar, který tam přibyl, pojďme se na to blíž podívat. Přinesli jsme ještě digitální rádio.
2: Tak jo, prýma.
4: A to je dárek pro vás.
3: Děkujeme, děkujeme.
2: Děkujeme.
3: Jsme překvapení, to jsme opravdu překvapení.
4: Vy si to zasloužíte, ne?
3: No, to nevíme.
4: No, určitě. No. Jakou jste si vlastně dělali kdysi první společnou kávu? Jak se tehdy připravovala?
2: Mléla se byla jemnější. Je, to byla vůně po celé kuchyni.
4: Děláte si vůbec i v tomhle věku a po tolika letech nějakou společnou chvilku, kdy si sednete, dáte si třeba tu kávu, popovídáte si?
3: My spolu snídáme, takže popovídáme. Po obědě si uděláme kafíčko.
2: Povídáme si.
4: Stává se i takhle po čase, že si třeba do křesla sesunete a vy se třeba o Antonína opřete a schoulíte se k němu, nebo už ne?
2: No, tak
3: nelži. Nechce už. Já bych jí pošmuchloval, ale to je pořád, já nemám čas.
4: Vy jste v jednom kole, jo?
2: No tak jsem v důchodu a pořád mě něco zajímá.
3: Jste důchodce, přesně. No.
4: Co je pozdrav důchodců? Nemám čas.
3: No.
4: Až si ten čas uděláte, můžeme si dát i kávu.
2: Dobře, tak dáte si.
5: Zlatá láska. dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Tenkrát

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: 59 let. Právě tolik času jsou spolu manželé Antonín a Ivanka Paurovi. Za tu dobu se musí dokonale znát.
2: Jistě ví o svých zlozvicích, denních rituálech a v paměti mají také společně prožité chvíle.
1: Tak si je vyzkoušíme. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každého si ovšem vzal stranou. A teprve vy uslyšíte jejich odpovědi dohromady.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jaké je manželovo oblíbené jídlo?
4: Vepřo, knedlo, zelo.
5: Plněný papejky snad nejvíc. No.
3: Kdo vybíral jméno dceři?
5: Asi jsem to chtěl, protože Iva určitě by to neřekla, protože ona je taková skromná. To.
4: Já.
3: A podle čeho?
4: No tak já jsem Ivanka. Naši mi dali Ivanka Dášenka, netušili, že jednou budu stará. A já jsem dceři dala Ivana.
3: Žárlila jste někdy?
4: Ale ano, taky.
3: Čepířil se někdy před některou?
4: Jo, taky se čepířil.
3: Jo. Jak to vypadá?
4: Hrozně. Tak nějak chce bejt jako jednička. Úžasný.
3: Otáčel jste se někdy za nějakou pěknou ženskou?
5: O, to asi jo. Jo. O tom se člověk neúbe ani nějak.
3: Je uklízecí typ?
4: Ne. Absolutně ne. Je typický chlapský typ.
5: Pořád uklízí.
3: První dárek, který jste od ní dostal?
4: Punčochy. Bylo to už po svatbě, až chtěli jsme jít ven, někam se projít na Václavák, a já jsem si roztrhla punčochu a neměla jsem nějak finance. A muž říkal, tak jsem trochu, jako já říkám, já nikam nepůjdu, nemám punčochy. A on říkal, a od čeho máš mě? Já ti je koupím.
3: První dárek, který jste jí dal?
5: To si možná už zapomněla ona, ale tenkrát jsem nosil takový klipsnový, jako zlatý, ono to nebylo zlatý, ale takový klipsnový hodinky, mě se strašně líbilo, jak jsem jí to koupil, ale jestli si to ještě pamatuje Iva, vůbec to nevím.
3: O, jistý kus oblečení zmínila.
5: To nebylo lepevní. Blejskavou sukni a šaty taky vlastně takový blejskavý. No, to.
3: A nemohly to být i punčochy?
5: Punčochy taky. Punčocháče spíš, ne? No. S takovýma zojama. Tenkrát vypadaly spíš jako poděvky, ale no, ne, oni byli strašně takový, jak se si nosili ty v těch vykřičených domech, jo. Ale nám se, tenkrát to fečilo, to nosil nějaká holka, jako jo. Tak.
3: Odřekla jste mu někdy rande?
4: Ani ne.
5: Rande ne, ale vyhodila mě odset. Nechtěla, abych tady spal.
3: Proč?
5: No, jsme začínali nějak. My jsme na to hned nevletěli, to je, opravdu jsem musel dobývat nějaký čas. No, to,
3: no, byla nedobytná.
5: Pevně, odsaď jsem šel, víte, kde jsou Dolní Měcholupy? Tady odsaď jsem šel do Měcholup v noci, protože mě nevzala domů. Jako. A to jsem teda asi proklínal, no, to jsem možná řekl nějaký to sprostý slovo. To, no,
3: to. Takže vám zamávala z okna, abyste šel, jo?
5: No, co mi zbývalo, práce nebudu, že jo. Ne, to.
3: Vaše oblíbená barva?
4: Fialová a hnědá.
5: Že by ta hnědá, to snad ne.
3: Hnědá je divná, že jo?
5: No, hnědá je divná, no. Ale kdo si říkala, tak myslím, že to má popletený.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství.
6: Která prověřil čas.
3: V čem je muž obzvlášť šikovný, co na něm obdivujete?
4: On byl šikovný od jak živa. Umí, ať není tím vyučený, nebo prostě poradí si se všem. udělá všechno. Opraví, to mi tady taky důchodkyně, babky, které jsou vdovy, závidějí, protože spraví balkon, udělal koupelku celou. No prostě umí, ke všemu se umí postavit.
3: Antonine, to vás ctí? Co ctí Ivanku ve vašich očích?
5: No ctí, že je taková poctivá, z gruntu dobrá ženská.
3: Jak to vypadá, když si tedy pohovíte, když si uděláte třeba chvilku a jen tak lenošíte, u čeho to děláte, čím ten čas vyplňujete?
5: No, buď já se tady natáhnu a ona mi čte nějaký ty zajímavosti. Máme rádi toho Nepila, že jo, Františka už.
7: Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí a je pokoj, je pořádek.
5: Já mám to takový milý. Popovídáme si u toho, vypijeme to kafíčko, to je taková naše zábava a procházky a vejlety.
4: A rádi jezdíme, protože je to taková změna.
3: Jak jezdíte?
4: Jezdíme vlakem. Zajedem, kam chcem.
3: Vy si ráno nachystáte svačinu, zabalíte baťužeka a jedete jen tak na blind, nebo si to naplánujete?
4: My si to plánujeme a svačinu si nebalíme, my si vždycky někde zajdem na oběd.
3: Řekněte mi ještě, takový hezký vztah, co máte. Co pro vás znamená ta zamilovanost a co pro vás znamená láska? Je to stejné? Bylo něco z toho na začátku? Jak to vnímáte, jak to prošlo tím životem u vás?
4: No, tak na začátku byla veliká láska. A dneska máme se, já nevím, jak bych to rádi, a chceme být spolu pořád.
5: Prostě si jeden druhý vážíme, to je to nejdůležitější, bych řekl.
3: Kdy jste naposledy jeden druhého třeba pohladili, dali mu pusu nebo tak?
5: Když jdeme spát, tak mě paní vždycky pohladí. A dáme si dobrou noc.
4: Je to pravda. A nebo i tu pusu.
3: A když se ráno probudíte?
5: Paní mě budí polibkem.
4: Má už snídaně hotovou, dá mu pusu, no a pak jde mu snídat a já si ustýlám a takové věci.
3: Kdyby z toho vašeho vyprávění a ze zkušenosti a moudrosti měl být návod pro ty mladší, aby dosáhli stejného výsledku, spokojeného, krásného života po boku a dožili se v takové úctě a síle i toho, co vy, co by měli dodržovat, co překonat, co přehlédnout?
4: Tak můj návod by byl, aby hodně naslouchal jeden druhýmu, když ho něco trápí nebo tak, a když ten jeden musí udělat trochu navíc, tak by to rád udělal. No a tak nějak ne hned pro každou hloupost se hádat a musí spolu hodně komunikovat a řešit to.
5: Dávat si najevo, že se mají rádi a že se potřebujou, protože se mají rádi.
3: Když teď tak sedíte i proti sobě a teď byste se podívali jeden druhému do očí, co byste mu po těch letech řekli? Jedno, dvě slova.
4: Že jsem ráda, že jsem na něj trefila a jde nám to.
5: Já jsem taky rád, že jsem na ní trefil.
3: Ale milujete ji pořád?
5: Miluji ji pořád, určitě.
4: Taky, mám ho ráda a nedovedla bych si představit najít si jinýho dětka. To by bylo asi neštěstí. Mám ráda svýho.
3: Za co byste mu třeba v životě po těch skoro 60 letech poděkovala?
4: Že to se mnou vydržel a že tak nějak jsme spíš jako kamarádi.
5: Děkuju za celý život, protože opravdu život s ní byl nádherný. Já to si nemůžu stěžovat. Miluji, pořád jí miluji.

0: Ivanka a Antonín Paurovi prožívají opravdovou lásku už skoro 60 let. Lásku, která se zrodila z jednoho jediného pohledu. Byla zkoušená odchodem hned dvou malých dětských duší, ale nikdy ji nic nezlomilo.
1: Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. V rodině, kde se lidé milují, podporují a drží jeden druhého.
0: Proto nikdy nezapomínejme na svou rodinu. Právě tam se rodí láska, po které toužíme a kterou v životě potřebujeme. To dobře vědí i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Žně na Jižní Moravě začaly naplno. Úrodu nejspíš poznamená sucho. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pražská Národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za Motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerii dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková, která byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
2: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol Veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
1: Jihomoravští zemědělci naplno začali se žněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Například v Josefově na Hodonínsku, vysvětluje tamní agronom Roman Zimák.
3: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel, protože zima byla v podstatě suchá a nástup jara a těch vláhových podmínek byl taky velmi špatný.
1: Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického úřadu nejsušší od roku 1961. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
4: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
1: Rozsudek není pravomocný. Žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Sport. Vedení druholigového Artisu Brno musí do zítřejších 16 hodin rozhodnout, jestli přijme nabídku na účast v nejvyšší české fotbalové soutěži. Tu odmítlo Táborsko. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je mezi kilometry 194 a 188 směrem do Prahy uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbovým pracím. A ze stejného důvodu je uzavřený levý jízdní pruh i na D5 mezi 14. a 10. kilometrem směrem do Prahy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. Třikrát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal.

0: mu filozofovi vsoukní flek.
1: Vemte si, jakou chcete. Mušarín Eter, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahladí se jich do duše a on je to docela obyčejný krokodil a nejvíc je v steku to, že ten krokodil si Bůh ví proč představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Zál to všechno čert, copak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
2: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
1: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí, viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
2: No dovolte. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snad ne muž?
0: Ano, milostivá. Muž.
2: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena?
0: To známe, to znám.
2: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skříňku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
1: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do okna a pomyslí si, tady je tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
2: Cože? Jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
1: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
2: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
1: Nekřičte loskově, nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
2: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě loskavě na pokoji.
1: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
2: Nic vám nedám.
1: Ne, milostivá, nedáte.
2: Abyste věděl, nedostanete ani rubl. Vám na zlost. Můžete klidně jít.
1: Podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrť.
2: Pane, co jste si to dovolil?
0: Co pak?
2: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
0: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
2: Okamžitě vstaňte a jděte.
0: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vztek.
2: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
0: Ne, ne, ne.
2: Tak vy nepůjdete.
0: Ne.
2: Ne?
0: Ne.
2: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
3: Prosím, milost paní.
2: Luko, vyveď i hned toho pána.
3: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte.
0: S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě a to šarlátku.
3: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co znám to udělat. Je mi zlé, pomozte. Dech se mi svírá.
2: Co jste to? Vždyť on snad dočista. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
3: Všechny šli na jahody, nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
2: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
1: Radím vám, abyste se ke mi chovala slušně.
2: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstře.

0: rum jedno.
1: Co jste to řekla?
0: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
1: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
0: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
1: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
2: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
1: Rozumíte, rozumíte, chci se s vámi střílet.
0: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a bíčí šíje, ale to jste na omilu, barbare jeden.
1: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážel a nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
0: Vy medvěde, medvěde.
1: Já chci souboj.
0: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
1: Ano, přeju a hned.
0: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
1: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já ty pak slavé stvoření, nic takového pro mě nečíš.
2: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
1: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala očí, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
2: Tatičku, odejdi prosím tě o to.
1: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
2: Tatičku, na, poslechni mě, odejdi.
1: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
0: Tak tady jsou ty pistole. Ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
2: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, lidi, lidi, kde jste, kdo?
1: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď... Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, ta má oči.
0: Takhle? Je to takhle dobře?
1: A ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhnete kohoutek a tím prstem dovolte.
0: Prosím.
1: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte, nestratit klid, ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte, snažte se, aby se vám netřásla ruka.
0: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
1: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
0: Do vzduchu? A proč?
1: Protože ostatně to je moje věc.
0: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
1: Ano, dostal.
0: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
1: Protože se mi líbíte.
0: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
1: Dobře, pojďme tedy.
0: No počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
1: Poslyšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekal jako děl, samozřejmě, ale pochopte, jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
0: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
1: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracený, se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
0: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
1: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
0: Jděte pryč! Ještě krok a střelím!
1: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
0: Já chci souboj, jdeme se střílet.
1: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
0: Au, puste mě, okamžitě mě pustí.
1: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
0: Jestli mě nepustíte,
1: ale
0: já budu křičat.
1: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
0: Luko, pomoc!
1: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízím vám.
0: Nechte toho člověče.
1: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízím vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
0: Počkejte.
1: Ano?
0: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver, otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte, zmizte.
1: Tedy s Bohem.
0: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
1: Je to vztetu. Zamiloval jsem se jako šturentík. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musí platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
0: Nedotýkejte se mě.
1: Tohle si nikdy.
0: Ruce pryč, puste mě.
1: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
0: Já vás.
1: Neodpustím.
0: Já tě ne. Nena.
3: Tak rychle, pojďte. Je to Lupič.
4: Kde je ten hulvár?
3: Rychle, tady v saloně. Za chvíli, bude pozdě.
5: Promiňte, milost paní.
0: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovi zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna, jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Della stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy, jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. No, to by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic to nic. Tak už si je vemte, stříhejte. Já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesný jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co je ti? Koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není možné.
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš. Ty
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty.
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Objímá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
3: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
3: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. Na, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samý úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
3: Ukaž, pomůžu ti.
1: Žebeny! To jsou ty nejkrásnější žebeny na moje vlasy.
3: Nebreč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou kus nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
3: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime? Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalený není, ale... Ten je... Co?
3: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
3: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
3: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tik-tik-tik. Ukaž mi je.
3: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
3: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
3: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
3: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebereš, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrej den jako dneska my. My dva.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl přitom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: 4taktní výbušný motor, ve značkách auta já se ovšem nevyznám.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 16:00 domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 16:00 a jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdepak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz dva zastavit stát, úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore. Zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 16:00 ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou... volné sireální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím... Vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena. Rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra? No,
3: to je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Je hodina před půlnocí, tady Praha, Karmínské studio Českého rozhlasu. Zdravím všechny posluchače sítě regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes osamocený ve studiu bez svých milovaných techniků, kteří se starají o čudlíky a páčky, ale snad to nebude mít vliv na to, co se bude dnes vážného probírat. Kávu už mám na stole, intimní prostředí mám nastavené, tak teď jde o to podívat se tváří v tvář, jestli to, co vy mě budete říkat, je pravda, anebo já v těch vašich úvozovkách očích poznám, že se jedná o lež a vy tu pravdu jen neumíte říct. Protože čtvrteční noční linka je na téma, když člověk neumí říct pravdu. Zkrátka to z něj neleze. Je to váš případ, vás osobně, anebo jste tou osobou, která byla v úvozovkách podvedena, ale dá se to vůbec pochopit? Čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
6: Téma pravda a lež. Myslím, že asi tohle shrnuje písnička z klubu Delta Jarka Nohavici. Honza Macon přeje pěknou noc s Českým rozhlasem.
7: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlékla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat.

plivla, odporně zaklala, vypadla ven. V ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází, před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila.

A mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš, holka, marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla z rostlýho hřebce. A už jim nesou pryč. Lec, který hlupák se do dneška opravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách

0: než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
1: Jsme na startu noční linky čtvrteční z datem 2. července 2026. No nikdy člověk nelže, protože by chtěl někoho podvést. Nikdy prostě nemá odvahu říct pravdu nahlas. No a bojí se reakce, hádky, možná zklamání, nebo toho, že už potom nic nebude jako dřív. A tak raději mlčí. Doma v práci, ve vztahu mezi přáteli i sám před sebou. Dnes v noční lince budeme mluvit o chvílích, kdy člověk neumí říct pravdu. Tak je to na vás. Co jste dlouho nedokázali přiznat, komu jste pravdu neřekli a proč? A stalo se vám někdy, že vás víc než samotná pravda ranilo to, jak dlouho byla zamlčovaná? Těším se na vaše příběhy, ať už budou veselé nebo smutné. Můžete volat, můžete psát linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Už nějakou tu minutu čeká Mirek, Miroslav. Zdravím, pěkný večer.
3: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás.
1: Děkuji.
3: A hned na začátek musím moc ocenit, že jste vlastně dal hnedka tu skvělou písničky od Jarka Nohavici, že to je úplně skvělá, vůbec v normálních komerčních rádiích prakticky nehraje a přitom řekl bych v dnešní době tak strašně aktuální, že opravdu jako velký díky teda. Jo?
1: Tak já děkuji. Nějaká písnička je. To musí otevřít a tahle ta se mi zdála úplně nejvhodnější a hudební dramaturg řekl ano.
3: Známý samozřejmě a je, řekl bych, úžasná, řekl bych, nadčasová, řekl bych, jako v dnešní době velmi prostě aktuální. Ale tak více mě k tématu. No, samozřejmě pravda lež, tak samozřejmě vzpomínám si na takový jeden krásný e-mail, kde jsem dostal, tam byla náš státní znak, který nám vlastně jako visí, nebo vlastně jako vlajka celo visí nad hradem. A tam máme samozřejmě jako v logu napsaný pravda vítězí, že? A takový dobrý, řekl bych, člověk udělá takovou malinkou změnu a tam bylo napsaný pravda vítězí.
1: No, to je otázka.
3: To samozřejmě jenom záměna malinkýho písmenka a řekl bych, ten význam se teda významně teda mění.
1: No je to stejné, jak nonverbální komunikace, stačí ukázat, ty jsi jednička a hned ejhle, ano. No to najednou může způsobit hned jiné vady na kráse, takže tomu rozumím. Ale když se budeme držet tématu, čtvrteční ano. Noční linka, když člověk neumí říct pravdu, byl jste někdy v situaci, že zkrátka ta pravda nešla přes tu pusu, protože i když to bylo vlastně třeba v uvozovkách provalená, teď já nemyslím nevěru, ale myslím to něco, o co se jednalo, ano. Tak zkrátka nešlo to přes tu pusu, i když nešlo by to možná bylo jednodušší vlastně všechno, ale nešlo to.
3: Samozřejmě, říká, že pravda vlastně osvobozuje, to je pravda, ale na druhé straně je taky rčení jako milosrdná lež, jo, samozřejmě. Jo, to znamená, že ano, někdy, jak si říká, člověk musí jako zalhat tak nějak, jako, aby, jak si říká, tomu druhému třeba nějaký způsobem se nechci nějak neublížil, anebo aby tu situaci nějak strašně jako nevyhrotil. Takže ano, jako někdy ta milosrdná lež, jak si říká, na místě.
1: Miláčku, já to řeknu jinak. Miláčku, prosím tě, teď přece jsme se dohodli, nebo teď přece víš, že my si můžeme říkat všechno. Tak si pojďme říct, co se teda stalo, nebo kde se co teď v práci, tebe něco trápí v práci. Teď já jsem tvoje milenka, tak přece tě nemůže trápit nic jiného. Tak práce to budou, kamarádi, teď mi to řekni, o nic nejde. Na neřekne to. Stejně to neřekne.
3: Samozřejmě, tak a myslím si, že každý člověk by měl mít nějakou takovou součitou vrbu, který by se měla svěřit. To znamená otázka je, jak má dobrý prostě přátelé, kamarády. To jsou určitý věci, které se říká jim, pak jsou určitý věci, které se říká třeba jako manželce nebo prostě přítelkyně a podobně.
1: No a proč se nemůže říkat všechno?
3: Protože jako každý má de facto, když to řeknu, takový svý určitý jakoby, jako myšlení.

0: se dostaneme v rámci dnešního povídání, jestli to bude pouze o lhaní, milosrdném lhaní, i když já bych byl radši, aby to bylo o tom, když člověk neumí říct pravdu, ale budu rád, když budete poslouchat i dál, ať se dozvíme i další příběhy vás posluchačů. Díky moc.
1: A myslím si, ještě takovou poslední věc, myslím si, že to říct si jako pravdu by si měli říct, nebo říct, říkám hlavně chci naši jako politici. Protože ty to opravdu teda říkat neumějí.
0: Dobrou
1: to
0: noc.
1: Je prostě, to je, tam bych to teda adresoval naplno, protože skutečně tam jako se od ní skutečně pravdu jako dozvědět, to je víceméně sama takový...
0: Ale teď oni do té politiky jdou s láskou, přece tou snahou to změní, teď nemají jistě, zapotřebí.
1: Oni to myslí s náma dobře.
0: No jistě, tak to aspoň bylo u všech, no. Děkuju, já už se k tomu radši vyjadřovat dál politicky nebudu, aby náhodou se to neotočilo proti mě, což se stejně otočí, ale to se dá dělat.
1: Chápu. Tak dobrou noc.
0: Taky.
1: Dobrou noc.
2: Když oknem

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu z Prahy. Zdraví Honza Macoun. Kdo jste se připojili k vysílání až teď, tak prosím pěkně, dnes na téma, když člověk neumí říct pravdu. Netvrdím, že by se mělo jednat vždycky o nevěru. Ono může to být vlastně o čemkoliv. Ale existují i lidé, kteří zkrátka to neumí přes tu pusu poslat, i když už je v uvozovkách jasné, že to stejně není pravda. Tak, ale nejde to. Přece, miláčku, můžeme si říkat, co chcete. Jo, co chceme, teď jsme si to slíbili a já to taky tak ctím, ale ty asi ne, tak proč je to takový problém? Co se odehrává v tom člověku, v té hlavě? Proč to nejde přes tu pusu? Těžko říct. Tady mám příspěvek od Jany z Kolína. Měla jsem doma 3 roky velké tajnosti z dluhy. Nešlo o žádné miliony, ale pro naši rodinu to byla velká částka a začalo to nevinně. Vzala jsem si menší půjčku, abych pomohla synovi, jenže pak přišly další výdaje a já to lepila dalšími splátkami. Manželovi jsem pořád říkala, že je to všechno v pořádku. Nejhorší bylo, že jsem se ho nebála proto, že by byl zlý. Bála jsem se, že ho zklamu. Nakonec na to přišel z dopisu z banky, neřval, jen seděl u stolu a řekl, a proč si mi to neřekla? A to bolelo nejvíc. A od té doby vím, že neříct pravdu může být někdy větší zrada než samotná chyba. Ale tady je to jádro pudla. Proč si mi to neřekla? Proč to nešlo přes tu pusu? Co to je za sílu, když člověku to ne a ne přes ty hlasivky projít? Volejte právě teď 731 800 900, číslo znáte, téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to je téma, které rozděluje společnost. Já teda se přiznám, nemám rád ulhané lidi, jo, to je fakt. A už vůbec nemám rád lidi, kteří považují lhaní za jistý aktuální vztahový účet v naší aktuální společnosti, že se lež stává normou. To prostě neodpouštím. Nemířím ti tím teď na politiku nebo konkrétní politiky, ale to vůbec ne. Já se vůbec nezlobím, že někdo volil toho či onoho, tuhle stranu, tamto sdružení a podobně, ale vadí mi, že i přesto lidé, kteří nemluví pravdu, tak mohli by jí říct, jak to vlastně je, ale nechtějí, nebo to nejde, neumí. A to je to horší, když je člověk potom v té rovině, že musí se zpovídat třeba nejmenším, proč lidi lžou. A na to už potom není odpověď. Tak jak to vidíte vy?

0: schválně. Jak to vypadá u vás, ve vašich hlavách, ve vašich prožitcích, situacích? Co jste zažili na téma, když člověk neumí říct pravdu? Další volající je tu, ale vlastně ani nevím odkud, jenom vím, že to je Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A na téma lhaní. Lhaní je dneska součástí téhle doby, ale to není jenom dnes. Lhalo se vždycky. To jenom, že teď prostě jak je větší informovanost a víc prostě jsou různí lidi víc vidět, tak se nám to zdá, že se to stává pravidlem. Ale myslím si, že tenhle to jakoby lhaní jako takový, jako bylo vody jak tě živa. Někdy je to milosrdná lež, někdy je to prostě... Někdy se neřekne pravda, protože by to tomu druhému člověku třeba ublížilo, třeba nějaká zákeřná nemoc nebo prostě něco, co by ho zranilo, ale taky nemám ráda ulhaný lidi. Ale jsou prostě situace, kdy úplně říct pravdu natvrdo je možná víc zranitelnější než ta milosrdná lež.
0: Pak ale to, co říkáte, nebo tak, jak to vnímáme asi velmi podobně, pak to ve finále znamená, že takové to spojení, ale vždyť přece jsme si řekli a vždycky tomu tak bylo, že si můžeme říkat všechno, se s tím pádem stává z toho hrozné kliše, z téhle té věty.
1: Víte, když mi někdo řekne, že v životě nezalhal, tak tomu fakt jako nevěřím.
0: Já taky ne.
1: Nevěřím tomu, protože... Takového člověka neznám. Neznám, ještě jsem takového člověka nepotkala, který by v životě nezalhal.
0: A jak je možné, že existují lidé, kteří lžou, tak, že jim doslova ten nos roste jak Pinokiovi a přesto vlastně se nic neděje. Ty lidi nebo ta skupina lidí to bere vlastně... Jako jak to vlastně může brát, takže to přijímá jako normu teda v tom případě a vlastně s tím souhlasí a je to v pořádku.
1: Víte, na to vám může třeba odpovědět, že víte, jak je to, že každý má tu svoji pravdu.
0: Aha.
1: Jo, každý má tu svoji pravdu, vy máte svoji pravdu, ten druhý má taky svoji pravdu, tak a jak je to teda v tom, kde je ta správná cesta? To je to fakt strašně jako těžký, jo, tohle to říct, to budu říkat jenom pravdu, ale to je moje pravda. Pro toho druhého to třeba nemusí být pravda. Je to strašně těžký v tomhletom. Jo, najít tu správnou, vybalancovat tu správnou cestu. A já zase nejsem ten člověk, který by někomu řekl úplnou pravdu, i kdybych měla vědět, že to tomu člověku strašně ublíží. Že třeba ho to zraní. Že jako když někdo... Já jsem třeba zažila, že jsem měla vedle sebe člověka, který byl těžce nemocný. Těžce nemocný. A když mi lékař řekl, že třeba umře za 3 dny, já jsem to nedokázala tomu člověku prostě říct, že už má jenom třeba 3 dny nebo 2 dny. Že třeba jsem ráno věděla, že už se do druhého dne nedožije.
0: No, a jak byste reagovala třeba na to, když ten člověk celoživotně ctil to, že pravda je zásadní pro toho člověka, pro ten jeho život a... Vlastně ve své podstatě musíte mít přece oba dva na očích vidět, že to asi není pravda, to, co říkáte. A ten druhý člověk vlastně, co teda, jako...
1: Hele, i proto vám to říkám, že to je strašně, můj názor je na to, že to je strašně těžký. Jo, že jsou opravdu situace, kdy říct úplně naplno tu pravdu je opravdu fakt těžký. Jo, a to nemluvím o nějaké politice nebo o nějakých jiných takovýchhle věcích. To vůbec ne, o tom nechci vůbec mluvit. Ani prostě bych nerada, aby se to zatahovalo do nějakých takovýchhle
0: pořadů,
1: jak to je váš. Ale prostě
0: Je to těžký, je to těžký a je to relativní, to si znamenám ano. u vás a je to u každé osoby jinak ke zvážení.
1: Jo, samozřejmě, jako ono je těžký se postavit před toho člověka a říct mu, hele víš co, seš, už tady budeš jenom 2 dny.
0: Dobře,
1: Evo. Protože každý člověk tady si vždycky myslí, že je nějaká ta jiskřička naděje a vy byste mu tu jiskřičku naděje vzal?
0: Děkuju. Jdeme k dalším příspěvkům. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Lhali jste někdy jen proto, abyste měli klid? Neřekli jste doma něco důležitého? Tajili jste dluhy, nemoc, vztah nebo průšvih v práci? Přistihli jste někdy sami sebe, že raději mlčíte, než abyste řekli pravdu? Nebo chcete říct pravdu, ale zkrátka pán Bůh vám nenadělil možnost odpovídat, protože to zkrátka nejde, neumíte to. Pojďme si to přiznat, za jaké situace jste si to třeba uvědomili nebo setkali jste se někdy s takovým člověkem. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tam se taky teď momentálně dívám, ano, třeba... Hezký večer všem posluchačům. Mám problém právě opačný, lidem nelžu, pokud nejde o život mě nebo jim, nebo aby jim nenarušilo vztahy. Nemám ráda lež, ať se skrývá za čímkoliv bohulibým. Byla bych raději, kdyby mi říkali pravdu do očí a ne mě za zády pomlouvali. Unesla bych to, třeba bych se i poučila ze svých chyb. Bohužel těch pomluv na mou osobu a vymyšlených lží jsem si užila na novém bydlišti až moc. Myslím si, že kdo vědomě lže, bez příčiny je bezcharakterní a s takovými jsem už na dobro skončila. Tak mě naučil život. Jsem z lidí zklamaná. Netušila jsem, že po dlouhé době, kdy jsem se odmlčela, budu zrovna psát tak smutně. Tak dobrou noc všem dobrým lidičkám. Lída. Lído, děkuju. Vážím si toho, že jste napsala. Děkuju. A neslzet taky neslzím, protože slzy jsou většinou pro sraby, i když i chlapi taky občas pláčou a nestydí se za to. Je to fakt. Než bude pět Janek Ledecký, kdo mi bude povídat po telefonním spojení. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
1: Tady Aleš, dobrý večer.
0: Aleši, zdravím vás. Voláte-li poprvé, tak řeknu rovnou vypnout rádio. Voláte-li už poněkolikáté, tak nenechte mě mluvit dál, je to vaše.
1: Volám poprvé, vypnul jsem rádio.
0: Výborné.
1: Prosím vás, co to máte za téma? To jste si vymyslel sám, nebo to vám poradili, nebo...
0: Tohle je zrovna konkrétně od paní posluchačky Květy Hořínkové z Českých Budějovic. A vidíte, to jsem ani nezvolil na úvod. Když člověk neumí říct pravdu.
1: Jo, jasně. Jenom jestli si nevymýšlíte, jestli si to nevymyslel sám.
0: Tohle zrovna ne, ale vlastně většina, 90% těch témat je od posluchačů. Klidně přidejte a... i vy nějaké no, další.
1: Já nevím, co říct, protože to je opravdu náročné. Já si žením, já už jsem starší člověk.
0: Ano,
1: já
0: tak moudrej člověk, máte zkušenosti.
1: Jasně, že potřebuju někdy to lehce zalhat, někdy víc, někdy míň. Já jsem měl synátora a on byl, jako přiznám se, byl hodně chytrý, byl takový rovnej, čistý, on teďka už je právník, už je trošku starší. A on taky jako vždycky mě říkal, no to musí říct pravdu, to takhle nejde. A až potom časem zjistil, že tou svou pravdou i jsem tam někomu ublížil. Nemyslím teďka nemocí, nemyslím to tak vážně. A že třeba i svoji mámě ublížil, že třeba se mě něco zeptal. Já jsem mu to řekl a řekl jsem mu, prosím tě, nech si to pro sebe. A on jak byl rovnej, tak to hnedka vypálil a zjistil, že pár lidem potom sám ublížil. Takže taky časem zjistil, že to není zas takový čistý, že je lepší sem tam něco. Nebo říkám, říct to škudé, že lež, ale to zavoupalit možná.
0: No a teďka zkusme to ještě jako dopodrobná, tak jak to myslím já i přesně, podle toho na dnešního tématu. Dostal jste se někdy do situace, já to udělám tak jako přirovnání náhodné. Máte syna, najdete mu cigarety a ty cigarety držíte v ruce, syn je před vámi, evidentně jsou jeho, evidentně si je koupil nebo je někde splašil, evidentně z něj ten kouř cigaretový je cítit a on vám neřekne pravdu. Neřekne pravdu, kde si ty cigarety vzal, nebo to jsou tvoje a on řekne, ne, nejsou. Ale vy víte, že to není pravda a ten člověk neumí říct tu větu, jo, to je moje, nebo ano, to kouřím, nebo to jsem někde splašil, to jsem někde dostal, ale tu pravdu říct neumí. čím to je?
1: No to není tím dítětem.
0: Ano, a na to se ptám.
1: To je tím rodičem.
0: Takže je to výchovou.
1: Je to výchovou. Je to blbý teďka, že budu svádět na mamku, protože jsem rozvedený.
0: No,
1: ale moji mamce by lhali. Moji mamce by lhali, protože by věděli, že ona jim bude dělat tusno a bude nepříjemná a bude to nafukovat. Ale mě to řeknou, protože oni vědí, že si pokecáme, i když je možná pošel, že tak ho vykládám, ale když to probereme a já řeknu, a podívej se, já kouřím, já nekouřím, já jsem v životě nekouřil, já to nepotřebuju. A je pravda, že moje děti zrovna nekouří. A taky jsem jim to našel, tu krabičku.
0: No.
1: A vždycky by řekli, no, tak jsem si zapálil. A pro mě tak to, tak když myslíš, že to je pro tebe to nejlepší, tak kouř. Ale já myslím, že na internetu máš spoustu zpráv, že to není to nejlepší. Jsou lepší radovánky na světě než kouří.
0: No,
1: takže
0: jak
1: možná si... potom může i ten dospělý zrovna ten pilota.
0: Máte prostě zkrátka pocit, a asi to tedy vnímáme velmi podobně, je to výchovou, špatnou výchovou nebo nedůslednou výchovou?
1: Špatnou, nedůslednou, za to ten člověk nemůže, že to
0: tak,
1: je špatně.
0: Tak neotevřenou, nesrdeční.
1: Neotevřenou.
0: No vidíte to, tak jsme se dostali i ke zdárnému vyvrcholení, já si to u vás znamenám. A děkuju vám za zavolání, poprvé, Aleši.
1: Jo. Dobrý, tak děkuju, nakonec jste mě rozkecal trochu.
0: No vidíte to, díky taky.
1: A ostatním posluchačům.
0: Klidně divákům, víte, kolik šmíralů je a kouká na kamery a pozoruje mě a pak mi pošle seznam toho, co jsem dělal a nedělal během vysílání. Je to zajímavé čtení. Děkuju.
1: Jo, tak slavnej.
0: Kdokoliv, kdo vysílá. Dobrý.

0: 23:39 ze studia z Prahy vás zdraví dnes Honza Macoun. Dneska se bavíme na téma pravda a lež. Nebo spíš bavit se na téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to tak zkrátka nemá od Pána Boha naprogramované a můžete na něj koukat a on tam stál jak solný sloup a nebyl schopný mi to říct a přitom já to vím a on to ví, že to vím, ale stejně to neřekne. Prosím pěkně, nemyslím tím pouze na nějakou nevěru. O to nejde. Jsou přece i podstatně obyčejnější věci, kvůli kterým se lidé dohadují, anebo kvůli kterým lžou, jako když tiskne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A další napřímo, kdo to je? Tady Honza.
2: Haló, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: Taky Honza.
0: Zdravím vás, Honzo, povídejte. Když člověk neumí lhát, tak co byste mi k tomu tématu řekl?
2: No, je to strašně těžký téma. Přemýšlel jsem o tom a chtěl bych říct, že na mě před chvilkou zazvonila známá, která mě okradla o telefon a já si nedokázal říct prostě pravdu, že ji nechci pustit ani na toaletu, ani aby tady se mnou šla spát. Prostě jsem nikdy s ní nic neměl, bral jsem ji jako kamarádku, ale zklamala mě.
0: A
2: nedokázal jsem jí říct pravdu.
0: No a to je přesně to, na co se vlastně dneska ptám. Čím to, že jste tu pravdu říct nemohl? Protože byste ublížil jí nebo sobě, anebo vaše hlava to zkrátka naprogramovala tak, že lepší je to říct takhle, protože se tím vyhnete dalším případným otázkám. Proč nešlo říct pravdu?
2: No, ona porodila 4 děti, ale nestará se o ně.
0: Mm-hmm.
2: Prostě já mám děti strašně moc rád, ale nemám je. Rodiče mi zemřeli a mě bylo 8. dubna jako Ivetě Bartošové, taky by se dožila 60. A prostě chtěl jsem říct to, že někdy je lepší mlčet, než tu pravdu říct, ale člověk by si neměl vymýšlet a nebo lhát.
0: Hmm. Děkuju i vám za zavolání.
2: Já taky děkuju a pustím rádio, abych slyšel další dotazy. No.
0: Určitě budu rád. Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka.
0: Koukám i do vašich příspěvků, které jste odeslali. Tady to vidím. Tak třeba Bedřich, dobrý večer. Pane Honzo, byly zimní olympijské hry v hokeji a já jsem chtěl zrovna koukat na čtvrtfinále Česko-Spojené státy, jenomže se mi nechtělo do práce. Tak jsem musel malinko zalhat, abych viděl ten zápas. Jenomže já jsem přišel do práce a pozdě šéf říká, kde jsi byl a já říkám, mě ujel autobus. To je v pořádku, říkal. No. Nezaplať pámu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jestli myslíte to mistrovství v hokeji, které probíhalo v Praze, tam bych to i já jakože OK. Ne, olympijské hry, tak tudy cesta nevede. Vidíte, jaký já jsem sportovní jako analfabet, absolutně. A za to může otec. Znechutil mi všechen sport na celém světě a hlavně mi do hlavy vnuknul, že úplně tím nejblbějším, nejzbytečnějším sportem je fotbal. Takže aktuální mistrovství světa ve fotbale. Jitko Zelenková, řekněte to snad za mě.

0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dnes je v rámci vysílání Noční linky. A kdo se proboxoval do vysílání pravděpodobně jako poslední před půlnocí, kdo tam?
1: No to jsem já, tady paní Mirka.
0: Zdravím vás.
1: Jak vás poslouchám na to téma pravda a lež. Já totiž říkám, že říkat pravdu není tak velké umění, jak lhát, protože lháři musí mít výbornou paměť.
0: No, to je pravda.
1: Aby si pamatovali, co kde řekli.
0: Mm-hmm. No jo, ale jak je možné, že potom si třeba, ať už kolegové v práci, nebo partneři, nebo manželé, sourozenci lžou mezi sebou, i když vědí, že přece u nich mají dveře otevřené a můžou říct cokoliv, kdykoliv, jakkoliv.
1: No přesto ne. Já nemyslím, jako jasně mezi rodinou nebo ve vážných věcech by se především měla říkat pravda. Ale takové někdy si lidi říkají pravdu a ono to vlastně ani pravda není. Něco si vymyslí, on to má za pravdu. Ale já vím, že je to lež.
0: No.
1: A proto já jsem přišel na to, že hodně lidí má strašně radost, když jim něco řekne, oni si myslí, že je to pravda. A já se to vlastně vymyslím a mám z toho strašnou srandu.
0: Až takhle. No jo, ale není té lži v té společnosti dneska, v té dnešní době nějak moc?
1: Nejhorší je právě, když vzniká pravda mezi kamarádama. Tam právě člověk si myslí, že má kamarády a když jich nejvíc potřebuje, opravdu nejvíc, tak zjistí, že ty kamarády neměl.
0: No, na druhou stranu, podle čeho se pozná takový kamarád nejlepší nebo člověk, kterému se dá říct úplně všechno? Máte nějakou testovací oblast?
1: Ale mám, já jsem to zrovna teďkom prožíram, mě nedávno zemřel manžel. A teď bych opravdu potřebovala takovou morální pomoc nějakou. A všichni jako najednou jsou nějací chladní a nemají čas.
0: Bez citu jsou, nemají čas.
1: No ano, ano, to chci říct, že dneska jsou v dnešní době jak starší generace, tak i mladší. Je taková nějaká...
0: Ale to tak na tu mladší bych to nesváděl, na tu mladší generaci, ta se to naučila o té starší.
1: Ano, ano, ale ti starší lidi jsou takový sobci a nevím, no.
0: Samolivý.
1: Nebudu vás zatěžovat.
0: Dobře, děkuju. A nás nezatěžujete, popovídali jsme aspoň na chviličku. Ať no, vám já, nikdo já nelže, to vám samozřejmě přeju.
1: No, já to tak nemám rada, ale už jsem přišla na to, že někdy, když vím, že ten člověk bych chtěl mít radost z něčeho, že se mi to nepodařilo. No tak já mu řeknu tu lež, on z toho má radost a já taky.
0: Objímám vás na dálku morálně, ať to máte v klidu, v pohodě, trochu na duši, nějaké pohlazení a zvládněte to, držte se.
1: Tak, děkuji, příjemnou noc, nashledanou.

0: Tak přeci jen ještě někoho stihneme do vysílání před půlnocí. Kdo bude poslední úplně, tak hned řeknu to dobrý večer. Pak už to bude příjemná noc. Téma, když člověk neumí říct pravdu a vy víte, že to není pravda to, co říká. Tam to máte s jistou konfrontací a přesně nejde to přes tu pusu. Co vám? Půjde to? Tady Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Soňa. Já vás zdravím moc.
0: Taky, Soni, a... dobrý večer. Povězte, nebudu dobrý vám lhát večer. A řeknu, že jsem rád, že voláte, to snad je jasné. Děkuji. A teď jde o to, jak to vnímáte vy, to dnešní téma.
1: Jak to vnímám já? Já bych vám řekla jenom takový krátký příběh. Žila jsem prostě s jednou osobou, který byl velký podnikatel, a protože strašně rád si vymýšlel. Ale on před lidima vypadal velice, jo, se všema se bavil, ale bohužel alkohol a bylo zle. A věděla jsem o hodně jeho případech, že strašně lže, ať už mě nebo druhým lidem. Ale tady jde, jednu vám jenom řeknu, jeho rodina bydleli blízko nás, pak tam byly nějaké konflikty, tak se přestal s nima bavit a on v noci šel, oni měli před barákem tuje, už takové pomalu vzrostlé a on jim polil, nevím, jakou kyselinou a ty tuje prostě odešli. Takže samozřejmě volali policii a to a věděli, že to byl on, jako neviděli ho, ale mysleli si fakt, že to byl on. A já jsem věděla, že to udělal on a já jsem nebyla schopná prostě jim říct, ano, byl to on. Vyšetřovalo se to potom a tak. A takových bylo více, že jsem nebyla schopná, ve mně se to bouřilo.
0: No a co, že se to zaseklo u vás? Jako, jak je to možné, že se to zaseklo? Jak, z jakého důvodu? Bála jste se třeba? Nebo no nechtěla jste mít nic společného?
1: Bála jsem se, co bude dál v té rodině, jo? A on jako podnikatel, samozřejmě, že by ztratil nějakou prestiž a tak. A nebo třeba, měli jsme jet k mojí mámě. A ona se tak nějak v něm viděla, protože fakt on se uměl přetvařovat, byl velice jako ochotný k ní. A když jsme třeba měli jet a on byl na praní, tak se nikam nejelo. A mě bylo nějak stydno, nebo nevím proč, prostě jsem té mámě nikdy neřekla, my nepřijedem, protože je na praní. Vždycky se něco vymyslelo, proč teda nejedeme, proč jsme nepřijeli.
0: A vlastně takže ve své podstatě bylo lepší, že to bylo po telefonu, protože jste nemusela koukat ještě do těch očí.
1: Tak nějak, tak nějak to bylo. A ono tady takových, dneska už teda už s ním nejsem, jo, s tím člověkem, ale to je taková, vím to, chci to říct, a neřekla
0: a
1: jsem
0: zásek.
1: To.
0: A zásek, je tam zásek. Děkuju,
1: je tam zásek.
0: Děkuju. Děkuji i vám za zavolání, za osmělení se, vážím si toho.
1: Jo, děkuji.
0: A jdeme do další hodiny a k dalším příběhům. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc a zdravím všechny a mějte se krásně. Už je trochu chladno, tak doufejme, že i v Praze.
0: No jej, konečně se dá i dýchat.
2: Oh.

přichází půlnoc a vítáme nový den a je to pátek 3. července 2026. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy zdraví a dobrou noc přeje Honza Macoun.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou vítáme pátek 3. července, vítáme všechny, zejména dnešní oslavence, ať už těch, kteří slaví pátek, já mu říkám jinak páteček, trochu tím provokuji, ale mně se to líbí. Svátek slaví pánové se jménem Radomír, vás je něco přes 7300, typické jméno pro Slezsko. Frýdek Místek, tam je vás úplně nejvíce, Radomíru na metr čtvereční, Ostrava, taky ještě tam přidáváme Třinec. Podle příjmenáře slaví Kašparovi, nebo Kašpar. Kašparova je vás jako šafránu v republice, tak nějak kolem 30 s tímhle příjmením. Tak ať slavíte to či ono, klid, pohodu, úsměv a hlavně ať se nám dobře dýchá, žádné vysoké teploty, hezky klid, pohoda, svěží noc a taky písničky, které máte rádi. Dobrou noc přeji všem a čtvrteční téma Noční linky pokračuje, když neumíme lhát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Přichází Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song. Taky už léta podezírám, že přece jen ví, kam se schoval, jen to nechci říct, protože to neumím. Tak zdravíme do Řitky i kamkoliv jinam, kde nás můžete poslouchat.

0: Noční linka dnes otevírá téma, když člověk neumí říct pravdu. Co jste dlouho nedokázali nikomu říct, přiznat barvu a vlastně ani jste to doteď neudělali, protože to zkrátka přes pusu nejde, i když je všeobecně jasné, že to třeba to, co říkáte, není pravdou. Jo? Ví to, ale nejde to té druhé osobě přes pusu. Víte, jak se cítí taková osoba? Vůbec můžeme mít slitování s takovými lidmi? A další příspěvky, které dorazily, tady to vidím, koukám, děkuji, třeba Daniela. Všem posluchačům přeji příjemný prázdninový večer. Moje setkání s pravdou začalo v první třídě při návštěvě školního inspektora, který se zeptal, co se nám v první třídě nelíbí. Jediná jsem se přihlásila a řekla, že paní učitelka tahá Aničku za vlasy. Třída byla zakřiknutá a na otázku školního inspektora, jestli je to pravda, odpověděla, že ne. Matka musela do školy a výprask doma jak vyšitý. Byla to však pravda. Ve druhé třídě se hovořilo o soudruhu Stalinovi. Všichni, včetně učitelky, ho chválili, jak se u nás stará. Já jsem na dotaz, co si myslím, odpověděla, že moje babička říká, že je to největší zlo, co nás mohlo potkat. Opakovala se zkušenost z předchozího ročníku a já pochopila, že jsou věci, které se na veřejnosti říkat nesmí. Bohužel to tak šlo celým mým životem a dnes se někdy nestačím divit, jak ty dějiny se vykládají jinak, než jak jsem tu událost prožila. Pokud jde o vztahy, tam bych velmi zvažovala, proč některé skutky, jimž ublížím partnerovi, vytahovat při nějaké hře na pravdu. Už předchozí posluchačka právě uvedla, že vše říkat nelze. Ono nemusí jít o lež, jen o zveřejnění pravdy z poloviny. To je tak filozofická otázka, že bohužel se smrskne při vysílání na maličkosti, zatímco odpověď můžeme hledat už ve starém Římě. Zkrátka lidstvo chce být klamáno a přijímá to od svých vůdců. Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ježišmarja, jsem se tady teďka, ale tady na mě někdo svítil baterkou. Já vím, kdo to je. Tady ochrana naší budovy chodí na obchůzky a já je tak málo kdy zkoušnu. Teď jsem úplně zapomněl říct, co chci. Výkladní skříň. No, půjdeme radši k vám, posluchačům, bude to jednodušší, bude to příjemnější a možná taky ne, třeba člověk z toho je na smutno. Haló, Honza u telefonu, kdo volá? A poprosím, vypněte si rádio, aby jsme si rozuměli všichni.
2: Dobrý po půlnoci, ano. Luboš ze Slovenska.
0: Ano, Luboši, zdravím vás, tak tam se asi nelže na Slovensku, ne?
2: Mám takovou zkušenost s prosazením pravdy anebo lži. Tam bylo ze začátku téma o zdraví a nemoci a že tam je to někdy jako ohleduplné, ale u nás se ve zdravotnictví prosazuje více lež než pravda a mám s tím takovou zkušenost, když mám asi 13 roků rakovinu prostaty a bylo mi řečeno, že musím jít na ozařování a tak jsem prošel všetkýma možnýma institucema, včetně nejvyšších a nejlepších ozařoven v Brně, v Praze na Protonu. A zjistil jsem, že třeba Proton v Praha prosadili proto, aby nemuseli jezdit do Mnichova, tak tuto ozařovnu prosadili lží za ex-ministra Chládka. A to sice tím, že tam několik set lidí ozařovali s falešnou diagnózou a jenom aby byli zákazníci, kteří to zaplatí, ty 100 000, já jsem tam byl poslán jako jeden z nich a chtěli po mně 720 000 hotovosti hned, jako že mě vemou a už mi udělali ochotně vyšetření, které prý by mi v Brně neudělali a Brno, že je pomlouvá a přitom jako tam posílají svoje děti, svoje rodiny a tak jsem se dozvěděl neuvěřitelné věci související s tím, aby se dostalo to, ten proton centrum do Prahy, tak to bylo postavené na lžích a, a tak se to aj podařilo tam vlastně otevřít. No a nakonec já jsem to ozařování, ke kterému mě nutili, že tu nebudu ani

0: že žiju už 13 roků bez jakéhokoliv ozařování a prošel jsem všechny tyhle ty lži, kterým se dostalo Proton Centrum do Prahy a žiju 13 roku a dokonce dostal jsem se teda díky tomu, že ten pan primář v Brně skočil do té macochy, tak si mě zebrala náhradní paní primářka a ta je solidní a tak mě udělala dvouletou léčbu hormonální a srazila mě ty testy úplně na nulu. Takže vlastně po 13 letech já jsem s rakovinou na nule a to už bych dávno tady nebyl, protože mojeho kamaráda třeba taxikáře Svobodu ozařovali, mladý kluk, přes 50 roků a on mi řekl, člověče, spálili mě celou prdel a já se musím furt zmazat a nakonec umřel. Takže já bych dopadl.
1: Obchod se zdravím, tam se tedy podle vás tedy lže tak, jako když tiskne a já si to u vás znamenám. Děkuju a hlavně zdraví vám přeju. Hlavně zdraví.
0: Děkuju a zdravím všechny a přeju všem zdraví.

člověk neumí říct pravdu. Helena napsala, všechny zdravím, já lhaní přímo nesnáším, zvláště když je lež vykalkulovaná tak, aby druhému ublížila. Taky si myslím, že nejde o neumění říkat pravdu, ale o pokřivený charakter. Protože ten, kdo lže a považuje to za nutné, je spíš známka toho, že s tím člověkem není úplně všechno v pořádku. Člověk občas nechce říct pravdu, protože nechce být netaktní nebo nechce ublížit. Tak je to asi OK, i když podle mého se všechno dá říct popravdě a zůstat taktní a citlivý druhým, jen je to víc přemýšlení a hledání správných slov. A Michal, já neumím říct pravdu třeba s některým, kteří mě zvou tam, kam ukrutně nechci. A nebo taky některým, kteří mě žádají o půjčku. Proč? Protože ti někteří by mě mohli špatně pochopit a vzít si to osobně. Podle mě je lepší odvětit jim slovy, já už mám jiný program, nemám peníze, než povědět pravdu. Chce to ale odhadnout, komu odpovědět tak a komu onak. Teď je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď, někoho z vás vyberu tady z blikajících šesti možných okének, která mi značí, že se někdo snaží provolat sem do studia a všech šest je obsazených, takže děkuju za to, že vás to zaujalo. Zkusíme

0: To, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
1: Kdo je tam?
0: Tak, tady se neslyšíme, tam je miliarda ozvěn, zkusíme zde. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den, tady posluchačka z Benešova.
0: Ano.
2: Míla, a chtěla bych se vám svěřit s takovou nepravdou pravdou. No.
0: Povídejte, Mílo, jsme jedno velké ucho.
2: Nedávno mi zemřel manžel, kolaboval, tak jsem volala záchrannou službu, kteří byli vynikající, ochotní, psychologicky krásně přistupovali k pacientovi. Dovezli nás na urgent, kde dostal základní nějaké to ošetření injekce a mě poslali domů, ať jdu domů si odpočinout, že to bude dobrý, že ho přendají na internu benešovskou. Uvedu to i se s místem. No, já jsem si ještě o půlnoci tam volala, sestřička říkala, stav je stabilizovaný, je to v pořádku, přijďte si v pátek odpoledne. Jenže v 9 ráno mi někdo volal, byl to muž, ty představil se mi, že manželův stav se zhoršil, což se může stát, nejsme nesmrtelní, že ho předávají na LDN-ku. Během půl hodiny autem já jsme byli v nemocnici, manžel už byl převezený na LDN-ce a už byl mrtvej. Já jsem si ho odkryla, to znamená, že on v noci zemřel, aniž by o tom věděli. A aby ty stopy všechny smazali, tak prostě okamžitě rychle ho převezli na tu LDN-ku, kde mu nasadili kyslíkový přístroj, aby bylo vidět, že se něco dělá. No já jsem se tam málem zhroutila samozřejmě. A pan doktor na LDN se přišel za 2,5 hodiny. Naprostej nezájem. Sestřičky, ty se skovávaly, tak já tam seděla, on přišel, vykázal mě, že si ho vyšetří, během minuty byl venku a říká, tak manžel vám zemřel. A já říkám, pane doktore, já už to vím 2,5 hodiny tady sedím a je mrtvej několik hodin už. Já jsem si ho odkryla a už tady ty příznaky toho úmrtí byly. No to víte, to je věk a to se prostě vůbec se mnou nezabejval. Já jsem se málem zhroutila, do dneška je to roka půl, já nejsem schopna se z toho dostat.
0: Zpracovat, chápu.
2: Kdyby jako se mnou někdo tam promluvil, nebo mě opravdu zavolali, nebo ho nechali na té interně, vysvětlili mi to, ale bylo vidět, že to chtěli všechno sklidit.
0: A zkuste mi, omlouvám se, že do toho vstupuju, ale zkuste mi vysvětlit, proč by to dělali, jestli si dokážete položit i otázku, jako proč by to dělali, že ho přendavali, když už byl zesnulý v tu dobu?
2: Já mám dojem, byl převezený na tu internu kolem půlnoci, protože já tam volala. Bývala bych tam i šla, kdyby jako věděla, že stav je jako se zhoršil.
0: Ano.
2: Nebo tak ne, sestřička mi řekla, že stav je stabilizovaný.
0: Ano.
2: A nic, ať si přijdu odpoledne, že budou výsledky a takový. No a v 9 telefon volal muž, jestli to byl sluha, sanitár nebo lékař, to nevím. A řekl, že ho bo převáží a my během půl hodiny se synem a on už byl na té LDN-ce. To znamená, že ho, já si to vysvětluju takhle, že si ho převezli.
0: Rozumím.
2: Noční, tam si ho nikdo nevšimnul. Ani nevěděli, že zemřel a zjistili to ráno při vizitě, tak si to
0: ale
2: já lajc vysvětluju.
0: Na druhou stranu jsem pochopil z vašeho povídání, že vlastně kdyby se tam k vám ten doktor nebo ten personál choval upřímněji nebo tak jako aby vás podrželi duševně, psychicky, tak by vlastně jste byla ochotna přijmout i jinou pravdu.
2: Tak, kdo chce zemřít, že si má jít lehnout na internu. No, já jsem se vždycky tomu zasmála, když jsem to slyšela, říkám, to jsou pomluvy. Ale tohle to se mi stalo a já se psychicky z toho nemůžu vůbec dostat.
0: Chápu.
2: To je to nejhorší, s tím se mi přidávají v moje potíže samozřejmě.
0: Další neduhy, které člověka trápí.
2: A teď jsem zůstala doma sama, no. Ale mě mrzí nejvíc to, že jsme se nerozloučili, že jsme si ani ruku nepodali.
0: Mm-hmm.
2: Prostě já jsem měla nádherný manželství, výborného manžela, žili jsme spolu 59 let.
0: Mílo. Držte se, myslím na vás. Ať to bylo jakkoliv ve finále, tak teď už se to stejně nevrátí, tak hodně síly vám přeju.
2: Ale říkám, komu tím nepomůžu.
0: Teď už ne. Teď už se, teď se v tom budete akorát babrat.
2: Jsem volala k vám, jsem ráda, že jsem mluvila s vámi.
0: Děkuju.
2: Mám vás ráda.
0: Děkuju.
2: Poslouchám vás 3 roky už. Takže jsem našla tu odvahu. Já jsem se bála. Já říkám, ale já to potřebuju někomu říct.
0: No to je fajn.
2: Pravda by možná byla to nejlepší lék na tu moji bolest.
0: Mm-hmm.
2: A všichni zamlčovali a lhali, tak se nezlobte. Přeju vám.
0: Nic se neděje. Vám děkuju.
2: Mějte se hezky.
0: Za to, že jste se osmělila, Mílo, dobrou noc, držte se, že to bude lepší, tak to se může říkat jen tak do větru, ale ta hlava to musí nejdřív zpracovat a někde to zkrátka trvá. No a to víte, 59 let je 59 let. Neumím se ani představit, co se vám za guláš v té hlavě odehrává. Myšlenkový guláš. Hlavně teďka už se s tím nedá nic dělat. Tak držím všechny, nejsem dysfunkční, takže mám všechny 4 palce, takže všechny 4 teď držím, abyste se měla líp. Věřím v to.

0: Petr píše, Petr z Olomouce. Staral jsem se o maminku skoro 7 let, nejdřív to šlo, pak už potřebovala pomoc se vším a rodina mě chválila, jak jsem obětavý, a já se v tom vlastně trochu zamkl. Nedokázal jsem říct, že jsem unavený, vzteklý, nevyspalý a že někdy sedím v autě před domem a nechce se mi jít dovnitř. Připadal jsem si jako špatný syn už jen proto, že mě to napadlo. Pravdu jsem řekl až lékařce, když jsem se jí v ordinaci rozbrečel. Pomohla nám zařídit odlehčovací službu, mamince to neublížilo a mě to zachránilo zdraví. Dnes bych každému řekl, přiznat vyčerpání není slabost. Mlčet ze studu je mnohem horší. Děkuju moc. Taky na tom něco pravdy bude, ale to si člověk v tom momentu neuvědomí, že? Protože ta hlava pracuje úplně jinak. Jinak je naprogramovaná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dneska je. Psychologové upozorňují, že lidé často nelžou kvůli zisku, ale kvůli ochraně sebe sama nebo druhých. Mnoho konfliktů přitom nevzniká kvůli samotné pravdě, ale kvůli tomu, že přišla pozdě. Zajímavé také je, že podle některých výzkumů člověk během běžného dne několikrát upraví nebo přikrášlí realitu. Často úplně automaticky, jenže hranice mezi malou milosrdnou lží a velkým tajemství bývá někdy velmi tenká. A právě nevyřčené věci dokážou člověka tížit celé roky. A nedej bože, když se jedná o vlastně pravdu, která se může říct. A navíc máte otevřené brány u té druhé osoby. Vždyť ty mě to můžeš říct. Vždyť takhle to máme nastavené, takhle to máme celý život. Proč nejsi schopný tu pravdu vlastně říct? Proč mekotáš? Proč říkáš něco, co je evidentní nepravda? 731 800 900. Kdo nám volá? Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Šárka z Plzně.
0: Zdravím, Šárko, dobrý večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer.
0: Prosím pěkně vypnout rádio, jenom aby nás to nerušilo. Super, Šárko, voláte poprvé, nebo už jste někdy volala?
2: Poprvé.
0: Můžu vám sáhnout na nos, je to pravda?
2: Je to pravda, poprvé.
0: Dobře. No ale s tou lží máte asi nějaké zkušenosti tedy?
2: Absolutně žádný.
0: Fakt ne? Když člověk neumí říct pravdu, umíte říct každému pravdu?
2: Většinou pravdu říkám.
0: No tak už jsme u slova většinou.
2: Někdy to nejde úplně naplno.
0: Ale čím to je, že se to zasekne, že to nejde tak jako úplně?
2: Když nechci tomu člověku ublížit.
0: Takže je to o tom, aby ten člověk to neprožíval ještě hůř. Co vy víte, třeba ten člověk by to přijmul líp?
2: To nevím. Mně se stalo, že přítelé, s kterým jsme byli 5 let, odvezli do nemocnice do Prahy se žloutenkou. Měla jsem svolení jeho, že mě můžou dávat informace.
0: Ano.
2: Po 7 dnech přítel zemřel.
0: A kde byl zakopaný pes, jak se říká? Kde byl problém?
2: Nikdo z doktorů mi neřekl, že umírá. Věděli to. Řekli mi to, když jsem zavolala naposled, že čekali, že zavolám o půl hodiny dřív, že před půl hodinou zemřel.
0: A bylo to lepší, když vám to neřekli, když to dneska berete s odstupem času, nebo jim to vlastně nemůžete odpustit dodatečně?
2: Nemůžu to pořád přijmout.
0: A bylo pro vás lepší, když vám řekli nepravdu?
2: Čekala jsem, že mi řeknou jeho zdravotní stav a ne, že je v klidu, že je v pohodě.
0: Takže špatná komunikace, na tom se...
2: Špatná komunikace a následně špatná komunikace s jeho kamarádem, který jsem měla domluvenou urnu, všechno řízený, které letos jsme se měli brát a jeho kamarád mi urnu vyfouknul a představil se jako jeho nevlastní bratr a byla urna vydána.
0: Ó, bože. To, na to není ani doplňující otázka.
2: Urnu si vyzvednul v březnu. Do dneška jsem neměla možnost se rozloučit.
0: Proč to udělal?
2: Nevím. Nechápu, nevím. Byla jsem i s přítelovou maminkou domluvená, že si můžu urnu vyzvednout, že ho nechce. On zemřel na žloutinku, já tu žloutinku měla od něj, byla jsem v nemocnici, přišla jsem o práci kvůli tomu.
0: No.
2: Kluci mě řekli, že mi finančně pomůžou udělat sbírku, aby jsme mohli Davida vyzvednout.
0: Mm-hmm.
2: No, nakonec si ho vyzvednul ten jeho kamarád sám. Říkám, do dneška jsem ho ještě neviděl.
0: A máte nějaký odhad toho, proč to vlastně jako udělal, nebo vůbec netušíte? Vy měli jste vůbec špatné vztahy?
2: Vůbec netuším. Přitom kluci se pohádali před 2 rokama a přestali spolu mluvit.
0: Mm-hmm.
2: A nekontaktovali se nic.
0: Takže jako je to... Neříkejte, že není důvod, nějaký důvod být musí. Jak jste si to vysvětlila vy v té hlavě?
2: Nijak, nechápu to pořád, toto jde k soudu.
0: Ale víte o tom, že...
2: Chci soudit.
0: Jasně, to chápu, ale na druhou stranu udrží to vaše nervy na úzdě, protože... takové to, já to řeknu teď velmi ošklivě, necitlivě, ale takové to hnípání se v minulosti přece nikdy nikomu ještě nepomohlo. Protože ten soud se bude ptát proč. Ne vás, jako, ne vás jako proč, byste, že byste jako neměla nárok, ale jako tam se člověk dozví tu v uvozovkách pravdu z celé té společnosti, té osoby. Ale teď jde o to, jestli tu pravdu vůbec chcete slyšet.
2: David mě požádal v říjnu poslední přání rozloučení, který bych měla vykonat já, vyzvednout urnu a vykonat jeho poslední přání.
0: To je důležité. Tak hlavně, aby se to vydařilo, ať to s tím soudem dopadne dobře, držím palce. Poslední přání, to se musí splnit. Tak vám děkuju, Šárko, děkuju moc.
2: Naslyšenou.
0: Držte se taky, hodně sil přeju. A do toho takové smutné písničky. Je to silné dneska to téma, hodně silné. Omlouvám se, jestli někdo měl chuť na veselější notu, ta bude příště, nebojte, až se uslyšíme v sobotu.

0: Spíš dobrý večer anebo dobrou noc. Tady je Honza, Český rozhlas, Noční linka, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Skotnicová, čtyři tu výšku.
0: Ano, zdravím vás, jste velmi slabonce slyšet, ale já vnímám, dám vás tady ještě čudlíkama trochu víc na hlas. Povězte k tématu, když člověk neumí říct pravdu, co byste ráda?
1: Poslouchám takové smutné příběhy a tak jsem se rozhodla, že si taky postěžuju, jestli mi dovolíte.
0: Určitě, ven s tím, jsme jedno velké ucho tady.
1: Je to 2 roky, byly vánoční svátky na Štědrý den. Můj syn dostal bolesti na hrudi, tak volal sanitku, dlouho nejela, tak sednul do auta a v té bolesti jel do nemocnice s prideskonem Místecké. A tam ho nějak vyšetřili a řekli, že to má od pateře, že to nebude nic vážného a poslali ho domů. No tak on se vrátil a jak šel do schodu v bytě už, tak brečel, měl také bolesti, nemohl dýchat, také bolesti, došel do pokoje, vyvrátil se, zemřel, 59 roku. Tak jsem si vzpomněla, když slyším ty páni, jak se stěžují, to jsem prožila já. A trápí mě to do dneska. Nevěděla jsem, jestli se mám nějak stěžovat na tu nemocnici, nebo co udělat, ale nakonec jsme to tak nějak museli přijet, no.
0: No, nic jiného nezbývá ve své podstatě, byť je to kruté, tak nic jiného nezbývá, tím ho nezachráníte a hlavně tím možným stěžováním si zavaří člověk ještě víc v té hlavě, než má.
1: No, že to v té nemocnici bylo asi jenom takové, já nevím, že to odbyli. Syn byl horník, jste pracoval na dole stařič, potom šel do důchodu a šel dělat na stavbu. Byl strašně pracovitý a měl rád rodinu, manželku, syna. No opravdu nám ho líto a pořád ho vzpomínáme, pořád na něho myslíme, celá rodina. Toto je 59 roku.
0: No. Je to dost, a hlavně když rodič přežije své dítě, tak jako co chce, že?
1: Ano.
0: Tam není o čem.
1: Já už mám 85 a tak jsem přežila syna. No, děkuji,
0: jako moje babička, přežila svoje 2 vlastní děti, které zemřely tragicky a svojí vlastní vinou. Trochu tak nějak mám nasosáno od baby, jaké to je, a to zdaleka nevím a necítím úplně všechno, tak vnímám i vás.
1: Měla jsem velmi špatný ten rok, protože mi zemřeli 2 bratři, oba 2 na rakovinu a manžel zemřel taky stářím, když byl horník. A no, tak jsem zůstala sama, úplně sama.
0: No, voláte mi do rádia, voláte nám, voláte do Ostravského studia nebo do Českého rozhlasu, tak máte nás aspoň jako náhradní rodinu, která vám aspoň dělá někdy radost nebo vás dostává do nějaké formy duševní. Tak v noci se můžete vypovídat.
1: Ano.
0: Držte se taky, samozřejmě. Já se nezlobím vůbec. O toho jsme tady, protože nebýt vás není noční linka. Děkuju vám, držte se. Dobrou noc.
1: Já taky děkuji, dobrou noc.
0: Pomalu jsme se odklonili vlastně od toho našeho tématu, ale vlastně ve své podstatě ono se vším všechno souvisí, když člověk neumí říct pravdu a téma lež ve společnosti teď aktuálně, mně vám přijde, jako kdyby ta lži bylo až moc, ale zase mi taky přijde, že je i moc těch, kteří vlastně tiše souhlasí s tím, že se lže a že to je vlastně nějaká nová norma. Tak tohle já nepřijímám, byť jsem dřívávějíc lhal a vlastně do dneška, Ale možná, že i jo. Člověk není schopný kolikrát říct úplnou pravdu, i když to víceméně mě tohle opustilo v 35. Prostě tam jsem se jednoho dne tak vytočil sám na sebe a říkám, a kašlu na to, kdo si to má pamatovat. Ale nešlo mi to ve vztahových věcech, mi to nešlo a v těch takových věrnostních. No. Člověk má velké srdce, to víte, no. Velký Honza.
2: Noční linka.
3: Oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých brán. Já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: S vámi Honza Macoun, čtvrteční noční linka. Tak třeba Honzo píše Jana, představte si, že já třeba vyžaduji v určitých věcech, aby mě lidé lhali, byť jsou to hlouposti, tak by mi pokazali náladu, týká se to například mé plnoštíhlosti. Když někdo mívá rýpavé poznámky, tak mu vždy odseknu, jestli by nebyl tak hodný a nemohl mi lhát, že přece nejsem zas tak pro tělo. Někdo mě poslechne, někdo mi pravdu řekne, ale hezky řekne, i plnoštíhlá si moc hezká přece. Já takové lži z milosrdenství uznávám a vůbec mi nevadí. Jak to máte vy? Jak to vnímáte? Máme poslední minuty na dnešní povídání. Když člověk neumí říct pravdu, píšete hodně, děkuju. Říkám to třikrát. Zkusím ještě vás. Haló, Honza u telefonu, kde je na druhé straně?
1: Ano, dobrý večer, alebo teda noc.
0: Ano.
1: Stanislav z Novej Dubnice.
0: Zdravím vás. Stanislave, povězte, jak se lže na Slovensku?
1: Tak jako všade vo světě. Já takto, najprv chcem ocenit vás, že si vyberáte ty nejtěžší témy. No čo už je ťažšie ako pravda a lož? No, každý máme na to úplne iný názor.
0: To je fakt.
1: Každého je to niečo iné. No, to je prvé. Druhé, poviem jeden extrém o lži. Taký, že ten lhár, alebo lhář, alebo klamár, keď je prichytený, tak sa nesmierne urazí a proste až do vytočenia. No a sú to, nechcem to povedať natvrdo, možno, že to poviem, aj určité typy, nechcem byť označený za nejakého rasistu, ale poznám to dosť zblízka. Ale nie len tie typy, ale to je proste rozšírené dosť značne. Čiže je, až tento typ, to je už extrém. No. Poviem, jako som to bral ja. No ja zase snažil som sa neklamať sprosto, lebo samého ma to proste mierne vytáča. Mm-hmm. Takže neklamal som sprosto, ale nehovoril som úplne pravdu. No to už vyžaduje trošku sofistikovanosti a možno by sa to malo aj vyučovať. Vyžaduje to už. No. Takže aby to nebolo až také, no neznám klamu, aj majú tí politici po niektorí a nie že len naši, chceme to tak vzťahovať, ale aj tí vyššie postavení vo svete, úplne sprosto, že to vidno na prvý pohľad, no ale ako nemajú s tým problém, takže to je tento.
0: No,
1: ja hovorím, ja som to robil asi tak, že teda nie vždy povedať celú pravdu, ale proste povedať to tak sofistikovane, že neklamať, ale hovoriť to. Mám s tým aj skúsenosť tak ja, ale zas na druhej strane. Čiže to je mne. A ja keď som hlavne teda kamarátom, keď už niekto kamarát, tak som mu pravdu povedal. Aj tvrdú.
0: Mm-hmm. A čiže, stál o to? Stál o to?
1: No tak pre... Nezariadil sa podľa toho, trebárs, ale nemám skúsenosť, že by ma nechcel vidieť. Veľce radi, neustále sa so mňou proste kontaktujú.
0: No jo, ale nemal som... Stanislave, ale co když se dostanete do situace, jako jsem několikrát už zmiňoval, že přece té osobě, a je jedno, jestli je to drahá polovička, kamarád, nebo spolužák, nebo nějaký kolega, soused, kdy vy víte, že tomu člověku vlastně můžete říct, vlastně je to třeba blbost, a můžete mu to říct, teď vlastně od toho se nabízí i ta protistrana, tak mi to řekni, co tě trápí, Stanislave, Stando, ale vy to nejste schopný říct, dostal jste se taky někdy do takové situace, kdy vám to prostě přes tu pusu vůbec nešlo a přitom jako nebylo o co?
1: Nie, já jsem dost jako priamě otvorený, například aj dcerám som a aj mi to trošku vytkli, že jsem povedal, no tak Janka, ty nemáš na to, Zuzka je lepšia v športe, to je evidentné, takže ty si zase lepšia v něčom inom. No tak trošku jej to mrzelo, keď bola také dievčatko, a potom mi to vyčkalo, otino, ty si mi to takto povedal, no tak áno, samozrejme, však ja som není žiadny, nerobil som americkú výchovu, že no jaká si len úžasná, najlepšia, najfantastickejšia, krásne hráš na tom klavíri, absolútny antitalent.
0: Milujte, miláčku, lásko moje, milujte, áno, no. jo.
1: Takže nikdy som sa toho nedržal, proste som hovoril tak, jak som to videl a nemal som s tým zlú skúsenosť. No zlú, keby som bol veľmi citlivý, ja som samozrejme celý život taký, čiže aj v robote som bol taký, no tak pochopiteľne, že som nejako nepostúpil tým pádom, kde som mohol. No nakoniec som aj postúpil, aj som podnikal a tak. Takže ale ako pocítil som to, ale ako mi to nevadilo. Takže takto nejak.
0: Musíme se rozloučit. Musíme se rozloučit. Děkuju. Stanislave, ať se daří, zdravím na Slovensku, ať se tam nelže.
1: Ano, děkujem pěkně.
0: A víte co, ještě je tady paní Pravda. I o ní písnička, tak dinda. Kapela, zpěvák, zpěvačka. Je to paní Pravda zkrátka.

0: Pravda zní jednoduše, že v běžném životě bývá často mnohem složitější. Někdy člověk neřekne pravdu ze strachu, jindy ze studu nebo proto, že nechce někomu ublížit. Občas si lidé nalhávají i věci sami sobě. Malé lži přitom bývají součástí každodenního života skoro každého člověka. Nic mi není, jsem v pohodě. Neboj, to bude dobré, jenže někdy zůstane nevyřčené něco mnohem většího. Nevěra, dluhy, závislost, tajný vztah nebo třeba obyčejná nespokojenost, která roky dusí celou rodinu, celý ten vztah, a je to pak všechno na prd s prominutím. Pojďme uzavřít to dnešní povídání na téma čtvrteční noční linky, když člověk neumí říct pravdu. Že by někdo udělal poslední tečku, třeba vy, tak budeme-li struční, můžeme, kdo je na druhé straně?
1: Tady Jarmila.
0: Ano, zdravím, Jarmilo, máme tak minutu, povězte. To dnešní téma, když člověk neumí říct pravdu.
1: No, já bych řekla, že je to docela složitý v tom, že každý máme nějakou povahu a říct lež, tak nemám čistý svědomí. No. Prostě mě to hryže, že jo. Na mou povahu, co mě naši, nebo můj otec učil, prostě mluvte pravdu, s tím se jako, i když, jak se to říká, natluč bude ti natlučeno a udělej dobro, bude ti odplaceno třeba zlem, že jo. Ale to už je prostě takhle nese a i ta povaha, a i prostě ta člověku, ta citlivost, vnímavost.
0: A čím to, že vám to takhle vložil tatínek jako do duše a do života, že byste zalhala a vy jste dostala po budce, anebo vám to přátelsky vysvětlil?
1: Ano, já jsem, když jsem byla, já nevím, 7 roku, 8, tak moje sestra dostala od babičky brusle, krásný, tenkrát to bylo, že jo, to bylo drahý a to, a já jsem nedostala nic. A já jsem je ze steku podepsala Hana Kubišová, Kubišová, že jo, neohrabaně. A on mě prostě, jako to bylo jasný, že jsem to udělala ze steku, protože, ale já jsem měla oprávněný jako vztek, protože proč to nedala obou, proč to dala jenom jí? No, a takže jsem se nepřiznala a ten čas si mě zavolala a pověděla, tak ty budeš lhát, jo, ty budeš lhát. Takovou mi vymrskl, jak se takhle říká, z boku, takhle jako ze stylu.
0: Letěla jste daleko.
1: Že měl trpěl přesně na rty a jak narazili ty rty jako mi na zuby, tak jsem opuchla, natekli mi to, pak chodil s heřmánkem a otíral mi to a omlouval se, že to já tak nechtěl. Ale já jsem měla takový vztek, protože já jsem říkala, já jsem přitom hrála s klukama hokej, Hana ani nějak nebruslila a dostala krásný brusle nový.
0: No.
1: Takže to je právě, to mě nastartovalo, nebo takhle mě to prostě jako utkvělo v paměti, že tady to teda opravdu se nemá. A taky jsem tak vedla svoje děti, protože i když je potřeba někdy asi láhat, je to na úkor třeba, aby se neudělalo nějak hůř tomu dotyčnímu, protože ještě vám řeknu maličkost. Mě třeba řekla paní doktorka na rovinu diagnózu takovou, že se s tím nepárala a já jsem dostala až doma šok. Doma šok. S tím, že se to teda vrazilo prý. Tak vy to máte takhle, já to nebudu jako chci prezentovat úplně, jo. Já to budu obaleně. A to se pan doktor asi spletl. To máte v každý ledvině jinak. Jedno tak, a to, co se asi překlep, no teď vy to máte, jo, ale s tím, že teda člověk, kdyby byl citlivý, no já jsem citlivá, ale to, protože brácha na to umřel ve 49. A s tím tak neobaleně, a to se myslelo teďka třikrát už u paní doktorky, takže normálně mám z toho taky husí kůžu a chci odejít pro takový jednání.
0: Dost, je to v lidech, jak se říká, ale to probereme jindy, musíme končit. Omlouvám se. Dobrou noc.
1: Opravdu, jenom na závěr, stačí jenom úsměv a prostě se podívat a tak nějak tohle vlídně a ne jako tak nějak prostě
0: chápu.
1: Škaredě, jo. No.
0: Děkuju. Dobrou noc, ať se daří.
1: Dobrou noc. Zdravím,
0: taky zdravím, klid, pohoda, úsměv a samozřejmě vám to věřím všem, co jste volali, vaše příběhy. Taky když dorazí příspěvek, mnohem větší problém je a taky zejména odvaha přijmout pravdu, tedy i váš, pane Macoune. Několikrát jsem vám zaslal prokazatelný důkaz, že pohádkový Honza není sám, nedokázal jste vzkaz ani jednou zveřejnit, natož přečíst. Možná tak učiníte teď, abyste snadno dokázal ovlivnitelným posluchačům, že i nepříjemnou pravdu umíte přijmout, ale je to pouhá přetvářka, tedy vlastnost tolik potřebná všude tam, kde jde o poslechovost, sledovanost a míru publicity. Otoman Zlínský. Otomane, víte. Jsou někdy příspěvky, kterým člověk zkrátka nerozumí a vlastně ani jim nechci rozumět, ale když si myslíte, že máte pravdu, když si myslíte, že mě to udělá dobře, nebo když si myslíte, že vaším příspěvkem se něco změní, tak prosím, pište dál, děkuji. Od prvního mého vysílání v Noční lince až do současné doby bez vás ty příspěvky, to by nebylo ono, to zase přiznávám. I když jejich obsah nechápu a málo kdy jim rozumím. Dobrou noc vám přeje z Prahy Honza Macoun, zdravím nejenom Otomana, ale i všechny ostatní volající, poslouchající. Děkuju, že jste se osmělili, zavolali a jinak těším se na vás zase příště. Další Noční linku vysíláme už dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát to bude s Borkem a Borek z Brna má téma chutě a vůně prázdnin. Společně se uslyšíme v sobotu hodinu před půlnocí. No a téma, které jsem pro vás připravil tentokrát já, moje úchylka. Tak dobrou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, to mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou... Obedias Coley.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
7: Prosím, odložte si.
5: Tak. Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi. Ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: O, díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Socrates je nad tou kytkou napsáno...
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
6: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
6: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděl. Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
8: Viděla jsem policejní vozy a sanitku. A tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové?
8: To jsem já?
2: Vy?
8: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
8: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
9: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
8: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, viďte.
8: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
8: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
8: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
8: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
8: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
8: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohl něco velmi zvláštního.
9: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
8: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohl osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
8: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
8: Byla jsem na večeři u Harryvelů,

0: do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
1: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
0: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
1: Něco? Nebo někdo?
2: Ne, pan Cole spáchal sebevraždu.
1: Kam pak, slečno Hollisterová?
2: Promiňte, ty moje nervy.
1: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
3: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprhnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
2: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
1: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
2: Je to můj nevlastní bratr.
0: Oh, podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart. Ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jed Parker.
1: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
0: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct, Parkere?
2: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Cole.
1: Kdy?
2: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
1: No ano, firma Cole a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Cole známku na ten dopis?
4: Páral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
1: To právě ne.
5: To právě vůbec nemlí, pane. Tedy pane obviněný.
0: Zatím jen zadržený, doktore Watsone.
2: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
4: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
2: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
1: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
2: Ty mizero, ty vrahu!
4: Zákeřná zmije.
2: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
4: No, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
2: Mizero, ty dareváku.
1: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
0: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
6: Jistě, pane vrchní inspektore.
1: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleho.
0: Z okna? A v noci?
1: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
0: Ne, to nevím.
1: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
0: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
1: Z obálky dopisu pana Coleho.
5: Ale to není známka, inspektore.
0: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
1: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
5: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
0: Conium maculatum

0: Memento Socrates.
1: Ano.
0: Co to znamená, pánové?
1: Egonium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
2: Pan Obadias Cole, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
1: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
0: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
0: Přála jste si, paní Lamlíová?
3: Promiňte, prosím. Ale jak se mohlo stát, že pan Cole napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
2: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
0: A Sokratovi.
1: To jest... Známce Donalda Evense.
4: Nádherný.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ni ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda zezadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčkou?
2: Ano. A mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Nevocné. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnoval-li se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Sacrophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách, ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými, jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohl byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel, Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd a je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu, obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem.
6: 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od 8 do půlnoci?
6: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner, ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného. Hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodiny je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku, není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata. Ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
2: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: O 3. A ty 3 hodiny, doktore... mohli rozhodnout o odsouzení nevinného, nebýt mého přítele entomologa?
5: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl...
3: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, Nemohl jste ji spáchat vy?
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardnere. Tak. Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říci, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone, toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Watsone.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci, Watsone, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Já, pravda, pravda. Tak jaká je ta... nová skutečnost.
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: To je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu.
3: A pan Pym... se rovněž neudržel jako ví a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková hloupost jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu a pan Bans pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Bán se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku, nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: No přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop.
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i zahradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano, Takovéto pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Byli jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne?
5: Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
2: že... Za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte?
5: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
2: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
5: Ano, zde tyto tři.
2: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
5: Neskrývám ji přece.
2: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
5: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale...
2: Tak jsem to nemyslel.
5: No přece si nemyslíte, že bych...
2: Ne.
5: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
2: Ano.
5: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
2: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
5: Důkaz? Což je to možné?
2: Ovšem, jen chvilinku strpení.
5: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
2: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
5: Ano. Takže je to v pořádku.
2: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
5: Ale co je to zase za neřádstvo?
2: Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
5: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
2: Nebude to poprvé. No, vidíte?
5: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
2: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
5: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
2: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
5: Ale to snad...
2: Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draseln je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
5: No, mohu snad udělat něco jiného?
2: Nemůžete. A podruhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
5: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
2: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
6: Karlovarské.
2: Správně, zdá se... že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.